mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme o dům dál.
1: Rádio Junior.

jste se rozhodla pro dráhu u první nosnice. A to je zajímavé. A prosím, je něco, co zásadně nesnášíte? Opravdu. A co byste na závěr poradila našim pokvokačkám proti čmelíkům?

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

Excuse me, can you tell me, please?

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: Dignus Juniorem.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Ebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Obama.
1: Fire it all.
2: Hello, darkness, my old.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Asi tušíte, že králové nejsou jen v učebnicích dějepisu a v pohádkách. Spousta lidí si ale myslí, že v Evropě je království jen ve Velké Británii. Tak to ale vůbec není. V Evropě je dosud 7 království. Jak to v nich funguje? Obzvlášť v současné době, kdy většina zemí přešla na systém republiky? Třeba ve Velké Británii je sice panovník svrchovanou osobou a hlavním představitelem státu, ale pravomoce má omezené. Většinou mu zůstala spíše obřadní práva a reprezentativní úloha. Má ale 3 základní důležitá práva. Doporučit, varovat a být konzultován. Proto se jednou týdně schází s britským premiérem. Rozhodně si ale král jen neužívá jako v pohádkách. Musí se účastnit mnoha oficiálních akcí. Těch může být i přes 2000 za rok. Částečně musí obětovat své soukromí a vždy mít na mysli, že reprezentuje královskou rodinu a až na druhém místě jsou jeho osobní názory a pocity. Rozhodně si tedy nemůže jen tak dělat, co chce, protože ho pokaždé může někdo vidět. Království je pak v Evropě, kromě Velké Británie, také ve Švédsku, Španělsku, Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. A i tamto s menšími rozdíly funguje velmi podobně. Monarchie převládala v Evropě jako forma vlády po celý středověk. A i když se v raném novověku stále častěji objevoval republikanismus, i v 19. století monarchie převládala. Od konce první světové války však došlo ke zrušení většiny evropských monarchií. Kromě 7 království, které jsem už zmínila, je tu pak ještě Lichtenštejnsko, Monako a Andora, což jsou knížectví, Lucembursko, které je velkovévodstvím, a Vatikán, což je teokratická volená monarchie ovládaná papežem. Celkově tedy v Evropě zbylo 12 svrchovaných monarchií. Ve většině monarchií se panovnický titul dědí. Třeba po nedávné smrti britské královny Alžběty II. Usedl na trůn její nejstarší syn Charles, nyní král Karel III. A po něm s největší pravděpodobností nastoupí jeho nejstarší syn William, princ z Walesu. Chtěli byste, abychom v Česku také měli království? Věděli jste, že je v Evropě ještě tolik zemí, které království mají? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o králích a královstvích v Evropě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Radio Junior.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Létající kufr. Byl jednou jeden kupec. Byl tak bohatý, že by byl mohl vydláždit celou ulici a ještě skoro celou jednu uličku samými stříbrňáky. Ale neudělal to, uměl svých peněz jinak použít. Za každý groš, který vydal, vrátil se mu tolar. Takový to byl obchodník. Ale jednou zemřel. Všechny peníze zdědil jeho syn a ten si žil vesele, noc co noc chodil na maškarní ples, dělal si papírové draky z tolarových bankovek a na vodě házel žabky, zlaťáky místo kamínky. Peníze se mu tak mohly snadno rozkutálet a také se mu rozkutálely. Nakonec mu zbyly jen 4 groše a na sebe měl jen trepky a starý župan. Přátelé se o něho přestali zajímat, když se s ním již nemohli blýskat po ulicích, ale jeden z nich, dobrá duše, poslal mu starý kufr a doporučil mu.
1: Zbal si svých pár švestek.
0: To byla dobrá rada, ale mladý kupec neměl, co by zbalil. Sedl si tedy do kufru sám. Byl to však podařený kufr. Jakmile se zmáčkl jeho zámek, vznesl se. A tak se vznesl i teď. Frrr, vyletěl s mladým kupcem komínem vysoko nad mraky a letěl dál a dál. Praskalo mu ve dnu. Kupec se poděsil, že se kufr rozpadne, protože to by byl udělal pěkný přemet. Pán Bůh chraň. Doletěl však až do turecké země. Kufr ukryl v lese pod spadané listí a šel do města. Mohl si to klidně dovolit, protože Turci chodili všichni oblečeni jako on, v županu a pantoflích. Potkal chůvu s malým děckem.
1: Poslyš, turecká chůvo,
0: zeptal se jí,
1: jaký pak je to zámek tady u samého města? Má okna tak nesmírně vysoko.
2: Tam bydlí králova dcera,
0: odpověděla mu chůva.
2: Předpověděli jí, že jí přivede milý do neštěstí a proto k ní teď nikdo nesmí, leda v doprovodu krále a královny.
1: Děkuji, řekl mladý kupec a odešel do lesa, sedl si do kufru, vyletěl v něm na střechu zámku a vešel oknem k princezně.
0: Ležela na lehátku a spala. Byla tak krásná, že jí mladý kupec musel políbit. Probudila se a velmi se vyděsila, ale řekl jí, že je turecký pán Bůh a že k ní přiletěl vzduchem. To se jí líbilo. Seděli pěkně vedle sebe a mladý kupec jí vypravoval o jejich očích, že jsou to překrásná temná jezírka, v nichž plují myšlenky jako vodní víly. A vypravoval jí o jejím čele, že je to sněhová hora s nádhernými sály a obrazy. A vypravoval jí o čápovi, který nosí hezoučké malé děti. Byly to opravdu pěkné pohádky. Pak požádal princeznu o ruku a ona hned svolila.
3: Ale musíte přijít v sobotu,
0: řekla mu.
3: V sobotu ke mně chodívá král s královnou na čaj. Jistě budou velmi pyšní na to, že dostanu za muže tureckého pána boha, ale jen dbejte na to, abyste uměl vyprávět opravdu krásnou pohádku, protože moji rodiče si na ně velmi potrpí. Maminka chce vždy mravoučnou a vznešenou a tatínek zas veselou, něco pro zasmání.
0: Dobrá, přinesu tedy jako svatební dar pohádku a nic jiného, prohlásil mladý kupec.
3: Pak se rozloučili a princezna mu dala meč posázený zlaťáky. Ty se mu skvěle hodili. Potom odletěl. Koupil si nový župan, usadil se v lese a skládal pohádku. Musel jí mít do soboty hotovou. A to není jen tak. Konečně byl hotov a byla také již sobota. Král, královna a celý dvůr čekali u princezny s čajem. Mladý kupec byl skvěle přijat.
0: Vypravujte nám pohádku, vybídla ho královna. Nějakou hlubokomyslnou a poučnou. Ale abychom se při ní také zasmáli, žádal král.
3: No dobrá, odpověděl jim a vypravoval pohádku.
0: Dobře, teď poslouchejte. Byl jednou jeden svazeček sirek. Byli nesmírně pyšné na svůj vysoký původ. Pocházeli z hlavní větve vysoké staré lesní borovice. Byli každá její třísečkou. Leželi nyní na polici mezi křesadlem a starým železňákem a vyprávěli jim o svém mládí.
3: Dokud jsme ještě byli na stromě, říkali, měli jsme se opravdu jako v ráji. Každé ráno a každý večer jsme měli diamantový čaj, rosu, po celý den sluníčko, když právě svítilo, a všichni ptáčci nám museli vypravovat pohádky. Dobře jsme viděli, že jsme bohaté, protože listnaté stromy měly šaty jen přes léto, kdežto naše rodina si mohla dovolit zelený šat v létě, v zimě. Ale potom přišli dřevorubci, to byla velká revoluce. A naše rodina byla roztříštěna. Praotec našeho rodu, jeho kmen, dostal se za stožár na nádhernou loď, která si jezdí po celém světě. Ostatní větve se dostaly zas jinam a naším posláním se stalo zažíhat světlo nižším vrstvám. Proto jsme my, vznešeného rodu, přišli sem do kuchyně.
0: Se mnou to zase vypadá zcela jinak, prohlásil železňák, vedle něhož sirky ležely. Od té chvíle, co jsem se dostal do světa, stále mě drhnou a vaří ve mně. Jsem stělesněná solidnost a jsem vlastně první zde v domě. Mou jedinou radostí je ležet po jídle čistý a hezký na polici a popovídat si rozumně s kamarády. Ale nepřihlížíme-li ke konvi, která se občas dostane na dvůr, žijeme tu stále odříznuti od světa. Naším jediným spojením s ním je nákupní košík, ale mluví o vládě a lidu zneklidňujícím způsobem. Nedávno starý hrnec poděšen těmi řečmi spadl z police a rozbil se. Říkám vám, je to volnomyšlenkář.
3: Moc mluvíš, okřiklo ho křesadlo a kleplo ocílkou o křesací kámen, až zajiskřilo. Neměli bychom si raději udělat veselý večer?
2: Dobrá, povídejme si o tom, kdo je nejvznešenější,
1: navrhovali sirky.
2: Ale ne, nemluvím ráda o sobě,
1: prohlásila hliněná mísa.
2: Uspořádejme si večerní zábavu, já začnu. Budu vypravovat něco ze života. Každý se do toho může pěkně vžít a potěší se. Na březích Baltu pod dánskými buky.
1: Krásný začátek, mínili talíře. To bude jistě příběh, jaký máme rádi.
2: Prožila jsem mládí v tiché rodině. Leštili nábytek, umývali podlahu a dávali čisté záclony každých 14 dní.
3: Jak zajímavě vypravujete,
1: řeklo koště.
3: Člověk hned pozná, že to vypravuje žena. Má to v sobě cosi čistého.
2: Ba, to se cítí, prohlásila konev a radostí si poskočila, až voda pleskla na podlahu.
1: Mísa pokračovala ve vyprávění a jeho konec si nijak nezadal se začátkem. Talíře řinčely radostí a koště vytáhlo z písku petrželku a mísu ověnčilo. Vědělo, že tím ostatní pozlobí, a také si říkalo,
3: když dnes ověnčím já ji, ověnčí zítra zase ona mne.
2: A teď si zatančím,
1: prohlásila lopatka od kamen a dala se do tance.
2: Pane, jak uměla vysoko vyhazovat svou jedinou nohou.
1: Starý povlak na židli v koutě kuchyně při tom pohledu pukl.
2: Mohl byste mě snad také ověnčit,
1: domlouvala se lopatka. Ověnčili ji tedy.
2: Je to přece jen lůza, říkali si sirky.
1: Čajník měl zaspívat, ale tvrdil, že je nachlazený, že nemůže zpívat, dokud se nedostane do varu. Ale odmítal jen z nafoukanosti. Nechtěl zpívat jinak, než když stál na stole v pokoji u pánů. Na okně leželo staré brkové pero, kterým psávala služebná. Nebylo na něm nic pozoruhodného. Leda to, že bylo namáčeno hodně hluboko do kalamáře. Ale pero si právě na tom velmi zakládalo.
2: Když nechce čajník zpívat, ať tedy nespívá,
1: prohlásilo pero.
2: Venku visí klec se slavíkem a ten nám zaspívá.
3: Sice se neučil zpívat, ale přimhouříme dnes večer oko.
2: Podle mého názoru by bylo svrchovaně nevhodné poslouchat takového cizího ptáka,
1: mínila čajová konvice. Byla to zas kuchyňská zpěvačka, nevlastní sestra čajníku.
2: Bylo by to vlastenecké, ať to posoudí košík.
3: Jen se tu zlobím,
1: prohlásil nákupní košík.
3: Opravdu se velmi zlobím, že si to nikdo nemůže ani představit. Což pak je tohle nějaký způsob, jak strávit večer? Nebylo by vhodnější obrátit dům na líc? Každý by zaujal své pravé místo a já bych to vše řídil. To by bylo něco jiného.
2: Ano, ano, dejme se do toho, volali všichni.
1: V tom se otevřely dveře. Přicházela služebná.
2: V
0: Všichni zůstali tiše na svých místech, nikdo ani nemukl. Ale přesto nebylo v kuchyni jediného hrnku, který by si nebyl býval vědom toho, co všechno si může dovolit a jak je urozený.
2: Jen kdybych byl chtěl, říkal si, byl by to mohl být opravdu veselý večer.
0: Služebná vzala sirky, rozškrtla je, pane, jak zajiskřili a jakým hořeli plamenem.
3: Teď může každý vidět, že my jsme tu nejvznešenější.
0: Naparovali se, jak záříme, jak svítíme. A pak schořeli.
4: To byla krásná pohádka, prohlásila královna. Zrovna jako bych bývala byla s těmi sirkami v kuchyni. Dáme ti tedy svou dceru.
5: Ovšemže, souhlasil král, dostaneš v pondělí naši dceru.

tykali mu teď, vždyť se přece měl stát členem rodiny. Byla určena svatba a v její předvečer bylo celé město slavnostně osvětleno. Po ulicích rozhazovali koláče a preclíky, kluci se natahovali na špičky, křičeli hurá a pískali na prsty. Byla to nevídaná nádhera. Inu, měl bych také hledět něčím přispět, řekl si mladý kupec. Nakoupil tedy rachejtle, prskavky a vůbec všechno, co si je možno k ohňostroji vymyslet, složil si to do kufru a rozletěl se v něm vysoko nad město. Pane, jak fičel vzduchem a jak ohňostroj praskal a třaskal. Turci při tom pohledu nadšením vysoko vyskakovali, že jim pantofle lítaly až nad hlavu. Takové nebeské zjevení ještě nikdy neviděli. Mohli se teď přesvědčit, že si jejich princezna bere opravdu tureckého pána Boha. Když se mladý kupec vrátil s kufrem do lesa, řekl si: zajdu si teď do města, abych uslyšel, jak se to vyjímalo. Bylo jen přirozené, že byl zvědavý. Co jen lidé všechno nevyprávěli. Každičký, s kým mluvil, viděl to sice po svém, ale všichni velebili, jak to bylo krásné. Viděl jsem samého tureckého pána Boha, dušoval se jeden. Měl oči jako zářící hvězdy a vousy jako spěněný vodopád. Letěl v ohnivém plášti, vypravoval jiný. A ze záhybů mu vykukovali přelíbezní andělíčkové. Krásné věci se mladý kupec dovídal a na zítří ho čekala svatba. Vrátil se do lesa, aby už nasedl do kufru, ale kam se poděl? Schořel mu. Zůstala v něm od ohňostroje jiskra, z ní se vznítil oheň a proměnil kufr v popel. Mladý kupec už nemohl létat, nemohl už ke své nevěstě. Stála celičký den na střeše zámku a čekala na něho. Čeká na něho dodnes, zatímco on se potlouká světem a vypravuje pohádky. Ale nejsou už tak veselé jako ta, kterou vypravoval o sirkách.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze Zvídavte se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: one, two, three.
1: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušounku. Ahoj, kamarádi.
0: Nevím. A?
1: Co pak, Ušounku, nad čím přemýšlíš?
0: Ale potkal jsem jednu moc milou babičku a ta se mě ptala, čím budu.
1: Aha. A co jsi jí odpověděl?
0: No, že jsem strašidýlko a že budu strašidýlko.
1: A, to je pravda.
0: Ale ptala se dál, jaké prý budu mít zaměstnání.
1: Odpověděl jsi, jsem rozhlasový moderátor a budu rozhlasový moderátor, viď?
0: Ne, jo, vidíš, no to mě nenapadlo. Člověk nebo strašidýlko něco ví, ale pak, když na něj někdo vyhrkne, čím budeš, tak to najednou neví.
1: No, co vy na to, kamarádi, čím byste chtěli být vy? Už to víte?
0: Můžete si to krásně rozmyslet při písničce. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě dozněla písnička.
1: A před ní se vás Jana ptala, jestli už víte, čím byste chtěli být.
0: Počkat, slyším, že Baruška by chtěla být taky moderátorkou a tamhle Kamilka modní návrhářkou, Jenda chce být stavitel a Šimon chce řídit vlak.
1: Jo, ale spousta kamarádů taky volá, že oni ještě nevědí.
0: No, z toho si ale nic nedělejte, protože na rozhodování máte ještě spoustu času.
1: No, a ten čas můžete využít třeba i tak, že si s Janou zahádáte. Ušounova hádanka. Pěkně dneska s Janou uhodněte zaměstnání. Dám vám 3 nápovědy. Pozor, nesmí se bát výšek, nosí černé oblečení a bílou čapku a říká se, že nosí štěstí.
0: Nosí štěstí? No? Je, tak to víme, že ano, kamarádi. To je přece kominík.
1: Jo, krásně jste to uhádli.
0: A teď ještě jedno zaměstnání uhádni ty.
1: No dobře, jsem připraven.
0: Tak, nosí bílý plášť a neurazí se, když na něj vyplázneš jazyk.
1: No to přece vím, to je pan doktor, ale může to být i paní doktorka.
0: Jasně, správně. A poslední hádánku dáváš zase ty, Ušoune.
1: No klidně, tak pozor. I když je pořád pod vodou, není to podvodník. Má zvláštní oblek do vody, má taky ploutve na nohách a na zádech. Má takovou zvláštní lahev a v ní má vzduch.
0: Víme, to je přece potápěč.
1: Jasně, výborně, milí hádači, milé hádačky, milá Jano, mám tu pro vás za odměnu připravenou pohádku.
0: A my si ji zasloužíme.
1: Jo. Ušounova pohádka.

0: Takovou bouři nikdo nepamatoval. Kroupy velké jako hlava padaly z oblak, vichřice burácela, až si stromy ve strachu lehaly do trávy, střechy jako rozedrané čepice posedávaly po zemi a rozházené tašky po ní pluly jako smutné lodičky. Ani ti nejstarší obyvatelé městečka nic podobného nezažili. Když konečně bouře utichla, vklouzla rozbitým trámovým na půdu malá hvězdička.
1: Haló, je tu někdo?
2: To se rozumí, že tu někdo je.
1: A kdo?
2: Přece já, kočka Bubinka.
1: Je, to jsem ráda, že jsem tě tu našla. To bylo, viď, Bubinko?
2: To bylo? To se hned tak nevidí, brr.
1: A poslouchej, jsem tu vůbec dobře v tom bílém domku, co jsem se na něj vždycky zhora dívala.
2: To víš, že je to on. Jenom střechu má trochu pomačkanou, jen třásničky tašek z ní zůstaly.
1: A jak to, že jsi tady? Že nejsi jako obvykle dole u babičky v pelíšku?
2: Co pak nevidíš? Mám tu koťátka.
1: 5?
2: Zrovna včera se narodila a to si každá kočka hledá osamělé místečko.
1: A jo, ta jsou krásná. Jsi na ně pyšná, viď? Jen aby se jim nic nestalo.
2: Nestane, za to ručím. Však jsem je celý ten nečas chránila svým teplým kožíškem.
1: Co pak ty? Ty jsi pečlivá máma.
2: A až s nimi jednou sejdu do kuchyňky, to bude babička ráda, že nás vidí, jenže to ještě nějaký čas potrvá.
1: Stejně je tu všecko změněné. Jindy tady bývá taková modroučká a růžovoučká a měkoučká večerní zář a já se do ní svým stříbrem tak hezky hodím a dnes nic.
2: To se nediv.
1: A nebo se projdu a prosmyknu po hřebeni a zacinkám světlem a dnes taky nic.
2: Na jednu stranu je to dobře, hvězdičko. Ještě bys třeba někam zapadla, třeba do díry po vypadlé tašce a já bych tě musela tahat. A že tě nikdy nenapadlo, co všechno se dá na půdě vidět?
1: To mě vážně nikdy nenapadlo. Opravdu je tu plno zajímavých věcí. Nebýt té rozbité střechy, nikdy bych se dovnitř nedostala.
2: Já se stejně bojím, že jste vy hvězdy moc vysoko a že si ty lidské a kočičí osudy ani neumíte představit.
1: Náhodou bych řekla, že umíme. Aspoň ty některé určitě.
2: Nevím. Já například jsem tu musela v klidu promyslet a vyřešit různé problémy.
1: Prosím tě, ty a problémy? A jaké, Bubinko?
2: Jaké? To bys koukala. Původní problém byl náhodou velmi vážný. Jestli totiž nevyhyneme.
1: Cože? Co tím chceš říct?
2: No jestli nevyhynou kočky, přesně řečeno micky.
1: Já se obávám, že ti pořád ještě nerozumím.
2: Ale vždyť je to jednoduché. Tak podívej. Já jsem Bubinka, sousedka je Mánička, druhá je Minda a třetí dokonce Fifinka.
1: To se mi tedy zdá být, když dovolíš jméno přímo psí.
2: Vždyť ono taky skoro je. V žádném případě to však není Micka. A tak si nás nedávno sešla celá kupa koček a všude, kde se dalo, jsme po milé Micině pátrali.
1: A našli jste nějakou?
2: Právě, že nenašli. A tak jsme si řekli, že zřejmě Micky patří k těm neblahým tvorům, které se nedožijí ani roku 2000.
1: Och je, chudáčkové Micinky a jejich koťata. Co pak si jedny bez druhých počnou? To není jen tak být ohrožený živočich.
2: Ono to tak doopravdy vypadalo. A to si ještě jedna z nás vzpomněla, že slýchá kdesi v ulici mňoukat jakési kotě. Samozřejmě jsme se tam hned vypravili.
1: To je napínavé. A co jste zjistili?
2: Počkej, nepřerušuj mě. Přiblížili jsme se k oné zahrádce a tam v košičku pod stromem spalo v růžových krajkách a pentlích koťátko. Ta nejodvážnější šedobíle pruhovaná Julinka, ta ji úplně zašeptala, abychom to slyšeli jenom my. Sázím se s vámi, že to bude Micka. A nahlas zaječela na to spící mrně jako na lesy. Hej, ty tam, v košíku, jsi Micina nebo ne? Jedete? Zavřeštilo to z nadýchaných peřinek. Já vám ukážu, já vás rozkoušu, já vás rozdrápu, já vás roztrhám. Já vám dám Micinu, jsem kocour, slyšíte? Jmenuji se sice ještě teď Moureček, ale brzy ze mě bude Mour. Aha. A kotě prsklo směrem k plotu, přes který jsme se natahovali a s rozčleným broukáním se ponořilo zpátky do košíku.
1: No, Bubinko, to musel být pěkný trapas.
2: Takyže byl. I přesto, že jsme se mu slušně omluvili. Aby to zvlášť uhladila, Julinka ještě dodala, promiň, ale jak jsme to měli poznat, když jsi celý v růžovém, jako řádný budoucí kocour, máš být v modrém, ne? Nemohu za to, že se v tom moji lidé nevyznají, zaprskal Kocourek a tím pro něho konverzace skončila.
1: To je mrzuté, to je mrzuté.
2: A teď se dostáváme k tomu, co ti chci říct, ale jen tobě. Nikomu ani muk.
1: Slibuji, ani obláčkům, ani Vánku.
2: Tak tedy, jak víš, mám 5 koťat. A nikdo neví, jenom já, že jsou to samé kočičky.
1: 5 kočiček, vážně?
2: Ano. A těch 5 kočiček budou samé micinky?
1: Opravdu?
2: Jistě. Všechny jsem je už tak pomenovala. Mám 5 kočiček micinek.
1: Sláva, takže micinky nevyhynou.
2: Sláva, nevyhynou?
1: To mám radost. Nic krásnějšího mě už na zemi ani na půdě potkat nemohlo.
2: No v tom se náhodou mýlíš. Něco krásného tady je, lépe řečeno někdo krásný, záhadný, tajuplný.
1: Že bych si ho nebyla všimla? Ani když jsem nakukovala dovnitř vikýřem?
2: No, asi ne, je totiž docela malý a při své kráse nenápadný.
1: Ale já opravdu nevím, kdo by to mohl být.
2: Psst, on se zrovna probouzí.

0: Skutečně, pod skříní na polštáři hebkého prachu, chvějivého stínu a tajemného ticha se ozval podivný praskavý šelest. Pavouček. Na stříbrné nitce temný uzlík.
1: Och, to jsem se lekla. Já myslela, že se tu skryl nějaký skřítek. A on to opravdický pavouček.
2: Ten je tu, myslím, od nepaměti.
3: Já vás uctivě zdravím, dámy, a od nepaměti tu nejsem. To byste mě dělali zbytečně starým. A já, pavouk Bartoloměj, jsem naopak ještě dost velký švihák.
2: Ale tak jsme to přece nemysleli, Bartoloměj.
1: A musíme se omluvit, že jsme vás hlasitým hovorem probudili.
3: Nikterák neprobudili, já většinou místo spánku přemýšlím, uvažuji, vzpomínám.
2: I pokud vím, já jsem vás tady vydávala pod trámem, Bartoloměji, vždycky, když mě mé opatrnosti kroky a plíživé skoky přivedly na půdu.
3: Omyl, vždycky ne. Když jsem býval dole u babičky a v úplném mládí jsem cestoval i v kopcích na obzoru.
2: Neříkejte.
3: To tedy říkám. A tam jsem taky prožil neuvěřitelné dobrodružství.
2: No ne.
3: Ale ovšem, dostal jsem se totiž jednou na svých cestách do opravdovského hradu.
2: Říkáte hradu?
3: Hradu jako z pohádky. Byl takový celý černý a spustlý a v rozvalinách, zkrátka pro pavouka jako stvořený.
2: A byl? Tak už nám to, prosím vás, všechno řekněte, když my obě jsme strašně napjaté.
3: Tak si představte, že v tom hradě bydleli loupežníci.
2: Je, tak to bych se bála.
3: A ten nejzamračenější a nejčernější loupežník, když mě uviděl hned prý, že jim musím přinést štěstí.
2: To je ale opovážlivost.
3: No, byl jsem tenkrát mladý a štíhlý a celý jako ve víru a ve větru, jen se vznést k oblakům, a tak loupežníci věřili, že jim přinesu štěstí, jako prý pavouci v pohádkách nosí.
2: Chcete snad říct, že jste jim to štěstí opravdu přinesl?
3: No, nikoliv, přece nebudu zahrnovat štěstím někoho, kdo si to vůbec nezaslouží, ubližuje druhým a dokonce i krade. Však jsem jim to taky hned řekl.
2: To byla odvaha. A co loupežníci?
3: Ti mě zavřeli. A zamkli na klíč. Ano, a okénko ubednili. A doufali, že takový vězeň jako já se už nikdy na svět nedostane. Tak, mé milé dámy, jenže.
2: Jenže?
3: Jenže to bych nesměl být pavouk, aha.
2: Jak jste se dostal ven?
3: Totiž, abyste věděli, v okenici byl vypadlý suk. Takový docela malý souček.
2: Jevinko
3: ty. A tím vznikl otvor, taková docela maličká dvířka.
2: A těmi byste se protáhl.
3: No je, kdybyste mě tak byli viděli. Panečku, já jsem lezl nad propastí, opatrně jsem se spouštěl kousek po kousku po svém hedvábném vlákně. Ani provaz jsem nepotřeboval, jako obyčejní vězni.
2: Co pak obyčejní vězni ho potřebují?
3: Zajisté. Však jsem viděl kdysi s babičkou v televizi seriál, myslím, že se jmenoval Slavné útěky. Tam taky utíkali nespravedlivě zavření po provaze. A stejně slavně jsem se vznášel pryč i já.
2: Jeminku, to muselo být něco?
3: A co nejlepšího, když jsem se na niti odrážel od zdi, nakukoval jsem okny do komnat, a co byste řekli, že jsem tam viděl a slyšel?
2: My se dáme podat.
3: Tak například v prvé, největší, jeden z loupežníků strašlivě chrápal. V prostřední ten další počítal knoflíky na kabátě, myslel si, že jsou zlaté, ale nebyly. A v poslední ten nejčernější si dokonce přihýbal z láhve.
2: I fuj.
3: Však to taky všichni všechno, jak se patří, odpikali.
2: Myslíte, pane pavouk?
3: Zajisté si to myslím, vážená dámo, protože když jsem se dostal na pevnou zem a odtud přeběhl na kraj lesa, viděl jsem, jak se po vodním příkopu plácají na kocápce stráže. Tak to určitě jeli pro loupežníky.
2: Taky by si to zasloužili.
3: To si myslím. Jen bych rád věděl, jestli se to skutečně stalo, nebo jestli jsem si to vymyslel jako pohádku. Mně se podobné věci někdy stávají.
2: Ale to je přece pěkné, snít.
3: Ovšem, snít bez spaní. Jenže já teď budu spát. Tolik spát.
2: A my budeme sticha jako myšičky, abychom vás nebudili.
3: A propo, když tak mluvíte o myších, možná, že je nějaká tamhle v tom starém kufru?
2: No to pochybuji. Kde by se tam vzala, když je tu tolik koče?
3: Někdy to vrže a skřípe tak, že mě to budí. Nebo že by to byl nějaký červotoč.
2: No, já se přiznám, jednou jsem nahlédla škvírkou dovnitř svým vševidoucím okem a něco jsem tam ve tmě zahlédla. Tak nám pověz, co? Když ono je to asi babičino tajemství a tajemství se nikdy nesmí prozrazovat. Přece už víš, že když to řekneš nám, je to, jako bys to neřekla nikomu. Tak dobře. Uvnitř je na výku nalepená prastará fotografie, asi básníka, protože je tam ve vybledlých stuhách i knížečka veršů.
3: Po tomhle lijáku bude asi k nepoznání.
2: Ať, podoba je vedlejší. Důležitá je myšlenka. A ta je v tom kufru určitě zamčená. A někdo ji najde a poví ostatním, a to je nejdůležitější.
3: Máte pravdu, milá paní. A já si teď doopravdy zdřímnu.
0: A pavouk usnul a spalo všechno, úplně všechno. I tichá temnota s dávným tajemstvím, i střecha deštěm uplakaná, i trámový podobné krajkám, po němž se hvězdička vyšplhala kamsi vzhůru, zamávala a zmizela jako odlesk zatoulané záře. Všechno spalo. Jen kočka Bubinka pohnula něžným ouškem nad pěti drobnými černobílými uzlíčky, jež se růžově usmály ze snu.

0: moc stále posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka z půdy.
1: A my si dneska ve školce povídáme o tom, čím budete. Jestli už to víte, nebo ne.
0: No a už tu na nás čeká úkol, který je taky o zaměstnáních. Ušounův úkol.
1: Já vždycky řeknu nějaký předmět a vy s Ušounem na mě zavoláte, ke kterému zaměstnání je potřeba. Souhlasíte?
0: Jasně.
1: Tak jdeme na to.
0: Volant. Řidič.
1: Mikrofon.
0: Moderátor.
1: Nebo zpěvačka.
0: No jo, tralalalka.
1: Teď pozor. Šicí stroj.
0: Švadlena nebo krejčí.
1: Peníze.
0: Zloděj.
1: Ale ne, kdo se stará o peníze?
0: Jo, pozor, pan bankéř, nebo paní bankéřka.
1: Správně. A teď ukazovátko.
0: Jo, jo, jo, paní učitelka nebo pan učitel.
1: Skvěle. A poslední, barvy a paleta.
0: A ještě můžeš říct štětec. A ty potřebuje paní malířka nebo pan malíř.
1: Super, krásně jste splnili úkol.
0: No, a aby to bylo spravedlivé, tak my jsme splnili úkol a ty nám zaspíváš.
1: Jasně, každý něco. Tak bezva, moc ráda. A protože jsme dneska ještě necvičili, zaspívám vám pohybovou písničku.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Tak pěkně cvičte tak, jak vám Jana v písničce zpívá, vždyť už to znáte. Ušounovo cvičení.

0: Jo, teda, holky a kluci, to jsme si pěkně zacvičili tady, no a co vy?
1: Jestli taky rádi cvičíte, klidně byste mohli jednou být i cvičiteli. Nebo můžete být třeba učiteli nějakého bojového umění, jako třeba karate nebo judo.
0: Jo, no jasně, a nebo můžete být třeba tanečnice, tanečníci, no, výběr máte jaký?
1: Veliký, obrovský.
0: Přesně tak. A pokud byste chtěli být třeba jednou zpěvačka jako Jana, nebo zpěvák jako já, je dobré to trénovat už teď.
1: S tím rozhodně souhlasím.
0: Viď? Už o novo zpívání. A trénovat budeme na písničce, kde vám Jana zaspívá, jaká bude, až bude velká.

0: tam. Běžte pryč, běžte pryč, já vás ani neznám. Běžte pryč, běžte pryč, já vás ani neznám.
1: Je to byla krása, ty jsi tak krásně zpívala, Jani.
0: O, děkuji, o, děkuji. A vy jste se určitě zpívali se mnou, takže jsme si zatrénovali i na tu vaši pěveckou kariéru. A na zpívání je super, že ho můžete trénovat kdy a kde chcete.
1: Třeba i až za malou chviličku skončí naše pohádková školka.
0: No, přesně tak. Víte co, zpívejte si pořád, ale ještě než se s vámi dneska rozloučíme, poprosíme vás zase o obrázky.
1: Dneska nám namalujte, čím chcete být, anebo pokud to ještě nevíte, namalujte nám zaměstnání, které se vám líbí.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další super písničku.
1: Jo, jo, jo.

anden. Peřnici spolu volání to, schopání to jsou páni lou. Peřnici z profese, nej, lepší jsou v okrese. My,

dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Že mi kapou kousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si vůbec

0: Hanzovou.
1: Hezké dopoledne, i dneska pokračuje naše expedice sever. Jsme v Dánsku, včera jsme si řekli, co všechno se dá například v této krásné zemi dělat. Projet se traktorbusem, vidět místo, kde se setkávají dvě moře, hledat troly, pozorovat tuleně, zajít do Legolandu nebo navštívit oceánárium a podívat se na velikánskou a vzácnou rybu měsíčníka svítivého. Dneska si řekneme, jak se v Dánsku žije, jaké je to v dánských školách a že je to tam podle mě super, nebo jak slaví děti v Dánsku narozeniny. Jdeme na to!

0: Cups.
1: Posloucháte ranní Restart Rádia Junior a Expedici Sever. Povídáme si o tom, jak se žije v Dánsku. Život v Dánsku bývá často označovaný za jeden z nejkvalitnějších na světě. Dánové se pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčků nejšťastnějších národů, obvykle hnedka za Finskem. Čím to je, že jsou tak spokojení? Tak to mě zajímalo. Zjistila jsem, že vzdělání je v Dánsku bezplatné, lékařská péče je tu taky bezplatná a dostupná pro všechny a rozdíly mezi bohatými a chudými jsou velmi malé. Lidé si taky navzájem hodně věří a vypadá to, že mají i důvěru ve stát, že jim prostě pomůže, pokud by to potřebovali. Dánové taky na sebe pohlížejí jako na sobě rovné, ať už jde o ředitele firmy nebo dělníka. A dokonce tu existuje takový nepsaný zákon, nepsaná pravidla, zákon Jante. A je to desatero, které má takovou hlavní myšlenku následující. Nemyslí si, že jsi něco víc než my. Takže vychloubání se úspěchem, vychloubání se penězi nebo drahými auty je v Dánsku považováno za nevhodné, cení se tady skromnost a týmový duch. V Dánsku se taky lidé snaží co nejlépe skloubit práci a osobní život. V práci končí většinou mezi 4. a 5. odpoledne, aby stihli rodinou večeři nebo nějaké své koníčky. Přes časy se tu vůbec nenosí, pokud pracujete dlouho do noci, tak si spíš Dánové říkají, že asi jste neorganizovaní a neříkají si o vás, že jste dříči. A dalším důvodem k tomu, že jsou Dánové spokojení, je určitě i to, že většina lidí jezdí do práce i za zábavou na kole a hodně času lidé tráví venku bez ohledu na počasí. Kolik myslíte, že v Dánsku žije obyvatel a co je to hygge, to už si řekneme za chvilku. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't...

0: V Dánsku žije přibližně 6 milionů obyvatel. Typli jste to správně? Zajímavé na tom je, že těchto 6 milionů lidí patří mezi nejšťastnější lidi na světě. Už jsme si řekli, že je to díky tomu, že se nepovyšují jeden na druhého, chovají se skromně a taky si dělají čas na svůj osobní život. K Dánsku patří ovšem ještě jeden fenomén, o kterém jste už nejspíš slyšeli, jmenuje se hygge. Jde v něm o pocit pohody, útulna, blízkosti a taky o umění prožívání přítomného okamžiku. Slovo hygge se stalo celosvětovým trendem a o co tedy jde? Zkrátka, jde o to vytvářet příjemnou atmosféru a sdílet hezké chvíle s lidmi, na kterých vám záleží. Můžete si to představit třeba takhle. Když se setmí, celá rodina se sejde doma a vypne mobilní telefony. Zapálí svíčky, zabalí se do deky, pijí horké kakao, hrají deskové hry anebo si čtou knížky. Tomuto pocitu útulnosti a domácího štěstí říkají Dánové hygge a hodí se to hlavně v zimě, kdy je v Dánsku brzy večer tma. Je to vlastně takový dánský recept na to, jak přežít dlouhé a temné severské zimy, ale samozřejmě hygge patří i do léta a může to být i třeba krátká chvilka, kdy si zapálíte svíčku, dáte si dobré jídlo nebo svůj oblíbený nápoj, nebo si uděláte čas na čtení nějaké hezké knížky a dopřejete si svůj čas a klid. A na co si máte dát pozor, když si dáváte sraz s Dánem? To vám řeknu za chvíli.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhás!

0: koní a krav.
1: V raním restartu Rádia Junior dneska pokračuje expedice Sever. Jsme v Dánsku, v zemi, kde žije přibližně 6 milionů obyvatel. Jací vlastně Dánové jsou? Na první pohled se vám můžou zdát chladní a odtažití, ale jakmile je poznáte blíž, tak jsou přátelští a věrní, loajální a umí taky výborně anglicky. Na co je dobré si dávat pozor? To je čas srazů. Pokud se s Dánem domluvíte, že se sejdete ve 14 hodin, prosím vás, přijďte včas. Ve 14 znamená opravdu ve 14 a ne o 10 minut později. Pozdní příchody se tu považují za projev neúcty. V Dánsku se taky nesluší chodit na neohlášené návštěvy. A zajímavé je, že v dánštině neexistuje jedno slovo pro prosím. Dánové jsou přesto považováni za jeden z nejzdvořilejších národů a slušnost vyjadrují jinými slovními obraty. No a potom je tady dánský humor. Dánský humor bývá pro cizince často velkým oříškem, protože je velmi ironický, sarkastický a plný černého humoru. Dánové se nebojí dělat si legraci naprosto ze všeho, včetně vážných témat, tragédií, politiky nebo sebe samých. A tento přístup úzce souvisí s jejich smyslem pro rovnost. Takže nikdo a nic není nedotknutelné. Vtipy často říkají s naprosto vážným výrazem, takže na první pohled nemusíte vůbec poznat, jestli Dán mluví vážně nebo ironicky. Dánové si dělají legraci klidně i z nemocí, ze smrti nebo z náboženství, takže se na to připravte. Rádi schazují sami sebe i svůj národ a dobrá zpráva je, že pokud si z vás Dán střílí, tedy dělá si z vás legraci, znamená to, že už jste mu trošku sympatičtí a je to takový projev náklonosti a projev toho, že vás bere mezi sebe. A co si řekneme za chvilku, třeba to, jak to vypadá v dánských školkách, jak si v Dánsku žijí děti.

0: A jak se tedy žije dětem v Dánsku? Já myslím, že naprosto parádně. Dánské děti patří k těm nejšťastnějším na světě. Mají obrovskou svobodu, spoustu času na hraní a dospělí je berou jako parťáky. Jejich život vypadá v mnoha ohledech jako jedno velké dobrodružství v přírodě. V Dánsku jsou totiž velmi populární lesní školky. Děti v nich tráví skoro celý den venku, a to i když prší, sněží nebo fouká silný vítr. Řídí se tu heslem neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení. Místo plastových hraček si děti hrají s klacky, kameny, blátem, klidně už ve 3 letech se učí rozdělávat oheň, opékat jídlo nebo řezat dřevo opravdovou pilou a nožem. Učitelé jim věří. Věří, že jsou opatrné a díky tomu jsou dánské děti velmi samostatné. Ve školkách je důležitý well-being, což znamená jediné. Aby bylo dětem dobře, vedli kvalitní, pohodový a šťastný život. Oproti českým školkám jsou tu 2 velké rozdíly. Děti si nosí jídlo v krabičkách z domova a nemusí po obědě spát. Myslím si, že pokud české děti toto slyší, tak by určitě chtěli mít školku stejnou, jako mají v Dánsku, alespoň co se týká toho spaní po obědě. No a jak to vypadá v dánské škole, to si řekneme už za chvíli.
1: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo.

0: Bankové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Posloucháte ranní Restart Rádia Junior a tím pádem se stáváte účastníky expedice Sever. Krásný den vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Dneska si povídáme o Dánsku. Řekli jsme si, jak to vypadá v dánské školce a určitě vás zajímá, jaké to mají děti v dánské škole. Děti začínají chodit v Dánsku do školy kolem 6 let, to je podobně jako u nás. Nečeká je tady ale žádný velký stres. Učitelům i řediteli všichni tykají a říkají jim jménem. Takže pokud se vaše paní učitelka jmenuje třeba Zuzana, pozdravili byste ji ahoj Zuzko, když byste přišli do školy. Líbilo by se vám to? Přibližně do 13 až 14 let nedostávají děti v dánských školách žádné klasické známky od jedničky do pětky. Místo toho si s učiteli povídají o tom, co jim jde a v čem se můžou zlepšit. Skoro vůbec se tady taky neučí nazpaměť dlouhé básničky nebo nějaké tabulky. Místo toho pracují hodně ve skupinkách, dělají společné projekty a učí se pomáhat slabším. V dánských základních školách je taky povinná výuka empatie. Žáci ve věku od 6 do 16 let mají empatii povinně 1 hodinu týdně. Tento přístup je považovaný za jeden z hlavních důvodů, proč se Dánsko pravidelně umisťuje na předních příčkách světového žebříčku štěstí a vykazuje velmi nízkou míru šikany. Jak takové lekce fungují, jak to vypadá v praxi? Předmět se oficiálně nazývá klasenstid, v překladu čas pro třídu, a nejedná se o žádnou teorii, ale praktické budování vztahů. Takže žáci si společně s učitelem nebo s paní učitelkou sednou a rozebírají aktuální starosti, potíže, konflikty anebo nepříjemné pocity. Může jít o různé hádky, o přestávkách, o nějaký nepříjemný pocit třeba vyčlenění z kolektivu i o osobní problémy. A celá třída se snaží najít řešení na základě aktivního naslouchání a porozumění. Takže nikdo nikoho neodsuzuje, všichni poslouchají, vyslechnou si a potom celá třída se snaží najít řešení toho problému. To mi přijde naprosto úžasné. V těchto hodinách se samozřejmě nesoutěží, neznámkuje. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí. A pokud zrovna nikdo žádný problém neřeší, nikdo nic nepotřebuje, tak děti tráví čas společným odpočinkem a povídáním, čímž budují vzájemnou blízkost a už je tady opět fenomén hygge. Takže tyto hodiny slouží i k tomu, že třeba děti společně popíjejí čaj, jedí dort a tyhle hodiny, musím říct, že by se mi určitě moc líbily. Po škole dánští rodiče neženou děti z jednoho kroužku do druhého. Nejdůležitější je odpoledne volná hra, to znamená, že si děti zalezou třeba do pokojíčku nebo jdou ven a dělají si, co chtějí, bez toho, aby jim dospělí organizovali čas. Dánové totiž vědí, že při takovém hraní se děti nejlépe učí vymýšlet nové věci a také nejlépe dokážou řešit potom spory s kamarády. Tak to je další skvělá věc, která se mi na Dánsku opravdu moc líbí. A jak děti slaví v Dánsku narozeniny, to si řekneme už za chvilku.

už jsme si řekli, jak to vypadá v dánské škole nebo školce, ale teď se pojďme podívat na to, jak dánské děti slaví narozeniny. V Dánsku je zvykem, že na oslavu narozenin se zve buď úplně celá třída, a když už ne celá třída, tak všichni kluci nebo všechny holky. Nikdo nesmí zůstat smutný doma. Rodiče potom pro celou partu dětí připravují různé hry a soutěže. Je ale taky nutné si uvědomit, že školní třídy v Dánsku jsou menší než ty klasické české a v dánské třídě je průměrně 19 dětí. Chtěli byste na oslavu pozvat celou svoji třídu? Dokázali byste si představit, že třeba všech 30 dětí z vaší třídy byste pozvali k vám domů? Nejspíš by se tam asi nevešli, ale v Dánsku tím, že těch dětí je méně, třeba 19, tak to asi nějakým způsobem jde. Ty oslavy nejsou nějak tematické, většinou to je úplně jednoduché. Děti jsou všechny pozvány na návštěvu k vám domů a třeba přinesou jenom pár drobných mincí jako dárek, aby to nebylo, že musí každý přinést nějaký ohromně drahý dár, protože na to by rodiče neměli kupovat tolik dárků všem dětem ze třídy. Takže takhle to mají v Dánsku vyřešené. Vlastně se mi to líbí, že pak není některé dítě smutné, že ho nikdo nikam nepozval. A nevím, jak to funguje u vás, docela by mě to zajímalo. Každopádně narozeniny jsou pro dánské děti obrovská událost. Dánové milují svou červenou vlajku s bílým skandinávským křížem. Takže je používají ve velkém i při oslavách narozenin. Když má dánské dítě narozeniny, tak rodiče ráno zapíchnou tu malou vlaječku do snídaně a taky velkou vlajku vyvěsí venku před domem, aby všichni kolem v okolí věděli, že se u nich doma slaví narozeniny. Místo klasického kulatého dortu dostávají děti takového panáčka, nebo když jste holka, tak panenku, upečeného ze sladkého speciálního těsta. A tento panáček nebo panenka jsou ozdobeny spoustou bonbonů, marcipánem a taky polevou. A když pak přijde čas dort rozkrájet, tak oslavenec musí panáčkovi nebo té panence uříznout hlavu. A v tu chvíli všechny děti kolem začnou strašně křičet a pištět. A je to taková stará tradice, u které se všichni vždycky hrozně moc pobaví a hodně se nasmějí. A když mají dánské děti narozeniny, tak také uprostřed stolu nesmí chybět malý dřevěný vláček. Každý vagónek veze buď to nějakou dánskou vlaječku, nebo zvířátko, nebo číslo, které znázorňuje věk oslavence. A do vagónků se dávají i malé svíčky a ten vláček se někdy i předává z generace na generaci, je dřevěný, dává se na stůl nejenom dětským oslavencům, ale potom i těm dospělým. A v Dánsku existuje pověra, že počasí v den narozenin odráží chování dítěte v uplynulém roce. Pokud v den oslavy svítí slunce, hosté a sousedé dítěti gratulují a děkují mu, že bylo po celý rok hodné. A pokud prší nebo je ošklivo, tak dospělí si z dítěte utahují, že muselo zlobit, ale bere se to opravdu spíš jako takový vtip. Já bych ovšem tedy k tomuto tématu ráda řekla, že v den mých narozenin bylo vždycky krásně.

už víme, jaké zvyky mají v Dánsku při oslavě narozenin, ovšem v Jutsku, v jedné části Dánska, dodržují ještě další netypické tradice. Jde o tohle. Pokud v Dánsku oslavíte 25. narozeniny a stále nejste v manželství, vaši přátelé vás přivážou k pouliční lampě nebo ke stromu a zasypou vás kily mleté skořice. A pokud jste svobodní ještě ve 30 letech, místo skořice vás zasypou černým mletým pepřem. Tak to si myslím, že by se mi už moc nelíbilo teda. Ulice dánských měst jsou kvůli tomu občas plné hnědých a šedých skvrn a v Kodani už se prý tento zvyk tolik nedodržuje. A jak slaví dánské děti svůj svátek? Představte si, že nijak. V Dánsku byl svátek od 18. století nahrazený narozeninami. Oproti tomu například ve Finsku a Švédsku se jmeniny stále slaví. Pokud má tedy dánské dítě svátek, nikdo mu nepřeje a žádný dárek nedostává. Co se týče jmen, tak podle dánských zákonů si rodiče nemůžou vymyslet jakékoliv jméno pro své dítě. Musí si vybrat ze schváleného seznamu přibližně 7000 jmen, jinak potřebují speciální povolení. A jaká jména jsou v Dánsku nejčastější? Mezi ženskými jmény to jsou Anne, Mette, Kirsten a Hane. Mezi mužskými Peter, Michael, Lars a Thomas. A příjmení jsou taky zajímavá. Nilsen, Jensen, Hansen a na čtvrtém místě dokonce Andersen. To je příjmení slavného pohádkáře, o kterém si řekneme něco víc zítra. Dneska ještě probereme dánské sporty a řekneme si, jak si děti v Dánsku hrají.

0: like that. Rádio Junior.
1: V rámci expedice Sever už jsme zjistili, že v Dánsku mají děti ve škole hodinu empatie. Nemají tam známky a učitelům tykají. Když slaví narozeniny, mají všude dánské vlajky a jejich dort má tvar panáčka nebo panenky a že se klade důraz na volnou hru. Jaké hry tedy dánské děti nejraději hrají? Protože tráví hodně času venku v přírodě a v lesních školkách, jejich hry jsou často plné pohybu, běhání a fantazie. V lesích a parcích děti staví obří skrýše z větví, často si hrají, jakože v nich bydlí, jako staří vikingové. Hrají si taky rádi na schovávanou, v dánském podání se hraje v hustých lesích nebo mezi písečnými dunami na pláži, kde je opravdu spousta skvělých úkrytů. Děti v lesních školkách taky rádi běhají mezi stromy, lezou po stromech. A když jsou děti u moře, vezmou si kolíček na prádlo přivázaný na provázku, na který dají kousek šunky. Chytají malé kraby z mola do kyblíku a pozorují je a potom závodí, který krab doleze zpátky do moře nejrychleji. Takže zkrátka pořádají krabí závody. Děti si své kraby hlasitě povzbuzují a vyhrává ten, jehož krab se dotkne mořské vody jako první. Po skončení závodu se všichni kraby v pořádku vrátí volně pěkně do moře, takže nic se jim nestane a já bych docela chtěla vidět takové krabí závody. Nikdy jsem to neviděla. Chtěli byste to vyzkoušet vy? A co myslíte, jakým sportům se v Dánsku děti věnují? To se dozvíte už brzy.

Posloucháte ranní restart Expedici Sever. Jsme v Dánsku. Říkali jsme si o tom, jak si dánské děti hrají. Hrají si hodně venku, ale neřekli jsme, že si taky určitě rádi hrají s Legem, protože Lego pochází z Dánska. A včera jsme si říkali, že samozřejmě můžete v Dánsku zajít do Legolandu, úplně toho nejstaršího Legolandu, který existuje. Co dánské děti a sport? Jaké sporty dánské děti nejvíce baví? V Dánsku děti sportují skoro za každého počasí, podobně jako u nás je v Dánsku sportem číslo jedna fotbal a děti hrají fotbal venku a i třeba když fouká silný vítr od moře, takže to z nich dělá pořádné otužilce. Věděli jste, že přímo z Dánska pochází jeden sport? Já jsem to nevěděla, je to házená. Na konci 19. století v roce 1898 je tam jako hru pro školáky zavedl jeden učitel, šermíř a taky olympionik Holger Nielsen. A gymnázium v Ordrupu, kde učil, totiž mělo tehdy takový malý školní dvůr, nebo nějaké malé hřiště a studenti na něm s oblibou hráli fotbal, jenomže prudké rány míčem neustále rozbíjely okna školní budovy. Takže pan ředitel tehdy se bál, že se to bude opakovat a že na tvrdém plácku se jim zničí jejich drahé kožené míče. Takže fotbal na celém školním dvoře nebo na tomto hřišti prostě zakázal. A Nielsen se studenty začal vymýšlet pravidla pro hru, ve které by se místo nohou používaly ruce. Hru si studenti oblíbili a Nielsen vydal v roce 1906 první pravidla nové hry s názvem Průvodce házenou. Dnes dánské děti házenou naprosto milují a dánské reprezentační týmy patří k nejlepším na celém světě. Jaký další sport je v Dánsku oblíbený? Obrovským hitem je tady badminton. Děti ho hrají v moderních sportovních halách a země pravidelně vychovává světové šampiony. A mezi časté sporty, kterým se děti v Dánsku věnují, patří i gymnastika. Ta ale nevypadá stejně jako tady. Není to jenom o dělání kotrmelců a soutěžení, právě naopak. Děti tam cvičí spíš ve velkých skupinách na hudbu, dělají různé choreografie, skáčou na obřích trampolínách a hlavním cílem je, aby to všechny bavilo. Takže v Dánsku v gymnastice nejde o soutěžení. A nesmíme samozřejmě zapomenout na cyklistiku. Na kole se v Dánsku jezdí opravdu hodně, kolo je dánský nejběžnější dopravní prostředek a až pojedete na kole v Dánsku, tak je potřeba znát určitá pravidla. Takže pozor, pokud chcete zastavit na kole v Dánsku, musíte zvednout ruku nahoru, což je znamení pro lidi, kteří jedou za vámi, aby to věděli, že se chystáte zpomalit nebo zastavit. Odbočování se ukazuje nataženou rukou doleva, to je stejné jako u nás, anebo doprava, pokud chcete odbočit doprava. No a my neodbočujeme nikam, my jedeme rovně přímo k zítřejšímu pokračování Expedice Sever, protože zítra v ranním restartu v 10 hodin si řekneme něco o zajímavých osobnostech Dánska, tak doufám, že si to určitě poslechnete.

Pro dnešek už se s vámi loučí Rašová Terka, moderatérka. Zítra si v ranním restartu mezi 10. a 11. řekneme spoustu zajímavostí o osobnostech, které pocházejí z Dánska. A jedna taková kontrolní krátká otázečka na závěr, jestli jste dneska dávali pozor. Zajímá mě, co myslíte, slaví dánské děti svátek? Ano nebo ne? Ne, je to ta správná odpověď. Ano, řekli jste to dobře a zítra už se na vás těším. Tak ahoj.

pěť. Těšte se fjordy a jezera, to bude, panečku, nádhera. Až já budu velký heč, bude ze mě potápěč. Budu v moři chodit po dně, uvidím tam vážně hodně ryb.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

Šupidupidu, rasvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš, a já tě neposlouchám.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.cz.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

Křesadlo. Na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Hudbu složil Zbyněk Matějů. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby: voják Ondřej Vetchý, princezna Magdalena Hrzová, král František Němec, královna Eliška Balcerová, maršálek Boris Rezner, baba Viola Zinková, hostinský Alois Švehlík, pes Miroslav Moravec, podomek Jakub Zdenek, dvorní dáma Růžena Preislerová. Zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Lenka Vintrová, zvuk Tomáš Gzelhofer, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Má milá choti, co se s tebou děje? Jak jeden dlouhý slovo nepromluvíš, neusměješ se, co pak tě trápí?
1: Taková divná úzkost mi nedá spát, můj drahý. A těch starostí, co na mě dotírají.
0: Svěř se mi s nimi, zaplašíme je spolu.
1: Bojím se o naši dceru.
0: O princeznu Elišku? Proč?
1: Nejde mi z hlavy, co jí věštili nad kolébkou.
0: Že se provdá za obyčejného chudého mladíka? Nevěř tomu, já tu pošetilost dávno pustil z hlavy. A kromě toho, naše Eliška ještě nevyrostla z dětských střevíčků.
1: Můj milý, to jen ty vidíš jako dítě, ale ona, co nevidět, bude zralá na vdavky. A proto ji musíme chránit víc než dřív. Nesmíme dopustit, aby se k ní přiblížil neurozený cizí člověk.
0: Upokoj se, dvorní dáma se od ní nehne ani na krok.
1: Ta už je stará. Špatně vidí, věčně podřimuje.
0: Ještě dnes poručím svému maršálkovi, aby ke dveřím a pod okna princezny postavil stráž.
1: Ale co uděláš se zahradou? Tam chodí Eliška nejraději.
0: Dám okolo celé zahrady postavit vysokou zeď. A v brance bude na stráži voják se šavlí.

0: vojáci, podle rozkazu jeho královského veličenstva, vám jako váš velitel poroučím zaprvé nehnout se ani na krok z místa, kam vás posílám na stráž. Za druhé, nedovolit, aby se k branám královského paláce přiblížila nějaká podezřelá osoba. Za třetí, se ode dneška bude každý den a každou noc vartovat před brankou do zahrady. A teď už všichni na svá místa. Na co ještě čekáš?
1: Pane maršálku, smím se na něco zeptat?
0: Ty jsi ten nový?
1: Podle rozkazu. Od včerejška.
0: Tak se ptej, nováčku.
2: No, já jen proč takový alarm, jako by se blížil nepřítel?
0: Není žádoucí, aby naši princeznu okukoval lecjaký hej nebo bočkej.
2: Však by ji neubilo.
0: Nemudruj. A stůj! Na vartě!
2: Jestli pak je princezna tak hezká, aby stála za okukování.
0: Ty jelimánku, naší princezně se krásou nevyrovná žádná jiná na celém světě.

0: Nedělej, že neslyšíš. Vojáku!
1: To voláš na mě?
0: Je tu snad ještě někdo jiný? A nestoj ke mně zády, když s tebou mluvím.
1: Stojím, jak mi poručil pan maršálek. Kdybych neposlechl, ten by mi dal za vyučenou.
0: Já mu nebudu žalovat. Udělej pěkně čelem vzad.
1: Podle rozkazu je... Co pak chceš?
0: Přelítl mi za zeď míč, podej mi ho.
1: Ty mě nemáš co komandovat. Mě dává rozkazy králův maršálek.
0: Toho si můžeš dát za čepici. Já ti poroučím, abys mi doběhl pro míč.
1: Ale máš tu snad větší slovo. A co si vůbec zač?
0: Princezna.
1: No, to ti budu zrovna věřit. Princezna hraje si s míčem jako obyčejná holka.
0: Podáš mi ho nebo ne?
1: No, když hezky poprosíš...
0: Princezna neprosí, ale poroučí.
1: Jenže voják na vartě neposlouchá lice jako dvorní slečinku. No ale, abys neřekla... Chytej! A nezapomeň poděkovat.
0: Děkuju. Jak pak ti říkají?
1: Krištof. A tobě?
2: Kam jste se mi zase zatoula? Milosti, kde jste?
0: Pořád jí mám v patách. Naschledanou, Krištofe!

0: Představ si, královský choti, že utekla až k brance na konci zahrady.
1: Dvorní dáma by ji měla líp hlídat. Ještě štěstí, že tam stojí voják na stráži.
0: Pěkné štěstí. Eliška se s ním dala do řeči.
1: To není možné. Když voják stojí na stráži, nesmí se ani hnout, ani mrknout. Natož s někým rozprávět.
0: Věř si nebo nevěř, ale povídali si spolu. Dvorní dáma to dosvědčí.
1: Proč radši princeznu neokřikla?
0: Okřikla. Víš, co jí naše dcera odpověděla? Že na tom nevidí nic nepatřičného, když si vojáka poslala pro míč a pohovořila si s ním.
2: Proboha, ne aby to dvorní dáma vykdákala.
0: O to se postarám já. Ty musíš promluvit své dceři do duše jako pan král.
1: Neboj se, nedá si to za rámeček.
0: A co s tím vojákem?
1: To bude mít na starosti pan maršálek. Já mu to, jak se patří, vytmavím.
2: Ty ničemo! Ty darmošlape! Ty hanebníku!
3: Pane maršálku, není toho moc? Dobrého najednou?
2: Za celých 25 roků, co mě král ustanovil dvorním maršálkem, jsem neslyšel jediné křivé slovo, jen samé uznání a chválu. A teď, kvůli tobě, zakouším boží dopuštění. Přiznej se, co jsi spáchal, ty bezbožníku.
4: Co bych spáchal? Stál jsem na vartě?
2: Kvůli tomu by mě pan král nehnal k raportu. Podle jeho řeči ses musel dopustit strašlivé nepatřičnosti. Co se to vlastně událo na té vartě?
4: Co by se událo? Stál jsem jako svatý na mostě a najednou přilítl ze zahrady míč.
5: Jenže co bylo potom?
4: Ze zahrady přiběhla k brance nějaká slečinka a že prý ten míč musím hodit zpátky.
2: Co jsi odpověděl?
4: Řekl jsem jí, že na vrtě nesmím ani mrknout. Jenže ona spustila na mě bandurskou, chtěla mi dokonce nabulíkovat, že je princezna. Jenže přišla na nesprávnou adresu.
2: Co jsi jí pro boha řekl?
4: No, vysmál jsem se jí. Ale když pak přišla s prosíkem, tak jsem jí míč vrátil. Chvilku klábosila a pak upalovala bůh ví kam. A já podle vašeho rozkazu o 106 vartoval.
2: Ty nemehlo, ty tululum, ty trdlo. Víš, kdo to s tebou, jak ty, říkáš klábosil? Naše princezna.
4: A to bude mailka. Pane maršálku, princezna nebude rozprávět s vojákem a nebude se honit za míčem. Vždyť ani neměla korunu a plášť s hermelínem.
2: Strč si své hloupé rozumy za klobouk, trumbero. Spáchal si hromadu nepatřičností proti vojenské disciplíně. Za to by ses mohl taky houpat na šibenici.
4: Že jsem nějaké holce hodil přes branku míč?
2: Jak to mluvíš o princezně?
3: Už ani nedutám.
2: Můžeš mluvit o štěstí, že král to chce zprovodit ze světa potichu, bez rámusu. Proto tě nedá pověsit.
4: Věříte mu, zaplať pambu za tu dobrotu.
2: Poroučí ti, abys vzal nohy na ramena a víc krát se tu neukázal. Kdyby ses někdy opovážil přijít mu zpátky na oči, odevzdá tě bez milosti královskému katovi. A teď čelem zad vojáku do klekání, ať si za horama.

0: Přeju dobrý večer, hospodáři i jeho čeledi, co s ním pobývá pod jednou střechou.
1: Hospodářem jsem tu já, i čeledínem a děvečkou v jedné osobě. Co pak mi neseš?
0: Co by tak mohl chulý voják?
1: Veterán mívalec kdy za opaskem na jeden zlaťák. Jenže ty jsi na vysloužilce moc mladý. Přiznej barvu, neutekl jsi od svého regimentu.
0: Vypak, vyhnali mě sami bez krejcarů. Nemám na hospodu ani na suchý skrojek. A tak ťukám na vaše vrátka, jestli byste mi nepopřála nocleh a něco na zub. No, jenže, jak vidím, sama pískáte na kudlu. A do sedničky se dva na noc nevejdeme.
1: Ustlala bych ti v komoře a na mísu oukropu by se taky našla skýva.
0: Pán Bůh zapláč.
1: Nech pána Boha na pokoji. Můžeš se mi odvděčit sám, když mě posloužíš? Ani ty nepřijdeš přitom zkrátka. Jen co se spolu dohodneme.
0: To je rozmělá řeč, babi. Svádne na jazyku jako med. Jenže na čem se máme dohodnout?
1: Potřebuju pomoc. A to pro takového statného mládence jako si ty bude hračka.
0: Tak už mě, paní mámo, nenapínejte.
1: Pojď se mnou za chalupu. Setmělo se. Zapálím louč. A ty si dej pozor na cestu.
0: Kam pak mě tu vedete? Tma jako v pytli. Nevidím na krok.
1: Už jsme na místě. Hnedle se rozkoukáš.
0: Na co bych koukal? Na ten starý trouchnivý strom?
1: Vyhoupni se mu na spodní větev.
0: Kmen je vykotlený, že by se v něm dalo rozestlat lože.
1: Hleda se zlámaným krkem. Abys věděl, ta díra vede do velké hloubky. Na jejím dně je rozlehlá jeskyně a v ní uprostřed truhla plná zlaťáků. Jestli se dohodnem, spustím tě po provaze dolů a ty si můžeš nabrat plnou tornu zlata.
0: Poslouchá se to jako pohádka, ale co pak to zlato nikdo nestřeží?
1: Hlídá tam velikánský pes. Nevídané psisko, oči má větší než kola od kočáru.
0: A tlamu jako chlebovou pec, takže mě zhltne na posezení, babi. Z tohohle mračna nezaprší.
1: Neplaš se, vojáku. Dám ti s sebou tuhle svoji zástěru. Je v ní čarovná moc a ta toho psa skrotí. Položíš ji před něj, on si sedne na zástěru a v tu chvíli bude krotký jako beránek. Nemusíš se ho bát.
0: No, já nevím.
1: Proč pak ještě kroutíš hlavou?
0: Že jste se pro ty poklady nevypravila sama.
1: Někdo by mě musel spustit dolů a zase vytáhnout nahoru.
0: Já vám ochotně posloužím.
1: Milý vojáku, to už není pro mé staré kosti. Za to ty jsi mladý, statný, silný.
0: Jenže doposavat jste neřekla, jak se nakonec rozdělíme.
1: O zlato nestojím. To si můžeš s pánem Bohem nechat.
0: Nepovídejte, že byste mi ho nechala jen tak pro nic a za nic?
1: Chci jen jednu malou službu. V té jeskyni leží někde staré křesadlo. Spadlo mi tam kdysi a já jsem v kuchyni bez něho jako bez ruka. Přines mi ho.
0: Víc nechcete?
1: Ani chlup, vojáku, ať se propadnu.
0: Tak, dobrá, paní mámo.
1: Uvaž si pro vás pod ramena a já tě na něm spustím dolů.
0: Pomalu. Babi, nekvaltujte. Nerad bych se potloukal.

0: Dosedl jsem jako na peřinku. Oh, paní mámo, je to tady velká krása. Všechno se třpití. Záře jako v pravé poledne. Je to hrozné, psisko. Vrčí jako u oči, máš hrůza.
1: Polož před něj moji zástěru.
0: Usadil se na ní, než jsem se nadal. Najednou leží jako ovečka.
1: Už si ho nevšímej. Hleď si truhly.
0: Pro pana.
1: Krásná podívaná, co?
0: Takovou hromadu zlaťáku nemá snad ani pan král.
1: Můžeš si jich nabrat podle libosti.
0: Plnou kapsu.
1: Obě dvě. A taky tornu.
0: Naděl pambu.
1: Dolů jsem spustila chudáka a nahoru vytáhnu boháče.
0: Už mám dost. Víc toho nepoberu.
1: A co mé křesadlo?
0: V truhle není.
1: Bude spíš někde v koutku.
0: Tenhle starý krám?
1: Co ty víš, jakou to má cenu? Přivaž si pro vás okolo pasu. Vytáhnu tě nahoru.
2: Ještě kousek, babi. Tak dva záhy.
1: Podej mi nejdřív křesadlo a pak si pomůžu ven.
2: Kde pak? To se mi nezamlouvá. Já vám vyhodím křesadlo, vypustíte pro vás a já slítnu dolů a bude po mně.
1: Když mě neposlechneš po dobrém, vezmu si křesadlo po zlém. Pust, vojáku!
2: Ne tak zhurta!
1: Přelámu ti kosti!
2: Nechte mě na pokoji!
1: Dej mi křesadlo, povídám!
2: Nedám!
1: Nebo tě srazím do propasti!
2: A nedotírejte, nebo nakonec slítnete dolů sama!
1: Prokletý vojáku!
0: Zatrápená ženská. Já vás varoval. Teď bude jistější vyhlédnout si nocleh jinde. A potom... Zbohem vojenská pído. Začnu si užívat světských dobrot. Vojenský mundur zahodím do ksoví. A koupím si frak, jaký nosí páni. A v hostinci se nastěhuju do nejkrásnějšího salonu.
3: Ticho, prosím. Dovolte mi přednést děkovný přípitek poctě našeho štědrého dobrodince.
4: Se jo, jenže soudek je prázdný. Nezbyl v něm ani doušek vína.
5: Nedělejte si s tou hlavu, dám hned načít nový.
4: Oh, bravo, pane, bravo.
3: Tomu říkám vzorný hostitel.
5: Kde pak je hostický?
6: K vašim službám, vzácný pane.
5: Víno už je dopité, dejte načepovat nové. A co ty prázdné mísy? Přineste pečenou husu. Toho husu nadívaného krocana. Pamlsky z marcipánu a pospěšte si.
6: Rád vám posloužím, vzácný pane, jen co vyrovnáte včerejší útratu.
5: Nedávno jsem vám vysázel na stůl pěknou hromádku.
6: Jenomže jste od té doby ráčil uspořádat půl tuctu banketů a večírků pro celé houfy jedlíků, kteří si tu dávají do nosu na váš účet.
5: Nechám vám celý svůj míšek jako zálohu.
6: Ten se povážlivě zcvrknul, vzácný pane. Chrastí v něm jen pár šestáků a nějaký ten měďák.
5: Včera jsem nám počítal 50 zlatých.
6: No, co je to 50 pro pána, který si zvykl žít na vysoký noze? Rozkutálí se vám, ani se nenadáte.
5: Nebudeme lamentovat. Mám tu spoustu dobrých přátel a ti mě ochotně půjčí, abych vám mohl zaplatit.
6: Kde pak je máte?
7: Ono se najednou všichni poděli.
6: Vytratili se jako pára nad hrncem. Vaši kamarádi z mokrý čtvrti.
5: No, tak to abych se vám poloučil taky.
6: Kde pak, panáčku, tu myšlenku puste z hlavy. Vy tu zůstanete, dokud mi nezaplatíte, co jste dlužen. Bude to nejmín stovka.
5: A kde bych ji vzal?
6: To je vaše starost, ale to vám říkám rovnou. Nepokoušejte se upláchnout, já si vás ohlídám. Vaše parádní šatstvo si beru do zástavy. Hoďte na sebe své staré háby. A ze salonu se přestěhujte do komůrky na půdě.
5: Kdo je tam?
8: Podome. Kdo jí vyvážel cestu do takového kutlochu, milost pane?
5: Jaký pak já jsem milost pán hochu? Sedím tu pod mě o suché kůrce. Už by mi nebylo ani, kdyby chodil po žebrotě.
8: Mohl jste si žít jako kníže pan, kdybyste neprobendil celý mění z pakáží?
5: Když člověk zbohatne bez poctivého přičinění, stoupne mu to do hlavy a zhloupne. Jenže teď je pozdě honit bycha.
8: Pane Krištofe, já jsem ten poslední, kdo by vám něco předhazoval. Dobře si pamatuju, kolikrát jste mi podstrčil šesták. Přinesl jsem vám kousek tvarohu, abyste tu neseděl o suché kůrce a ke všemu pod mě. Tady máte kousek svíčky, vypadla nejspíš z formanské lucerny.
5: Děkuju ti.
8: Dobrou noc.
5: Počkej, pobuď tu se mnou ještě chvilku, chlapče. Podívej, co oken září v královském paláci.
8: Pořádají bál na oslavu princezniných narozenin. Do paláce sisela spousta nápadníků, jenže princezna si svého nastávajícího mezi nimi nevybrala.
5: Ty jsi někdy viděl?
8: Dávno. Teď ji drží doma jako ve vězení. A to všechno od té chvíle, co se dala v zahradě do řeči s jakýmsi vojákem, co tam stál na vartě.
5: O tom já ledacu svým.
8: Ale teď už musím jít, hostinský by se zlobil.
5: Počkej, kam si dal tu svíčku?
8: Tuhle na levici, ale dlouho vám svítit nevydrží. Dobrou noc.
5: Stejně není čím zapálit. Vlastně, kam pak se podělo staré křesadlo po té bábě? Nezůstalo v mé staré torně? Na mou milovu je tady, i s kouskem troudu. Kdyby se mi podařilo vykřesat pěknou jiskru.
9: Co poroučí můj pán?
10: Proboha, vždyť to je to psisko z té jeskyně v podzemí. Oči větší než kola od kočáru. Kde se to vzal?
9: Přivolal jsi mne kouzelným křesadlem.
10: Jo, tak proto o ně baba tolik stála.
5: Ptal ses, co poručím? Když ti to povím, co se stane?
9: Musím splnit každé tvoje přikázání.
10: Tak naplň mé prázdné kapsy zlatými dukáty. Postaraj se, abych zazbydl tam co prvé. Abych chodil v krásném oblečení a seděl u hojně prostřeného stolu.
11: Pečená holoubátka, sladký zákusek, pohár nejdražšího vína. Je vzácný pán spokojen?
5: Až na výsost, pane hostinský. A tenhle koláč dejte ode mě chlapci, podomkovi. On už bude vědět za co.
11: Bude si vzácný pán ještě něco přát?
5: Ať mě do rána nikdo neruší.
11: Milost pán se může spolehnout. Přeju mu líbezné sny.
5: Kdybys tak věděl, co nevíš, dobráku.
10: Kde pak je mé převzácné křesadlo?
9: Co poroučí můj pán?
10: Chtěl bych vidět princeznu. A kdyby tu mohla se mnou pobýt, aspoň chvíli.
9: Jak si můj pán žádá?
10: Spí tak tvrdě, jako by ani nedýchala.

0: na tebe. Hledala jsem tě potom u té branky kolik dní, ale ty jsi tam nebyl. Kam ses poděl?
1: Vyhnali mě ze zámku a zakázali, abych se tam vrátil.
0: Tak ses mi teď vrátil ve snu.
1: Ty si myslíš, že já se zdám tobě a ty mě?
0: Jak jinak bych se mohla s tebou setkat?
1: No, když jinak nedáš, tedy jsi mě navštívila ve snu. A když nastane čas loučení, obejmu tě.
0: Co to děláš?
1: Políbil jsem tě.
0: To je nejkrásnější sen, co pamatuju.
1: Jenže teď už musím vzít křesadlo a křísnout.
2: Co poloučí můj pán?
0: To je hrozné psisko. Ochraň mě před ním.
1: Nemusíš se ho bát. Je to můj pomocník.
2: Co poroučí můj pán?
1: Odnes princeznu zpátky do paláce. Nebudeme si dávat s Bohem, princezno. Snad se nám poštěstí setkat se znovu.

0: Ctěný, choď, probuď se. Slyšíš?
1: No, proč pak mě burcuješ z nejslačího spánku?
0: Protože se stala hrozná věc. Ztratila se nám dcera.
1: Co je to za nesmysl?
0: Ba ne, je to strašná pravda. Eliška zmizela. V paláci po ní není slechu ani dechu.
1: Ztratit se může špendlík nebo prstýnek. Pokud mě neklame paměť, po večeři doprovodila princeznu Komorná do její ložnice. A když Eliška ulehla, usedla Komorná před dveřmi, kdyby jí bylo potřeba. Bylo to tak?
0: Ano. Jenže okolo půlnoci bylo z ložnice slyšet šramot. Komorná marně čekala na odpověď na své volání a tak po otevřenými dveřmi nakoukla do ložnice a tam ani živá duše. Eliška zmizela.
1: Byla se přesvědčit na vlastní oči.
0: Komorná jistě nelhala. Tak jsem tvým jménem poručila panu maršálkovi, aby dal princeznu hledat.
1: A co pak vypátral?
0: Ještě se nevrátili. Tak jsem šla vzbudit tebe, aby ses do té hrozné události vložil se vší královskou autoritou sám.
1: Pan maršálek už jde. Zav si ho vyspovídáme.
2: Vaše veličenstvo.
1: Pojďte dál, pane.
0: Vypátrali jste princeznu.
2: Ano. I ne. Vlastně naopak.
0: Teď není doba na žartování.
1: Okamžik, má drahá. Pan maršálek mi podá hlášení, jak se sluší a patří na vojáka.
2: Vaše veličenstvo. Dal jsem prohledat palác, zahradu a celé město křížem krážem. Nikde nebylo vidět živáčka. Jenom jeden voják koktal, co si o strašidelném zjevení, zahlédl prý přízrak hrozného psa s ohromnýma očima, který nesl na zádech spící dívku. Ale kdo ví, co ten hlubák vlastně viděl. Tak jsme se vrátili do paláce.
1: Pane maršálku, nevykládejte nám tu román. Já chci slyšet, kde je princezna.
2: Ve své ložnici.
0: Co?
2: Kde jde?
0: Co to povídáte?
1: Vy jste ji tam viděl? Na vlastní oči?
2: To prosím ne. Protože k princezně smí pouze Komorná.
0: A ta ji tam před hodinou neviděla.
2: Před chvilkou ji našla v hlubokém spánku.
1: Potrvá ženská. Já si to hned myslel. Pane maršálku, můžete jít.
2: Vaše veličenstvo?
1: Tak vidíš, má drahá. Byl to zbytečný povyk.
0: Mně se to zdá divné.
1: Víš co? Přesvědčíme se sami, kdo má pravdu.
0: Snad bys Elišku nebudil.
1: No proč ne? Stejně už se rozednívá.

0: Eliško, vstávej.
1: Tiše, ať se nepoleká. Miláčku, vzbuď se.
2: To už je ráno.
1: Jako malované.
0: Jak pak ses vyspala?
2: Měla jsem dnes překrásný sen.
1: Byla jsi celou noc v ložnici?
3: Kde jindy by mohla být?
2: Zdálo se mi, že mě odtud odnáší...
1: Kdo pro pána?
2: Velký, černý, s ohnivýma očima.
1: Že by přeci jenom...
3: Neskákej do řeči.
2: Velikánský černý pes.
3: Jak se k tobě dostal?
2: Najednou tu byl, jako ve snu.
1: Kam tě unesl?
2: Do hostince na náměstí. Zdálo se mi, že najednou sedím v útulné komnatě a nade mnou se skláň...
1: Proboha, co se ještě dovíme?
0: Kdo pak to byl?
2: Ale to se mi jen zdálo.
0: Tak nám to hezky pověz všechno sama. Seděla jsi v komnatě a sklánil se k tobě...
2: Jeden mládenec.
3: Co to bylo za člověka?
1: Známý nebo cizí?
3: Má drahá, kdyby byl cizí, řekla by ne jeden, ale jaký jsi mládenec.
0: Z toho, co jsi prozradila, dcero, soudím, že jsi potkala už nikdy předtím.
2: Nebyla jsem si docela jistá.
3: Jen žádné vytáčky. A hezky s pravdou ven.
2: Pak se mi zdálo, že už jsem ho někde viděla.
1: Kde? A kdy pak?
2: V naší zahradě, u branky, už dřív.
1: Nestál tam náhodou na stráži?
2: Ale dnes nebyl ve vojenském munduru jako tenkrát.
3: Jeho garderoba nás nezajímá. Co říkal? Jak si počínal?
1: Jak se k tobě choval?
2: Ale když se mi to jenom zdálo...
3: Jen se hezky přiznej.
1: A nic nezamlčuj.
2: Vyprávěl mi, že ho kvůli mně vyhnali ze zámku. A potom...
1: Co pak?
3: Co bylo potom?
2: Vzal mě kolem krku.
1: Probůh.
2: A dal mi hubičku. Ale to se mi jen zdálo.
1: Ve snu se člověku může přihodit jen to, na co myslí, když je vzhůru. Co se dělala ty? Bránila ses?
2: Když jsem netušila, co udělá.
1: Tak. A co teď budeme dělat my?
0: Hezky po pořádku. Ty, Eliško, nesmíš o tom svém snu před nikým ani pípnout. Vzešli by ti z toho veliké nesnáze.
1: Víš, že to nikomu neprozradí.
3: Nejlíp uděláš, když na to zapomeneš. Čím dřív, tím líp. Nejpozději do snídaně.
1: Tak co teď?
0: Nech mě chvíli přemýšlet.
1: Myslíš, že se jí to všechno opravdu jen zdálo?
0: O tom se přesvědčíme, co nevidět.
1: Jen aby se to pro Bůh nerozkřiklo.
0: To se podaří jedině, když se z celé věci stane vojenské tajemství. Jinak si o tom budou za chvíli zavrlikat vrabci na střeše.
4: Veličenstvo, přišel jsem na váš rozkaz.
3: Pane maršálku,
0: všechno, co se teď dovíte a všechno, co se bude dít potom, považujte za nejpřísnější vojenské tajemství. Kdo jen cekne, bude viset.
4: Veličenstvo, my vojáci jsme zvyklí mlčet jako hrob.
0: Tak poslouchejte. Pro blaho království je nutno ve dne noci a na každém kroku nenápadně sledovat princeznu Elišku. Kdyby se k ní, nedej pán Bůh, přiblížila mužská osoba a chtěla s ním mluvit nebo ji někam odvést, tak co?
4: Tak já takovou osobu nechám rozsekat na kousky.
3: Nesmysl.
0: Vy musíte dávat pozor, kam ta osoba princeznu vede a na dveře tam nakreslit znamení.
4: Znamení?
0: Vy se obratem dostavíte na označené místo a pak toho dotyčného necháte zadržet, spoutat a zavřít do vězení. Je vám to jasné, maršálku?
4: Naprosto, veličenstvo.
0: Tak se okamžitě dejte do práce.
4: Podle rozkazu, veličenstvo.
0: Co říkáš mému plánu? Milovaná choti?
1: Je skvělý, ale přece jen mu něco schází.
0: Tobě se člověk nezavděčí.
1: Nevyskakuj hned. Říkám, že tvůj plán je velkolepý. Ale kdo ho provede?
0: Vojáci?
1: No právě. Já proti ním nic nemám, jen se mi zdá, že jejich prostoduchost je třeba podepřít ženským důvtipem. Tvůj plán má hlavu i patu, ale potřebuje posadit na tu hlavu korunu.

0: Pane Krištofe, přinesl jsem ty růže, jak jste si přál.
1: Dej je do vázy a postav doprostřed stolu. Ale pozor, ať neschodíš konvici nebo mísu.
0: Za takovouhle hodovní tabuli by se nemusel stydět ani pan král.
1: Ponocní už troubil?
0: Před chvílí.
1: Tak, ještě otevři dveře na balkon. A můžeš jít.
0: Přeju vám hezký večer, pane. Dám pozor, aby vás nikdo nerušil.
1: A je nejvyšší čas sáhnout do torny pro křesadlo.
2: Co poroučí můj pán?
1: Přines mi ze zámku princeznu.
2: Ve chvilce ji tu budete mít.
1: Od včerejší noci nemám jiné myšlenky. A na mou věru nevím, co bych si počal bez naděje, že nám zase bude dopřána aspoň hodinka spolu.
2: Můj pane, podržte ji na rukou, než procitne.
1: Kdy se s ní musím rozloučit?
2: Později než včera musím oběhnout všechny domy po městě a nevynechat jediné dveř.
1: Vítám tě u našeho večerního stolu.
3: Krištofe, celý den jsem toužila, aby se mi vrátil včerejší sen.
1: To není sen. Dnes bychom si to už neměli namluvit, princezno.
3: Proč mi neříkáš jménem jako já tobě?
1: Protože ty jsi královská dcera a já jen obyčejný voják.
3: Ve snu by na tom nezáleželo.
1: Sen trvá jen chvíli. Potom si člověk musí přiznat pravdu.
3: Já nechci. To radši rovnou odejdu. Ale napřed ti vrátím, co jsi mi dal.
1: Já tobě?
3: Nedělej, že jsi na to zapomněl. Dal jsi mi hubičku. To ji máš zpátky.
1: Elišku, ty má nejmilejší.
4: Tak co, pane maršálku? Už víte, kam unesl ten strašidelný pes naši dceru?
5: Pustil se za ním celý batalion. A voják, co běžel po jeho stopě, nakreslil velký kříž na dveře, ve kterých mu to psisko zmizelo.
4: Takže jste to stavení hned obklíčili, dobili se dovnitř a zmocnili se zlosina, který princeznu unesl.
5: Vojáci se vrhli kupředu jako lvi. Jenže...
4: Co?
6: Po chvilce se zastavili s otevřenou hubou.
4: Proč pak?
6: Protože viděli stejný kříž na všech dveřích v celém městě. Všichni jsou z toho tumpachoví. Ani já nevím, co a jak dál, a tak si jdu pro radu k vašemu veličenstvu.
4: Tuším v tom nečisté síly. Možná i čáry a kouzla.
7: A nebo spíš chytristiku.
4: Ještě ty začni s hádankami. Můj plán se ti přece líbil.
7: Ale potřeboval vylepšit.
4: Teď se to mudruje. S křížkem po funuse.
7: Neříkala jsem ti, že tvůj plán potřebuje nasadit korunu? A já to udělala. Když princezna dneska po obědě odpočívala, přišila jsem jí dolů do obruby šatů malý pytlíček s krupicí a propíchla v něm dírku. Takže kam se pak princezna hnula, všude za sebou nechala krupičnou stopu. A my ji teď podle ní najdeme.
4: Tohle svede jenom ženská hlava.
1: Eliško, je už dost pozdní hodina. Měla by ses vrátit domů.
3: Radši bych zůstala s tebou.
1: Třeba se nám zítra poštěstí sejít se tu do třetice.
3: Ale co potom?
1: Na to radši nemyslet.
8: Hostinský, přisvěd se, koho tam překováváš? Je to Noble host, pane králi.
9: Otevři dveře, samotná porovka. Podej mi klíč.
0: Pane Krištofe, zachraňte se, zle je.
7: Eliško, jsi tam.
9: Jak to, že nevoláš o pomoc?
5: Vojáci, vyrazte dveře. A máme ho, veličenstvo. Je to ten zatracený voják od zahradní branky, však víte. Spoutat.
9: Náhněte všichni k čertu. Tohle je rodinná záležitost. Odchod.
10: A my si teď nalejem čistého vína.
7: Eliško, kde se tu pro boha bereš?
10: Byla unesena. Tenhle zlosený tu drží násilím.
3: To není pravda. Jsem tu dobrovolně a ráda.
7: V obyčejném hostinci a k tomu s vojákem.
10: Nám si chtěla namluvit, že se ti to jen zdálo.
3: Já si to nejdřív opravdu myslela. Ale teď jsem šťastná, že to je doopravdy.
10: Už ani slovo!
7: Taková hanba, co si o nás řeknou lidé?
10: Okamžitě se vrátíš s námi domů.
3: Až mi povíš, co uděláš s Krištofem.
10: S jakým Krištofem?
11: To jsem já, veličenstvo.
10: Co se dělá se zlosinem, který násilím unesl princeznu?
3: Už jsem ti jednou řekla, že to není pravda.
10: A já se tě zříkám. Marš do kočáru.
3: Krištofe!
10: Marš!
3: Já tě mám ráda!
12: Nezapomeň na mě!
3: Do nejdelší smrti!
10: Tu máš na dosah ruky, vojáku. Já s tebou udělám krátké pořízení. Půjdeš na šibenici.
9: Pane maršálku, dejte ho spoutat a odvést na popravčí místo.
6: Já to tušil od samého začátku, že tě nečeká dobrý konec, ty trdlo. Nastav ruce.
11: Jen co zkusím, jestli mám v kapse křesadlo.
6: Teď už ho nebudeš potřebovat.
13: Vojáku, řečený Krištofe, než ti na krk nasadí oprátku, náš milostivý pan král ti podle starého zvyku splní poslední přání.
14: Tak mu pověz, co by si přál.
11: Zapálit si dýmku.
14: Vždyť si, co já vím, jak tě živ k tabáku ani nepřičichl.
11: Právě proto bych si to chtěl aspoň jednou zkusit.
14: Máš vůbec fajfku?
11: Počítám, že mi na tu chvilku půjčíte svoji.
14: Veličenstvo, to já důrazně odmítám.
9: Pane maršálku, nezdržujte akt popravy, ať máme z krku. Poslední přání odsouzence je svaté, tak nedělejte drahoty.
11: Dále žádám pana krále, aby mi tu dýmku nacpal svým nejlepším tabákem.
9: Ty sakramente, ještě řekni, abych tě zapálil.
11: Nebojte se, pane králi, to už svedu sám. Křesadlo? Mám své vlastní.
2: Co poroučí můj pán?
11: Rozežeň všechny zvědavce a přines mi Elišku.
3: Krištofe, já strachy o tebe div neumřela hrůzou.
11: Dáš mi hubičku?
3: Jenom jednu? Ale co dál? Tady zůstat nemůžeš.
11: Zrovna jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys nešla se mnou.
3: Kam budeš chtít?
11: Křesadlo.
2: Co poroučí můj pán?
11: Odnes mne a mou nevěstu do bezpečí.
3: Pozveme tě za to na svou svatbu.
2: A já pro vás najdu nejkrásnější koutek na světě.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: milí kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušounku. Ahoj, kamarádi.
0: Nevím. A?
1: Co pak, Ušounku, nad čím přemýšlíš?
0: Ale potkal jsem jednu moc milou babičku a ta se mě ptala, čím budu.
1: Aha, a co jsi jí odpověděl?
0: No, že jsem strašidýlko a že budu strašidýlko.
1: A to je pravda.
0: Ale ptala se dál, jaké prý budu mít zaměstnání.
1: Odpověděl jsi, jsem rozhlasový moderátor a budu rozhlasový moderátor, viď?
0: Ne, jo, vidíš, no to mě nenapadlo. Člověk nebo strašidýlko něco ví, ale pak, když na něj někdo vyhrkne, čím budeš, tak to najednou neví.
1: No, co vy na to, kamarádi, čím byste chtěli být vy? Už to víte?
0: Můžete

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě dozněla písnička.
1: A před ní se vás Jana ptala, jestli už víte, čím byste chtěli být.
0: Počkat, slyším, že Baruška by chtěla být taky moderátorkou a tamhle Kamilka modní návrhářkou, Jenda chce být stavitel a Šimon chce řídit vlak?
1: Jo, ale spousta kamarádů taky volá, že oni ještě nevědí.
0: No, z toho si ale nic nedělejte, protože na rozhodování máte ještě spoustu času.
1: No, a ten čas můžete využít třeba i tak, že si s Janou zahádáte. Ušounova hádanka. Pěkně dneska s Janou uhodněte zaměstnání. Dám vám 3 nápovědy. Pozor, nesmí se bát výšek, nosí černé oblečení a bílou čapku a říká se, že nosí štěstí.
0: Nosí štěstí? No? Je, tak to víme, že ano, kamarádi. To je přece kominík.
1: Jo, krásně jste to uhádli.
0: A teď ještě jedno zaměstnání uhádni ty.
1: No dobře, jsem připraven.
0: Tak, nosí bílý plášť a neurazí se, když na něj vyplázneš jazyk.
1: No to přece vím, to je pan doktor, ale může to být i paní doktorka.
0: Jasně, správně. A poslední hádanku dáváš zase ty, Ušoune.
1: No klidně, tak pozor. I když je pořád pod vodou, není to podvodník. Má zvláštní oblek do vody, má taky ploutve na nohách a na zádech má takovou zvláštní lahev a v ní má vzduch.
0: Víme, to je přece potápěč.
1: Jasně, výborně, milí hádači, milé hádačky, milá Jano, mám tu pro vás za odměnu připravenou pohádku.
0: A my si ji zasloužíme.
1: Jo. Ušounova pohádka.

0: Takovou bouři nikdo nepamatoval. Kroupy velké jako hlava padaly z oblak, vichřice burácela, až si stromy ve strachu lehaly do trávy, střechy jako rozedrané čepice posedávaly po zemi a rozházené tašky po ní pluly jako smutné lodičky. Ani ti nejstarší obyvatelé městečka nic podobného nezažili. Když konečně bouře utichla, vklouzla rozbitým trámovým na půdu malá hvězdička.
1: Haló, je tu někdo?
2: To se rozumí, že tu někdo je.
1: A kdo?
2: Přece já, kočka Bubinka.
1: Je, to jsem ráda, že jsem tě tu našla. To bylo, viď, Bubinko?
2: To bylo? To se hned tak nevidí, brr.
1: A poslouchej, jsem tu vůbec dobře v tom bílém domku, co jsem se na něj vždycky zhora dívala.
2: To víš, že je to on, jenom střechu má trochu pomačkanou, jen třásničky tašek z ní zůstaly.
1: A jak to, že jsi tady? Že nejsi jako obvykle dole u babičky v pelíšku?
2: Co pak nevidíš? Mám tu koťátka. 5. Zrovna včera se narodila a to si každá kočka hledá osamělé místečko.
1: A jo, ta jsou krásná. Jsi na ně pyšná, viď? Jen aby se jim nic nestalo.
2: Nestane, za to ručím. Však jsem je celý ten nečas chránila svým teplým kožíškem.
1: Co pak ty? Ty jsi pečlivá máma.
2: A až s nimi jednou sejdu do kuchyňky, to bude babička ráda, že nás vidí, jenže to ještě nějaký čas potrvá.
1: Stejně je tu všecko změněné. Jindy tady bývá taková modroučká a růžovoučká a měkoučká večerní zář a já se do ní svým stříbrem tak hezky hodím. A dnes nic.
2: To se nediv.
1: A nebo se projdu a prosmyknu po hřebeni a zacinkám světlem a dnes taky nic.
2: Na jednu stranu je to dobře, hvězdičko. Ještě bys třeba někam zapadla, třeba do díry po vypadlé tašce a já bych tě musela tahat. A že tě nikdy nenapadlo, co všechno se dá na půdě vidět?
1: To mě vážně nikdy nenapadlo. Opravdu je tu plno zajímavých věcí. Nebýt té rozbité střechy, nikdy bych se dovnitř nedostala.
2: Já se stejně bojím, že jste vy hvězdy moc vysoko a že si ty lidské a kočičí osudy ani neumíte představit.
1: Náhodou bych řekla, že umíme. Aspoň ty některé určitě.
2: Nevím. Já například jsem tu musela v klidu promyslet a vyřešit různé problémy.
1: Prosím tě, ty a problémy? A jaké, Bubinko?
2: Jaké? To bys koukala. Původní problém byl náhodou velmi vážný. Jestli totiž nevyhyneme.
1: Cože? Co tím chceš říct?
2: No, jestli nevyhynou kočky, přesně řečeno micky.
1: Já se obávám, že ti pořád ještě nerozumím.
2: Ale vždyť je to jednoduché. Tak podívej. Já jsem Bubinka, sousedka je Mánička, druhá je Minda a třetí dokonce Fifinka.
1: To se mi tedy zdá být, když dovolíš jméno přímo psí.
2: Vždyť ono taky skoro je. V žádném případě to však není Micka. A tak si nás nedávno sešla celá kupa koček a všude, kde se dalo, jsme po milé Micině pátrali.
1: A našli jste nějakou?
2: Právě, že nenašli. A tak jsme si řekli, že zřejmě Micky patří k těm neblahým tvorům, které se nedožijí ani roku 2000.
1: Och je, chudáčkové Micinky a jejich koťata. Co pak si jedny bez druhých počnou? To není jen tak být ohrožený živočich.
2: Ono to tak doopravdy vypadalo. A to si ještě jedna z nás vzpomněla, že slýká kdesi v ulici mňoukat jakési kotě. Samozřejmě jsme se tam hned vypravili.
1: To je napínavé. A co jste zjistili?
2: Počkej, nepřerušuj mě. Přiblížili jsme se k oné zahrádce a tam v košičku pod stromem spalo v růžových krajkách a pentlích koťátko.
1: Je.
2: Ta nejodvážnější šedobíle pruhovaná Julinka, ta ji úplně zašeptala, abychom to slyšeli jenom my. Sázím se s vámi, že to bude Micka. A nahlas zaječela na to spící mrně jako na lesy. Hej, ty tam, v košíku, jsi Micina nebo ne? Jedete? Zavřeštilo to z nadýchaných peřinek. Já vám ukážu, já vás rozkoušu, já vás rozdrápu, já vás roztrhám. Já vám dám Micinu, jsem kocour, slyšíte? Jmenuji se sice ještě teď Moureček, ale brzy ze mě bude Mour. Aha. A kotě prsklo směrem k plotu, přes který jsme se natahovali a s rozčleným broukáním se ponořilo zpátky do košíku.
1: No, Bubinko, to musel být pěkný trapas.
2: Taky, že byl. I přesto, že jsme se mu slušně omluvili. Aby to zvlášť uhladila, Julinka ještě dodala, promiň, ale jak jsme to měli poznat, když jsi celý v růžovém, jako řádný budoucí kocour, máš být v modrém, ne? Nemohu za to, že se v tom moji lidé nevyznají, zaprskal kocourek a tím pro něho konverzace skončila.
1: To je mrzuté, to je mrzuté.
2: A teď se dostáváme k tomu, co ti chci říct. Ale jen tobě. Nikomu ani muk.
1: Slibuji. Ani obláčkům, ani Vánku.
2: Tak tedy, jak víš, mám 5 koťat. A nikdo neví, jenom já, že jsou to samé kočičky.
1: 5 kočiček, vážně?
2: Ano. A těch 5 kočiček budou samé micinky?
1: Opravdu?
2: Jistě. Všechny jsem je už tak pomenovala. Mám 5 kočiček micinek.
1: Sláva, takže micinky nevyhynou.
2: Sláva, nevyhynou?
1: To mám radost. Nic krásnějšího mě už na zemi ani na půdě potkat nemohlo.
2: No v tom se náhodou mýlíš. Něco krásného tady je. Lépe řečeno někdo krásný, záhadný, tajuplný.
1: Že bych si ho nebyla všimla? Ani když jsem nakukovala dovnitř vikýřem?
2: No, asi ne. Je totiž docela malý a při své kráse nenápadný.
1: Ale já opravdu nevím, kdo by to mohl být.
2: Psst. On se zrovna probouzí.

0: skutečně. Pod skříní na polštáři hebkého prachu, chvějivého stínu a tajemného ticha se ozval podivný praskavý šelest. Pavouček. Na stříbrné nitce temný uzlík.
1: Och, to jsem zalekla. Já myslela, že se tu skryl nějaký skřítek. A on to opravdický pavouček.
2: Ten je tu, myslím, od nepaměti.
3: Já vás uctivě zdravím, dámy, a od nepaměti tu nejsem. To byste mě dělali zbytečně starým. A já, pavouk Bartoloměj, jsem naopak ještě dost velký švihák.
2: Ale tak jsme to přece nemysleli, Bartoloměj.
1: A musíme se omluvit, že jsme vás hlasitým hovorem probudili.
3: Nikterák neprobudili, já většinou místo spánku přemýšlím, uvažuji, vzpomínám.
2: I pokud vím, já jsem vás tady vydávala pod trámem, Bartoloměji, vždycky, když mě mé opatrnosti kroky a plíživé skoky přivedly na půdu.
3: Omyl, vždycky ne. Když jsem býval dole u babičky a v úplném mládí jsem cestoval i v kopcích na obzoru.
2: Neříkejte.
3: To tedy říkám. A tam jsem taky prožil neuvěřitelné dobrodružství.
2: No ne.
3: Ale ovšem, dostal jsem se totiž jednou na svých cestách do opravdovského hradu.
2: Říkáte hradu?
3: Hradu jako z pohádky. Byl takový celý černý a spustlý a v rozvalinách, zkrátka pro pavouka jako stvořený.
2: A byl? Tak už nám to, prosím vás, všechno řekněte, vždyť my obě jsme strašně napjaté.
3: Tak si představte, že v tom hradě bydleli loupežníci.
2: Je, tak to bych se bála.
3: A ten nejzamračenější a nejčernější loupežník, když mě uviděl hned prý, že jim musím přinést štěstí.
2: To je ale opovážlivost.
3: No, byl jsem tenkrát mladý a štíhlý a celý jako ve víru a ve větru, jen se vznést k oblakům, a tak loupežníci věřili, že jim přinesu štěstí, jako prý pavouci v pohádkách nosí.
1: Chcete snad říct, že jste jim to štěstí opravdu přinesl?
3: No, nikoliv, přece nebudu zahrnovat štěstím někoho, kdo si to vůbec nezaslouží, ubližuje druhým a dokonce i krade. Však jsem jim to taky hned řekl.
1: To byla odvaha. A co loupežníci?
3: Ti mě zavřeli. A zamkli na klíč. Ano, a okénko ubednili. A doufali, že takový vězeň jako já se už nikdy na svět nedostane. Tak, mé milé dámy, jenže.
1: Jenže?
3: Jenže to bych nesměl být pavouk, aha.
2: Jak jste se dostal ven?
3: Totiž, abyste věděli, v okenici byl vypadlý suk. Takový docela malý souček.
2: Jeminko, ty.
3: A tím vznikl otvor, taková docela maličká dvířka.
1: A těmi vy jste se protáhl.
3: No je, kdybyste mě tak byli viděli. Panečku, já jsem lezl nad propastí, opatrně jsem se spouštěl kousek po kousku po svém hedvábném vlákně. Ani provaz jsem nepotřeboval, jako obyčejní vězni.
2: Co pak obyčejní vězni ho potřebují?
3: Zajisté. Však jsem viděl kdysi s babičkou v televizi seriál, myslím, že se jmenoval Slavné útěky. Tam taky utíkali nespravedlivě zavření po provaze. A stejně slavně jsem se vznášel pryč i já.
2: Jeminku, to muselo být něco?
3: A co nejlepšího, když jsem se na niti odrážel od zdi, nakukoval jsem okny do komnat. A co byste řekli, že jsem tam viděl a slyšel?
2: My se dáme podat.
3: Tak například v prvé, největší, jeden z loupežníků strašlivě chrápal. V prostřední ten další počítal knoflíky na kabátě. Myslel si, že jsou zlaté, ale nebyly. A v poslední ten nejčernější si dokonce přihýbal z láhve.
2: I fuj.
3: Však to taky všichni všechno, jak se patří, odpikali.
2: Myslíte, pane pavouk?
3: Zajisté si to myslím, vážená dámo, protože když jsem se dostal na pevnou zem a odtud přeběhl na kraj lesa, viděl jsem, jak se po vodním příkopu plácají na kocápce stráže. Tak to určitě jeli pro loupežníky.
1: Taky by si to zasloužili.
3: To si myslím. Jen bych rád věděl, jestli se to skutečně stalo, nebo jestli jsem si to vymyslel jako pohádku. Mně se podobné věci někdy stávají.
1: Ale to je přece pěkné, snít.
3: Ovšem, snít bez spaní. Jenže já teď budu spát. Tolik spát.
2: A my budeme sticha jako myšičky, abychom vás nebudili.
3: A propo, když tak mluvíte o myších, možná, že je nějaká tamhle v tom starém kufru?
2: No to pochybuji. Kde by se tam vzala, když je tu tolik koče?
3: Někdy to vrže a skřípe tak, že mě to budí. Nebo že by to byl nějaký červotoč.
2: No, já se přiznám, jednou jsem nahlédla škvírkou dovnitř svým vševidoucím okem a něco jsem tam ve tmě zahlédla.
1: Tak nám pověz, co?
2: Když ono je to asi babičino tajemství a tajemství se nikdy nesmí prozrazovat.
1: Přece už víš, že když to řekneš nám, je to, jako bys to neřekla nikomu.
2: Tak dobře. Uvnitř je na výku nalepená prastará fotografie, asi básníka, protože je tam ve vybledlých stuhách i knížečka veršů.
3: Po tomhle lijáku bude asi k nepoznání.
1: Ať, podoba je vedlejší. Důležitá je myšlenka a ta je v tom kufru určitě zamčená.
2: A někdo ji najde a poví ostatním a to je nejdůležitější.
3: Máte pravdu, milá paní. A já si teď doopravdy zdřímnu.
0: A pavouk usnul a spalo všechno, úplně všechno. I tichá temnota s dávným tajemstvím, i střecha deštěm uplakaná, i trámový podobné krajkám, po němž se hvězdička vyšplhala kamsi vzhůru, zamávala a zmizela jako odlesk zatoulané záře. Všechno spalo. Jen kočka Bubinka pohnula něžným ouškem nad pěti drobnými černobílými uzlíčky, jež se růžově usmály ze snu.

0: kluci, stále posloucháte mu, tedy už jel novou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka z půdy.
1: A my si dneska ve školce povídáme o tom, čím budete, jestli už to víte, nebo ne.
0: No a už tu na nás čeká úkol, který je taky o zaměstnáních. Ušounův úkol.
1: Já vždycky řeknu nějaký předmět a vy s Ušounem na mě zavoláte, ke kterému zaměstnání je potřeba. Souhlasíte?
0: Jasně.
1: Tak jdeme na to.
0: Volant. Řidič.
1: Mikrofon.
0: Moderátor.
1: Nebo zpěvačka.
0: No jo, tralalalka.
1: Teď pozor. Šicí stroj.
0: Švadlena nebo krejčí.
1: Peníze.
0: Zloděj.
1: Ale ne, kdo se stará o peníze?
0: Jo, pozor, pan bankéř nebo paní bankéřka.
1: Správně. A teď ukazovátko.
0: Jo, jo, jo, paní učitelka nebo pan učitel.
1: Skvěle. A poslední, barvy a paleta.
0: A ještě můžeš říct štětec. A ty potřebuje paní malířka nebo pan malíř.
1: Super, krásně jste splnili úkol.
0: No a aby to bylo spravedlivé, tak my jsme splnili úkol a ty nám zaspíváš.
1: Jasně, každý něco. Tak bezva, moc ráda. A protože jsme dneska ještě necvičili, zaspívám vám pohybovou písničku.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Pěkně cvičte tak, jak vám Jana v písničce zpívá, vždyť už to znáte. Ušounovo cvičení.

0: holky a kluci, to jsme si pěkně zacvičili tady. No a co vy?
1: Jestli taky rádi cvičíte, klidně byste mohli jednou být i cvičiteli. Nebo můžete být třeba učiteli nějakého bojového umění, jako třeba karate nebo judo.
0: Jo, no jasně. A nebo můžete být třeba tanečnice, tanečníci. No, výběr máte jaký?
1: Veliký, obrovský.
0: Přesně tak. A pokud byste chtěli být třeba jednou zpěvačka jako Jana, nebo zpěvák jako já, je dobré to trénovat už teď.
1: S tím rozhodně souhlasím.
0: Viď? Už o novo zpívání. A trénovat budeme na písničce, kde vám Jana zaspívá, jaká bude, až bude velká.

0: Běžte pryč, běžte pryč, já vás ani neznám. Běžte pryč, běžte pryč, já vás ani neznám.
1: Je to byla krása, ty jsi tak krásně zpívala, Jani.
0: O, děkuji, o, děkuji. A vy jste se určitě zpívali se mnou, takže jsme si zatrénovali i na tu vaši pěveckou kariéru. A na zpívání je super, že ho můžete trénovat kdy a kde chcete.
1: Třeba i až za malou chviličku skončí naše pohádková školka.
0: No, přesně tak. Víte co, zpívejte si pořád, ale ještě než se s vámi dneska rozloučíme, poprosíme vás zase o obrázky.
1: Dneska nám namalujte, čím chcete být, anebo pokud to ještě nevíte, namalujte nám zaměstnání, které se vám líbí.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se

0: Rádio Junior.
1: Napíšu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama,

Pat nad mořem a val mi pláš a lásku a růžolící andílky skřídly od vylásku ve sloce budou dovádět.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: český herec na tři je Lír. A ozdoba pod nosem Knír. Pamatuj, že Sarmat je
1: Alan.
0: A mladý muž nářečně Olomouc má na autech Ol. Škůdce našich šatníků.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Dobré odpoledne mezi námi zvířaty. Dnes je mým hostem Katka Kašparová a její pes Charlie. Vítejte.
2: Krásné odpoledne a za Charlieho haf.
1: No, on si možná štěkne i sám. Já bych řekla, že Katka Kašparová je žena různých světů. Katko, já tě pamatuju jako známou a populární televizní reportérku. Pohybovala jsi se mezi politiky a celebritami. Zklamal tě nebo už tě nebavil ten lidský svět a utekla si za zvířaty?
2: Mě zvířata vždycky bavila o dost dřív než lidi, to se klidně přiznám, ale samozřejmě v určité fázi to byla prostě moje práce a bavila mě moc ta politika, ale i od té politiky jsem už tenkrát utíkala ke zvířatům a natáčela jsem vlastně různé osudy nepěkné zvířat v útulcích a opuštěných zvířat a týraných a podobně. No a postupně se to přelilo až k těm zvířatům, takže teď už se věnuju jenom jim, nebo především jim tedy.
1: Ale já jsem to tušila, že zvířata byla u tebe vždycky ve hře. Pro mě seš prostě navždycky milovnice psů a koček a všech zvířat, co jich jenom je. Katka stále pomáhá a opravdu hodně a má spoustu báječných nápadů, jak ke zvířecím osudům přitáhnout pozornost. A to je hrozně důležitá věc. Takže já se na to dnešní povídání moc těším a vlastně všichni tady se těšíme. Produkce Daniela Vodrášková, hudební dramaturg David Janečka a technická spolupráce Valerie Racmanová. No a ještě jednou tedy všichni vítejte mezi námi zvířaty. Vaše zvířecí agentka Rádia Junior, Veronika Hájková.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a Mezi námi zvířaty jsme vždycky s lidmi, kterým zvířata leží na srdci, takže Katka Kašparová je jedna z takových těch, kteří by stáli na té pomyslné bedně vítězů, kteří pomáhají zvířatům. Jako dítě měla jsi vůbec zvířata kolem sebe, Katko?
2: Předně hrozně moc děkuji za pozvání, protože mezi zvířaty je mi vždycky nejlíp a s tebou, Verunko, tady samozřejmě vždycky úplně báječně, takže moc děkuji. Já jsem vyrůstala se zvířatama, protože moje matka byla takový velký zachránce, takže už víme, po kom to asi mám. Ona neustále nosila domů z ulice holuby a zašívala jim postřelená nebo různě poraněná křídla a podobně. A nosila samozřejmě i kočky. Už tenkrát, což je dávno, dávno, v 70. letech, kdy já byla malá, tak nosila kočky na kastrace, což tehdy byla úplná, prostě spousta lidí ani nevědělo, že se dělá těm zvířatům. Takže pečovala o ně, nosila je na operace, na zákroky, pak jsme se o ně starali doma, takže vyrůstala jsem s kočkami, protože psa naši nechtěli, protože byli hodně pracovně vytížení, to asi taky mám po nich, ale vyrůstala jsem ve světě, kde prostě bylo normální pomáhat slabšímu, pomáhat zraněnému a někdy mi přišlo, že ta zvířata jsou v hierarchii nade mnou a mně to přijde, že to je tak v pořádku, protože jsem se naučila velký odpovědnosti a právě tomu, že je potřeba pomáhat, když někdo pomoc potřebuje a zejména, když si o tu pomoc neumí sám říct, že to ta nemá tvář.
1: No já bych se ještě vrátila k tvojí mamince. Ona byla teda velmi osvícená žena, protože pravděpodobně kastrovala kočičky nejenom ty, které jste měli doma, ale zřejmě i ty, které k vám třeba chodily. Jako se to dělá dneska, že vlastně ty venkovní kočky se nikde nezavírají. Ale ta kastrace je strašně důležitá, protože přichází pak na svět vlastně miminka, která to mají moc těžké, většinou nepřežijou. Je to tak, máš s tím nějakou zkušenost?
2: Ano, ano, přesně tak. Je to opravdu nejlepší prevence proti nežádoucímu množení. A zejména pokud se jedná o takzvané toulavky nebo venkovky, prostě kočky, které jsou bezprizorní. Pro představu jenom v Praze se jich odhaduje na 60 až 80 tisíc. A to je údaj už někdy z 90. let, to znamená, teď už jich klidně může být dvakrát, třikrát tolik. Je to šílený číslo, naprosto nepředstavitelný. A každá kočka může mít 10 tisíc koťat pomalu za celý život, když se to vezme, když se pak ty jejich koťata množej dál a dál, to jsou geometrickou řadu, to jsou v podstatě z jednoho tvora, jsou takhle miliony dalších tvorů, když prostě si představí člověk tu geometrickou řadu. Takže je to velmi důležitá záležitost a nemá se opomíjet, protože samozřejmě ta zvířata nemají kde žít. My lidi jim zabíráme jejich přirozené místo, přírodu, zastavujeme jí domy a spoustou betonu a oni pak nemají ani kde bejt. Takže je potřeba tohle řešit a být zodpovědný.
1: No ono je to taky tak, že vlastně tyto kočky v podstatě nežijou, ale živoří.
2: Samozřejmě, jsou nemocný, nemají co jíst a podobně a roznášejí samozřejmě i choroby, takže on je to takový začarovaný kruh, samozřejmě loví ptáky a pak nemá kdo jíst hmyz, takže je to všecko, prostě člověk strašně narušuje tu rovnováhu v přírodě.
1: Protože je to kočka domácí, to není kočka, která by byla jaksi součástí přírody, že jo? Ta kočka je vlastně vyšlechtěná člověkem, tento druh kočky.
2: Přesně tak, je to kočka, která už je zvykla s člověkem žít a ještě třeba někde na vesnici venku se umí o sebe postarat, ale co má chudá kočka dělat v Praze na Vinohradech, kde je sice pár parků, ale jinak jsou tady ulice, domy a nic víc. Beton, jenom beton, beton, beton. Kde ta kočka má si něco ulovit, kde má žít tak, jak má kočka žít, to znamená prostě v souladu s přírodou, to prostě ve městě vůbec nejde.
1: Katko, vzpomněla bys na první organizaci nebo první takový nějaký projekt, který si ty sama organizovala, vymyslela?
2: Já si pamatuju na svůj první příchod do útulku. To byl tehdy kočičí útulek v Sobíně. Bylo to někdy v roce 1990. Ano, skutečně.
1: Byla paní Mihálová.
2: To byla tehdy paní Mihálová. A pro mě to byl hrozný šok, protože já jsem samozřejmě byla jsem velmi mladý děvče a vůbec jsem netušila, že vůbec takovýhle útulky existují. A tehdy bylo pár psích po republice, ale to byly vysloveně městské útulky. Když tohle byl jeden z mála prvních, neli možná dokonce úplně první soukromý útulek, kde byly jenom kočky. A já jsem prostě byla úplně v šoku. A tak jsem tam položila nějaký pytel krmení, už nevím tehdy, co jsem tam přinesla, protože tehdy ani toho krmení moc nebylo v obchodech. A byla jsem docela zoufalá, co s tím. A věděla jsem, že si nemůžu vzít všech, já nevím, kolik 40 koček tam tehdy měla. Ale už tehdy jsem začínala pracovat v rádiu a zjistila jsem, že můžu takhle pomoct, že o tom budu vysílat.
1: Mým hostem dnes mezi námi zvířaty je Katka Kašparová.

0: pořadu Mezi námi zvířaty je dnes hostem Katka Kašparová a její pejsek Charlie. Toho jsme už naším povídáním trošku uspali. Takže Charlie tady spinká. No, my jsme si povídali o tom, jak vlastně jsi se dostala k tomu ochraňování zvířat. Teď samozřejmě jsi autorka mnoha projektů, které jsou vlastně taky pomocníci pro zvířata. A jednou z takových tvých parťaček je taky Hana Beme.
1: To jsem ráda, že si na Hanku vzpomněla, protože Hanka je naprosto úžasný člověk, nejenom jako člověk jako takový, ale Hanka dělá nesmírně záslužnou věc. Ona pomáhá zachraňovat opravdu kriticky ohrožená zvířata na světě, nikoli jenom tady u nás v České republice, ale především ve světě, jako jsou třeba sloni nebo luskouni nebo i gorily, které jsou opravdu vzácně už chráněny. A pomáhá je chránit tak, že cvičí speciální detekční psy. To jsou psy, kteří umí najít nosem slonovinu, právě luskovní šupiny nebo různou srst různých zvířat a potom ve světě pomáhají odhalovat pašeráky těchto trofejí. Takže samozřejmě Hanka šlape na paty dost nepříjemným lidem, což vyústilo i v to, že dřív ty psy přepravovala do Konga, kde sloužili a bohužel Kongo už se stalo příliš nebezpečným, jak pro Hanku, tak pro ty psy. Bohužel. Nicméně našli jsme nové v uvozovkách odbytiště těchto psů, takže teď připravuje dalšího psa, který se jmenuje Avatar. A místo Konga tady poletí do Asie. I tam jsou sloni, i tam jsou luskouni, i tam jsou zvířata, která potřebují zachránit a tento pes bude odhalovat pašeráky úplně stejně, jako by to dělal v tom Kongu.
0: Co vás propojilo s tou Hankou Beme?
1: Mě propojilo to, že já jsem se o ní dozvěděla a zjistila jsem, že toho člověka musím prostě poznat, takže jsem šla na jistou akci, kde ona měla svou přednášku a pak jsme si dali kafe a popovídali jsme si a ona říkala, že chce napsat knížku. A v tu chvíli jsem prostě věděla, že u toho musím bejt. Takže jsem vzala diktafon a Hanka mi napovídala všechno možný a já jsem se to pokusila přepsat do knižní podby, takže tímhle způsobem někdy před 7 lety, ono už to opravdu celá letí, vznikla knížka Malina pro slona, což je stejný název i toho jejího projektu Malina pro slona, protože Malina to je jako belgický ovčák Malinois, neboli Malina, a pro slona přezachraňuje ty slony. Takže to jsme spolu vydali, tu knížku, no a té doby jsme spolu, protože, jak říkám, Hanka je prostě skvělý člověk a pro mě opravdu čest jí v tom pomáhat.
0: No a jak vlastně pomáháš teda?
1: Já pomáhám tak, že se snažím vést web malinaproslona.cz, facebookové stránky projektu, popřípadě, když je potřeba něco sdělit veřejnosti, tak domlouvám třeba rozhovory v televizi, v rádiu, nebo pomáhám organizovat různé akce. A už právě spolu pořádáme i různé akce na podporu toho projektu pro veřejnost.
0: A k tomu se právě blížíme, protože ta jedna akce se taky blíží. A chystáte ji, pokud vím, na 18. července.
1: Ano, přesně tak. V sobotu 18. července na naprosto úžasném místě v kempu Bílý kámen bude to takový odpoledne pro lidi se psy, ale i pro rodiny, protože tam chystáme speciální dětský program, aby se zabavili děti od těch rodin se psy a mohli si psy užít svůj program, to znamená zábavný soutěže, voříšky jada tam bude, budou tam ukázky zajímavých psích aktivit, no a samozřejmě komplet veškerý výtěžek jde právě na Malinu pro slona. Vstup je tedy zdarma, pochopitelně, ale bude tam třeba charitativní tombola a podobně, budou tam různé aktivity. Když se jich účastní ty lidi, tak můžou tak přispět právě Malině pro slona.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: pořadu Mezi námi zvířaty je dnes hostem Katka Kašparová a my si chceme povídat o projektu, který Mezi nás zvířata 100% patří, protože se jmenuje Psí anděl. On teda nebude o psech, ale o lidech, že jo?
1: Ten projekt je věnovaný lidem, kteří významně zasáhli do osudu některých psů. Projekt vychází z toho, že psi jsou takový andělé v našich životech. No, když pozoruješ psa s člověkem, tak zjistíš, že ten pes opravdu toho svého člověka miluje tak bezmezně a naprosto otevřeně a navždy a věrně.
0: A bezpodmínečně.
1: Bezpodmínečně, to je to slovo, na který jsem nepřišla. Děkuju. Já jsem se na něj snažila přijít, tak jsem to trošku okecávala, ale děkuju. A prostě jsou to opravdu andělé v našich životech, protože oni kolikrát, i když mají špatnou zkušenost, tak většina z nich ani nezanevře na ty lidi, nebo většina dokonce miluje i ty, který je týrají, nebo jim různě ubližují, tak prostě ty psy

0: ten zůstane v podstatě v zapomnění. A přesně tyhle lidi my označujeme za psí anděle, protože oni to byli, kdo zavolali tu pomoc a bez nich by ta pomoc vlastně nikdy neproběhla. Takže jsme ocenili už několik takovýchto osudů a musím říct, že to jsou příběhy, kdy opravdu člověku tuhne krev v žilách, když si představí, co chudáci psi museli prožít. Vlastně jeden z prvních oceněných byl Ben, který prožil neuvěřitelné záležitost. Někdo ho vzal jakože na procházku, odvedl ho za obec, tam se ho snažil zastřelit. Stalo se to na Šumpersku a zahrabal ho do hlíny zaživa. Nevím, jestli věděl ten člověk, že ten pes žije nebo ne. On se z toho vyhrabal a našla ho hodná paní Blanka se svou fenkou, která tam byla na procházce, a pejska teda vyhrabali a zavolali mu tu pomoc. No a pak se rozjela obrovská mašinérie a prostě pejsek dneska žije spokojeně na Karlovarsku se svou paničkou a paní Blance a jejímu synovi jsme udělili jednu z prvních cen, neli dokonce úplně první vlastně, za to, že pomohli. Potom samozřejmě je veřejnosti také velmi známý případ psa Blada. To bylo v Uherském Hradišti, kde lidi zjistili nebo pozorovali totálně vychrtlýho na smrt vyhladovělýho psa na okně v paneláku a zavolali hasiče, zavolali mu pomoc a psa se povedlo zachránit. Tehdy veterinář, který pejska vyšetřoval, řekl, že 2 dny a byl by mrtvý ten pes. Takže skutečně ho zachránil na poslední chvíli. A když jsme těmhletěm dvěma sympatickým mladým lidem předávali tu cenu, tak oni říkali, ale to je přece samozřejmost. A já říkám, a kolik lidí tady toho psa vidělo před váma? A oni, no dost. A říkám, a kdo zavolal? Vy? Oni ne. To znamená opět případ toho, že ti lidé nezůstali lhostejní a zachránili psí život.
1: No, mně se na tom líbí, že není to jenom tak, že ty lidi prostě dostanou tu cenu a mají z toho samozřejmě upřímnou radost, si myslím, a budou ji mít určitě na čestné místě doma, ale že se vlastně, já už jsem to říkala na začátku, k tomu přitáhne pozornost.
0: Přesně jo. Tak, přesně tak. A učíme lidi, nebo učíme. Chceme vyburcovat lidi, aby nebyli lhostejní. Aby zjistili, že nebyt lhostejný se v uvozovkách vyplácí. Vyplácí se to minimálně tím, že mám dobrý pocit, že jsem pomohl zachránit život. A my k tomu dáváme i hezký ceny a dáváme k tomu trofej psí anděl.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Povídáme si s Katkou Kašparovou o tom, samozřejmě, jak Katka pomáhá zvířatům už řadu let. A teď jsme u ceny Psí anděl. Je to teda krásný projekt a skončili jsme o těch, kteří už dostali tu cenu. A mě by zajímalo, co to je ta cena. Je to nějaká soška nebo je to nějaký diplom a je to výtvarné dílo? Nebo?
1: Je to něco jako soška, je to taková trofej a je to vlastně takový grafický provedení člověka s křídlem, je tam i kousek pejska, prostě je to takový hezky stvárněný záměr. Psí anděl, prostě člověk, pes, andělské křídlo. A vymysleli jsme to společně s mým dlouholetým kamarádem, dneska už můžu říct, Jirkou Švihálkem, což je majitel české rodinné firmy vyrábějící krmení, a on se doslova nadchnul pro ten můj nápad. Já jsem za to strašně vděčná, protože samozřejmě díky němu se to mohlo rozjet, vyrobily se trofeje a společně s tou trofejí právě předáváme velkou hromadu vždycky dobroutek, pochoutek a většina takových věcí. A protože samozřejmě ti, co zachránili, tak většinou mají buď pejska nebo kočičku a jsou rádi, že dostanou něco na zub, takže věřím, že to potěší každýho.
0: Jak se k vám, Katko, ty příběhy dostávají?
1: No, sleduju samozřejmě, co se děje, sleduju to v médiích, sleduju na Facebooku, tam je spousta věcí, a nebo nám to také píšou. Píšou nám na mail, každý se může podívat na náš web psianděl.cz, tam je i mailová schránka, takže tam nám prosím napište, pokud se dozvíte o někom ve vašem okolí, kdo si zaslouží tuhle cenu. A my chceme předávat i ceny za celoživotní nebo dlouhodobý přínos právě zvířatům v nouzi a týraným zvířatům. Takže hodí se i nám připomínka někoho, kdo si myslíte, že by si takovou cenu zasloužil. Samozřejmě máme už pár typů a určitě rádi uvítáme, když budete o něčem vědět, o nějakém takovém případu.
0: Jsou nějaké podmínky udělení té ceny?
1: Podmínka je taková, že skutečně se jedná o mimořádný počin, to znamená, někdo zachrání psa ve vážné nouzi a dá nám o tom vědět, buď on nebo jeho okolí, a my samozřejmě se o tom bavíme, o těch případech, a vybíráme opravdu takové ty nejnápadnější, kdy skutečně šlo tomu psovi o život nebo o velké zdravotní následky. Loni jsme tu cenu za ten celoživotní přínos dali Renatě Petrášové, která 20 let pomáhá bulíkům v nouzi. Velmi výrazně už se starala osobně o mnoho, mnoho zvířat. Organizuje třeba i sbírky. Hodně se angažovala, když vypukla válka na Ukrajině, tak v pomoci těm pejskům tam, protože tam se ty lidi ocitli náhle v situaci bez peněz, bez krmení, bez jídla, bez ničeho, v naprosto nebezpečí, a když jsme zjistili, že jsme poslali takhle 3 000 korun, opravdu takhle směšnou sumu paní, které to následně zachránilo život, protože mohla díky tomu utéct na venkov, a den poté, co utekla z města, tak zjistila, že jejich dům byl vybombardován, ona by tam zemřela i se svým psem a se svojí rodinou. Takže to byly takové příběhy. Ale to jsem odbočila, to bylo za celoživotní přínos a chystáme i další takovéto předávání.
0: A máte teď takový nějaký čerstvý případ, který se k vám dostal? Já neříkám, že ho vyberete a oceníte, ale třeba máš ho teď čerstvě v paměti?
1: Já bych teď nerada něco vytáhla z klobouku, protože chystáme akci, kde budeme ty věci zase oceňovat, ty příběhy, takže nechme se překvapit, co budoucnost přinese.
0: A kdy to bude, někdy po prázdninách?
1: Pokud všechno dobře dopadne, protože samozřejmě tohle je věc, a živá akce je vždycky živý organismus, tak uvidíme, jak to všechno dopadne, ale měli bychom mít moc hezkou akci 8.8., což se dobře pamatuje, v Praze Řepích. A aktuální informace zjistíte právě na tom webu psianděl.cz, kde bude i program a všechny okolnosti. A taky nějaké překvapení, takže to úplně teďka nemůžu prozradit.
0: Překvapení neprozradíme, ale mohli bychom říct, kdo je ta parta, která se vlastně kolem toho psího anděla soustředila. Kdo třeba je tvým parťákem tam jako?
1: Tak mám úplně skvělý tým lidí. Je to Eva a Markéta, to jsou máma s dcerou, to jsou skvělí ženský, který vlastně organizují na každé akci útulkovou tombolu, a lidi, kteří chodí na naše akce, už je znají a mají rádi, protože oni skvěle komunikují s nima a chystají vždycky nádherný věci. Takže pak samozřejmě můj partner Petr, ten taky je významnou součástí našeho týmu. Jak už jsem zmínila, Jirka Švihálek, majitel té firmy, který velmi nás podporuje. A samozřejmě plus pár dalších lidí, kteří vždycky přijdou dobrovolně pomoct.

0: Pořad Mezi námi zvířaty se chýlí ke konci. Máme vlastně před sebou poslední část toho našeho dnešního povídání. Mým hostem je Katka Kašparová. Pro mě člověk, který vlastně, když se řekne pomoc zvířatům, tak to je jméno vždycky naskočí. Katko, ty jsi zmínila, že vlastně jste jednoho anděla psího dali paní, která celý život pomáhá bulíkům, pejskům, který jsou v tvém srdci, aby řekla na prvním místě, že jo? Jak to vzniklo, že ty jsi začal milovat ty bulíky různý?
1: To bylo nějak samo sebou. Kdysi dávno, ještě bylo asi 15-16 let, tak přišel rodinný známý s bulteriérem, který skákal na gauč zpátky, prostě lítal po místnosti. Já jsem říkal, no tak tohle psa musím mít. Takže zhruba o nějakých 30 let později jsem si konečně ho pořídila. Byl to Bill, černý bulík Bill, a byl to pes, který mi neuvěřitelným způsobem vlastně převrátil život, nebo prostě změnil ho, přivedl do něj lidi a v podstatě stál u zrodu velký akce, která je Bullsraz. Se jmenuje. Bohužel bylo už s náma není 8 let, ale Bullsraz je s námi stále, takže je to velká akce a díky němu to všechno začalo. A díky němu mám vlastně novou rodinu psí.
0: Vy jste udělali spoustu rekordů, kdy se sešlo těch bulíčků. Kdy bude další takovýhle ceras?
1: To je akce, která prostě už je každoročně od roku 2014 v Praze. A letos byla podruhé v Ostravě a v Praze bude 19. září, opět v Praze 13 na Lužinách v sobotu 19.9., to se hezky pamatuje, a moc se na všechny těšíme, bude opět velký program a velká zábava.
0: Tak já přeju, aby nám ty prázdniny tak rychle neutekly, ale až začne září, tak ať se máme na co těšit. No a co ještě dalšího chystáš?
1: No tak už teď se těšíme na další ročník soutěže Miss Kočka, což je taková boříškyáda pro kočky. Letos ji chystáme, ale bude v březnu 27. Ale už teď nám chodí přihlášky a už teď vlastně otevíráme přihlášky a můžou se všichni hlásit. A letos chystáme vlastně novinky, to znamená nové soutěže. A proto bych ráda o tom mluvila už teď, protože tam bude jedna ze soutěží, bude Miss Šikula. To znamená, budeme zkoumat kočičky, které něco umí, aby předvedly nějaký trik, aby předvedly třeba sedni, dej pác, cokoliv na povel, protože kočky to umí. To umí nejenom psi. A jelikož ve VIP porotě máme už několikátým rokem k naší velké radosti Klárku Nevečeřalovou, která je známá z televizního pořadu Kočka není pes, a ona je velká trenérka a psycholožka koček, tak ta to velice jistě ocení, protože ona se věnuje i právě tréninku koček a ta by ti vysvětlila, jak je kočka chytrý zvíře.
0: No já myslím, že tím vlastně trošku tu kočičku oddemonizováváte, protože vždycky kočky byly taky, že jsou samostatný a svérázný a tohleto, ale je fakt, že spousta koček, náš kocour se mnou chodil na houby, nevím, jestli by to byl správný trik, ale na houby a na borůvky úplně běžně, což vlastně ani jsem mu to učila, takže já vím, že o kočkách je spoustu pověr a tahle ta soutěž vlastně může dost zamávat s těma pověrama.
1: No a proto bych ráda, kdyby všichni už začali své kočky trénovat a cvičit, protože skutečně to jde, kočky umějí přiběhnout na jméno a umějí udělat spoustu triků jako psy, učí se normálně na klikr a na odměnu. Takže na webu mňau.cz najdete všechno potřebné, do čeho se dá přihlásit, přebou tam nový kategorie. Budeme třeba taky hodnotit nejlíp vyzdobenou klec, protože letos ta výstava proběhla v únoru a byly tam k vidění opravdu nádherně nazdobený klece, takže to je další kategorie, která bude nová, do kterou se můžete chystat už teď, kdo máte zájem.
0: Katko, co myslíš, jaká je nejmilejší kočičí hračka?
1: No to je těžko říct, že? To je individuální, některá kočka si ráda hraje s myškou, ať už živou, nebo různý ty plyšový hračky a podobně. Můj kocour třeba úplně dokonale aportoval míček z alobalu, takový malinkou kuličku. To bylo neúnavně, prostě to nosil a nosil a nosil a určitě to umí kde jaká kočička těch dětí, co nás teď poslouchají. Takže, nebo někdo má rád třeba chmíříčka, nebo úplně nejjednodušší přivázat kousek provázku, na provázku kousek papírku, tahat to před kočkou. Taky jsou moderní ty laserový ukazovátka, ale tam pozor na oči, aby se s tím člověk netrefil úplně do oka kočce. Takže kočky hlavně rády loví, takže cokoliv se hýbe, tak je určitě kočičí top.
0: Hrajte si se svými kočkami. Mým hostem dnes zde v pořadu Mezi námi zvířaty byla Katka Kašparová. Já moc děkuji za vaši návštěvu i za to, že jste přišli s Čálíkem.
1: My moc děkujeme za pozvání a všem přejeme krásný léto a užijte si ho hlavně s vašimi kočkami i s pejsky. Dělejte spoustu aktivit, hejbejte se venku a užijte si spolu spoustu radosti. Moc děkujeme.
0: Díky a těšíme se příště zase někdy. Na shledanou.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

věci a pojď, čekám pod schodem, vezmi si věci a pojď, neřeš furt, co máma, vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj, co nakecaj.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červencové prázdninové úterní odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás dneska vítají Denisa Kimlová a Johana Kimlová.
2: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím. Letíme létem dál, takže pro vás máme pohodové letní vysílání.
1: Samozřejmě se spoustou hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: Ani dneska nevynechá ve zvídavce a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Přijde za námi na chvilku spisovatelka Petra Hátlová, která pro vás právě dopsala pokračování úspěšné knížky o čarodějce Artepě.
2: Artepa číslo 2 je typem na budoucí čtení pro mladé čtenáře a pro ty větší budou mít nějaká čtenářská doporučení.
1: A po 19. hodině bude naším hostem opět po roce mladý nadějný spisovatel, 16-letý Tomáš Kára, který nám minule vyprávěl o své první knížce a napsané druhé knížce a taky o inspiracích a fantazi.
2: Tentokrát budeme zvědaví na filmovou střední školu, kde začal studovat, a jestli to náhodou neznamená, že toto léto píše Tomáš další díl i scénář.
1: No a teď už jako vždycky na začátku, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: V ostravském safari žije 12členné stádo onagerů, nejohroženějšího poddruhu divokého asijského osla. Aktuálně se jedná o nejpočetnější chovné stádo v Evropě a třetí nejpočetnější na světě. Ve volné přírodě se vyskytuje okolo 1200 jedinců. Přestože divoká populace tohoto kriticky ohroženého kopytníka vykazuje mírný nárůst, stále zůstává dobře vedený chov v zoologických zahradách zásadní pro jeho zachování na zemi.
1: Ze sportu první semifinále fotbalového mistrovství světa slibuje super podívanou. Dneska od 21 hodin se utká Francie se Španělskem. Vítěz se v nedělním finále utká s úspěšnějším z dvojice Anglie-Argentína. Poraženého čeká sobotní duel o třetí místo.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a stále ještě platí výstraha o silných bouřkách, které se na nás teď večer valí. Průměrné teploty máme okolo 28 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Teploty o 3 stupně nižší, oblačno až zataženo a opět možné bouřky a deště.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Je 14. července, takže celé léto před námi. Venku teplo, vážně klídeček. No a já se ptám své dnešní spolumoderátorky Johanky. Johanko, co všechno už si o prázdninách zažila a co bylo nej?
1: No, já jsem zatím teda byla jenom, nejdřív první týden jsem byla u babičky jedný, potom druhý týden jsem byla u druhý babičky, takže jsem si to všechno užila s babičkama, ale jako nebylo úplně všechno upřímně, nic špatného, nikdy jsem se nenudila ještě, i když jsem třeba byla pár dní doma, tak aspoň jsem si odpočinula.
0: Jasné, no a jaké další plány na léto máš?
1: Já mám jako hodně plánů. Jedu na dvoutýdenní tábor s kámoškou ze třídy, potom jedu na třídenní zase s jinou kamarádkou, jedu do Itálie, hodně se potkávám s kamarádkama, který třeba nevidím tak často přes školní rok, protože prostě na ně nemám čas, takže to je hrozně super a vůbec se nenudím tyhle prázdniny, musím říct, že toho mám hodně, ale v tom dobrém slova smyslu.
0: Rozumím tomu, no a jak podle tebe vypadají ideální prázdniny? A která zmrzlina je nejlepší?
1: No, ideální prázdniny, podle mě jsou ty, které mám já, prostě když se jako v podstatě nezastavíš, furt nikdy nejseš doma, ale zase toho hrozně moc vidíš a s hrozně moc lidma se potkáš a nejlepší zmrzlina asi Mátova.
0: No a letošní léto se tady na Rádiu Junior nese v duchu Expedice Sever, takže mě by zajímalo, kde nejdál na severu si byla a jak se ti tam líbilo?
1: Tyjo, nejdál jsem byla ve Švédsku, ve Stockholmu, když jsem jela se svojí nejlepší kamarádkou a musím říct, že se mi to tam hrozně moc líbilo. Já nejsem úplně člověk, co má rád teplo, i když teda třeba do Itálie a takhle tak jezdím celkem často, tak úplně nejradši mám ty severské země, kde třeba není zas takový teplo, takže Švédsko, Skandinávie, perfektní pro mě a ten Stockholm je fakt hrozně moc krásný město.
0: A bylo ve Stockholmu třeba něco, co tě překvapilo a řekla si, aha, tak toto u nás nemáme, nebo toto u nás funguje jinak, nebo třeba lidi, jaký jsou, že působí jinak. Měla jsi pocit nějaký, že jsi tam jako opravdický cizinec, který musí něco vstřebávat?
1: No, překvapilo mě, že jsou tam hodně milí lidi, vždycky se na nás všichni usmívali, když třeba prostě to. A taky mě překvapilo, že všichni umí perfektně anglicky. Jasne. Fakt jako, že i když u nás to není tak častý, tak tam fakt mluví úplně každý. Starší, mladší, všichni.
0: Rozumím. No a dneska bude naším hostem 16-letý spisovatel Tomáš Kára. Na co se ho určitě zeptáš?
1: No, mě bude hlavně zajímat ta jeho knížka a taky jeho studium na té jeho filmové škole, kam chodí.
0: Jasné. Tak přátelé, první dnešní popovídání s Johankou proběhlo a teď už vás zveme na dnešní aktualitu, která přijde osobně už po písničce. Čeká vás rozhovor se spisovatelkou Petrou Hátlovou, která pro vás právě dopsala pokračování úspěšné knížky o čarodějce Artepě.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Johankou. A slíbili jsme vám, že za námi do studia teď přijde spisovatelka Petra Hátlová.
1: Ahoj. A už je tady, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Petro, když jsme poutali na rozhovor s tebou, tak už jsme prozradili, že tvoje úspěšná čarodějka Artepa se dočká pokračování. Je to tak?
2: Je to tak. Je to tak, ale já vám ještě neumím říct, kdy. Je to tak, že ty si budeš pamatovat, ty jsi na tom křtu byla.
1: Ano.
2: My jsme Artepu do života uvedli loňské září. Ona vyšla loni v květnu, když byl knižní veletrh, v září jsme ji pokřtili. No a já jsem někdy v tu dobu řekla, že do konce roku 2027 napíšu druhý díl. No a já jsem ho dopsala letos 14 dní. Takže Artepu dopsanou mám, ale já vlastně ještě nevím, kdy vyjde, protože já jsem vlastně ten první termín hodila až na ten rok 2027, no.
1: Jasné, no tak to je teda, to je škoda pro ty čtenáře, kteří už se těší.
2: Třeba to urychlíme.
0: A koho tam čtenář potká z prvního dílu a můžeš prozradit i novinky dílu druhého?
2: Tak koho potká? Jasně Artepu.
1: Jasně.
2: Musí. Artepa je čarodějka, která v prvním díle žila v oboře, v zámecký oboře. A v díle druhým se mi přesunula do šedého lesa. A vlastně ten její úkol je... Nechci říct stejný, ale podobný, jako bylo v oboře. Ona chránila oboru a vlastně ten šedý les taky chrání. No a chrání ho proti rytířovi z Černého lesa, Išovi, a ten byl vlastně v prvním díle taky. Takže tyhle ty dvě postavy se nám tam objeví. Je tam ještě jedna, ale to nebudu prozrazovat, protože ta se odkryje až v závěru knížky. To bych prozradila moc.
1: Peťo, a můžou se dvojkou začít ti, kteří ještě nečetli jedničku, ačkoliv, když my si takhle krásně o tom povídáme teď a knížka se teprve chystá k tisku, tak je jasné, že kdo nás poslouchá a má na Artepu chuť, tak si jedničku přečte. Ale kdyby náhodou třeba uvidí první dvojku,
2: Když uvidí první dvojku, tak bych doporučila se k jedničce vrátit ne proto, že by nepochopil první děj a návaznost, ale protože se rozšíří příběhy. Ale pokud se dostane někomu do ruky dvojka, tak já jsem vlastně jako stručný shrnutí tam udělala ve vzpomínkách Artepy. Takže ty důležité věci v té dvojce zazní, ale myslím si, že se ochudí o ty příběhy, které byly v té jedničce, protože tam vlastně co příběh, to kapitola, takže celkem je tam 12 příběhů, protože v jedničce máme 12 kapitol a ta dvojka je koncipovaná tak, že vlastně nám jako běží příběh, sice ho máme po kapitolách, ale je to jeden příběh s jednotlivými motivy vevnitř.
1: Jasné, no takže prostě nejdřív si přečtěte jedničku, holky a kluci.
2: Je to vůbec nejlepší.
0: No a protože my už tě na Rádiu Junior známe, víme, že už se ti honí hlavou další knížka. Prozraď nám víc, prosím.
2: Tak začneme postupně. Začneme tím, co už je odevzdanýho. Takže já si myslím, že snad jako v brzký budoucnosti, což bych možná byla ráda, kdyby se nám podařilo na podzim, by měli víc strašidílka. Kdo poslouchá Rádio Junior a zná Hajaju, tak se možná vybaví pohádky vyprávění spod kamene, které tady běžely. A vlastně tyhle strašidílka jsou převyprávění dušíci. Ten důvod, proč to nejsou dušíci a strašidílka, je vlastně ten, že v nakladatelství byl trochu problém v tom, co je vlastně jako dušík. Takže jsme to převedli na strašidílka, ale ty příběhy zůstaly stejný. Takže kdo zná tuhle pohádku a líbila by se mu, tak by měla už je odevzdaný rukopis a jak říkám, jsou i obrázky jsem viděla, takže doufám, že tahle ta knížka vyjde brzo. Pak je odevzdaný rukopis zase, kdo ode mě četl Skřítka Dundu, tak je udělaný druhý díl, ten by měl snad vyjít příští rok v zimě. A v prvním díle Dunda hledá poklad najde a v druhém díle Dunda jde do školy a učí se číst.
1: Tak to má horší, to je těžší než tvůj poklad.
2: Pravděpodobně vzniknou další díly. Takže tohle to máme odevzdaný. Odevzdaná je i studánková víla Malvína a to jsou věci, které jsou teda hotové. Ta teda ještě není namalovaná, ale je hotová, je ode mě odevzdaná. No a co teda plánuju dál? Tak v hlavě už se mi honí třetí díl Artepy. Tentokrát se přeneseme do Měsíčního království. Kdo, trošku už to mám v hlavě jako promyšlený, kdo četl jedničku, bude vědět, že v jedničce je Měsíční princ, takže proto je tam Měsíční království. A zároveň se mi v hlavě honí pohádky, dračí pohádky.
1: A proč tě lákají zrovna draci a co už jsi o nich stihla nastudovat?
2: Nic. No, draci. Draci, oni mě vlastně jako tak jako lákají kontinuálně. Prostě draky jako fajn. Já jako jediný, co jsem si teda skutečně o nich jako zkoušela nastudovat, je to, že je jako několik věcí, že třeba jako draci, jako ta předloha současných draků, tak jak si je my představujeme, může zřejmě sahat někam hluboko do historie planety Země, kde prostě teda byly nějaký takový ty draci a dinosauři a brontosauři a já nevím co všechno, kteří se lítali. Takže to jakoby můžeme, no a v současné době vlastně tyhle zástupce můžeme, nebo to, co se může za draka nějakým způsobem považovat, jsou třeba nějaký krokodýly a tak. Takže to jsem se jako teda opravdu dívala na teorii, to musím říct, a jako postava draku pravděpodobně vznikla tady a já jsem se i dostala k tomu, proč by vlastně draci měli chrlit oheň. A z jakých podmínek by to mohlo být? No tak muselo by tam být udělaný, prostě ten drak, ten živočich by musel mít speciálně vyvinutý zažívací ústroj, který by opravdu teda umožnilo díky nějakým kyselinám a já nevím čemu všemu, aby ten plamen, ten oheň z něho šel, no ale samozřejmě by musel mít i jako celou tu trávicí trubici, včetně toho krku, uspůsobeno, aby se nepopálil. Jo?
1: Jasné, to by bylo hrozně zajímavé, kdybychom opravdicky zjišťovali, jaký materiál by to vydržel.
0: A ty taky píšeš pravidelně do časopisu Malá myslivost. Co jsi tam napsala naposledy?
2: No, ono záleží na tom, co považuješ za posledy. Protože malá myslivost vychází jednou za dva měsíce, takže já vlastně končí školní rok a já musím psát na září. Jo. A v podstatě, když je velký teplo, tak já už pomalu píšu na zimu, už pomalu píšu jako Vánoce. Jo. Takže pokud se ptáš na to, co naposledy vyšlo, tak já si myslím, že naposledy vyšlo, že Vilík dělal kytičku z lesních malin. A jestli se ptáš, co jsem naposledy psala, tak si myslím, že Vilík se učil počítat. Protože loni se učil psát, takhle to se učil počítat.
1: Tak říká spisovatelka Petra Hátlová. Přátelé, dáme si opět trošku hudby a potom nás budou zajímat další rukopisy, které má Petra připravené k vydání. Něco už prozradila, takže se budeme ptát dál.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior a vysílají pro vás Denisa a Johanka.
1: A naším báječným hostem ve studiu je spisovatelka Petra Hátlova.
0: Petro, před písničkou jsem prozradila, že máš i další rukopisy, ty už si i zmínila, které máš připravené na vydání, ale přidáš nám k tomu ještě nějaké další informace, aby se čtenáři mohli více těšit?
2: Tak já jsem, že zmínila, že teda třetí díl Artepy by mohl být. Zmínila jsem, že bude mít Dunda pokračování, jak jde do školy, ale kromě toho my už se bavíme i o dalším pokračování a tam z největší pravděpodobností, to teda neříkám jako určitě, ale z největší pravděpodobností by se učil život v lese, to znamená různý stromy poznávat, různý zvířata a tak dále. To je zatím v plánu a ještě můžu prozradit, že jak jsem zmínila strašidýlka, který teda vaši posluchači můžou znát jako to vyprávění spod kamene, tak tam teda já zatím nic konkrétního nechystám, ale vlastně ten konec je otevřený, takže se nabízí, že by strašidýlka mohla mít pokračování a pokud by tak bylo, tak zřejmě by tam strašidýlka už začala strašit, protože v tom prvním, co by mělo teď vyjít, tak tam vlastně oni ještě neumí strašit. Oni se na to jako chystají, jenom se šklebějí, ale v tom případném pokračování už by strašit mohli umět.
0: Super.
1: A jak často vůbec píšeš a co tě nejvíc inspiruje?
0: No podle toho, jak Petra vypráví, tak bych řekla, píšu pořád a inspiruje mě všechno.
2: Já nevím, já jako asi skutečně píšu hodně, protože kromě toho, že teda píšu knížky, tak ještě teda musím psát nějaké jako odbornější věci a nějaký texty, které nejdou jenom do knížek, ale jdou i do časopisů a tak. No a co mě inspiruje? No, ono je to složitý. Já vlastně nevím, co mě inspiruje, protože ta fantazie zřejmě prostě běží sama, ale pravda je, že hrozně věcí zasazuju do Blatenského kraje, kde máme chalupu, takže svým způsobem, a já jsem tam vlastně vyrostla, takže svým způsobem mě zřejmě nějak inspiruje ten kraj, když nic jiného, tak scenérií.
0: Ty máš doma úžasnou psí smečku, o které jsme si povídali minule, taky máš kocoura, každý týden se projedeš na koni, takže vezmi nás prosím sebou a popiš nám, jak s kým trávíš čas.
2: No, jak bychom to tak jako řekli, po lese lítám se psy, no a na koni se proháním taky, i když ne s lukem. Takže já skutečně jako zvířata jsou pevnou součástí mýho života. Když to vezmu úplně jako zjednodušeně, tak já jsem ještě loni měla 400 v buli, letos už mám jenom 3, protože jsem o jednoho přišla. Ale on mi umřel věkem, ale je to tak, že jednu chvíli jsem i jako psi chovala, právě staforšířský bulteriéry, takže já říkám, že psi jsem chovala, kočky zachraňuju z ulice a na koních jezdím. Mm-hmm.
1: A které zvíře z těch, co jsme zmínili, je nejvtipnější, nejlínější, nejchytřejší a je možné mít je všechny ráda stejně?
2: No tak musíme mít všechny ráda stejně, i když samozřejmě každý ho trochu jinak, protože to vychází z jeho povahy. Jo, to tak prostě je. No tak nejchytřejší jednoznačně je Graysinka, ta je nejstarší, už je to taková psí babička, takže uvidíme, kolik let se dožije, protože ty stavbulové většinou se dožívají tak těch 12-13 a ta jako byla z těch stavbulů vždycky nejchytřejší. Nejvtipnější, no tak je otázka, čemu budeme říkat nejvtipnější, nejvíc zlo.

0: Protože tam opravdu ještě teď doděláváme nějaké věci pro dospělí, tak i co se týká takových těch věcí, které se třeba vážou k tomu létu, protože my hodně předěláváme chalupu, která je právě v těch jižních Čechách, takže tam, a jak když říkám předěláváme, tak jako bouráme a stavíme. On to teda hodně dělá manžel, ale prostě jsem u toho. A vždycky jsou to moje nápady, to si jako přiznejme. No a co mě čeká? Tak čeká mě dvoje Rakousko, jedno mě čeká konec července a jedno mě čeká v půlce září, ale holky, já z toho Rakouska mám naplánovaný výlet a to neuhodnete kam. My pojedeme do Lichtenštejnska. Mm-hmm. A jak jsem se dozvěděla, tak Lichtenštejnsko je pátou nejmenší evropskou zemí, tuším sedmou na světě a od hranic k hranicím na dálnici ho přejdeme za 30 minut.
1: To je krásný.
0: Takže myslím, že to knížectví Lichtenštejnský, tak tam se já moc těším, tam jsem ještě nebyla, těším se na to. A jinak se těším na Rakousko, protože my tam jezdíme často, já tam mám zázemí, mám tam moc hezký zázemí a mám ráda hory a my tam jezdíme jak jako teda v zimě, tak v létě. Já nejsem lyžař, mě lyžovat moc nebaví, ale celý zbytek rodiny lyžuje, takže já i v zimě, i v létě chodím.
1: A teď si nám krásně nahrála a protože my máme na junioru v létě juniorskou expedici Sever, takže nás zajímá, co ty a Sever? Zima, sníh a objevuje se Sever nebo nějaká severská země v některé tvojí knížce?
0: Začneme od začátku. Mám tak jako docela hezký vztah, nebo se mi líbí, jak bych to tak řekla, severská mytologie, vikingové. Mně se i teda líbí keltové, ale tuhle tu část reprezentují spíš ty vikingové. A ono, když se podíváš na tu Artepu, tak ona od těch vikingů jako pár věcí má. A myslím si, že v té dvojce těch věcí má ještě víc. Takže co by si chtěla ještě dál vědět, jak jsi to říkala?
1: Ještě bych chtěla vědět, co ty a sever, zima, sníh, jak moc seš severní?
0: Já nevím. Takhle, sníh mám samozřejmě ráda. Já jsem i dřív hrozně lyžovala. Mě to lyžování jako nebere jenom teď. Sníh mám ráda a jak říkám, já jako ráda v těch Alpách chodím a to je prostě nádhera, jako jít po těch zasněžených cestách a kolem prostě to je metr, dva metry sněhu. Pro mě je to prostě překrásný. Tohle já mám ráda.
1: Takže expedice Sever, ano.
0: Asi ano.
2: Milá Petro, moc děkujeme za rozhovor, moc nás těší, že jsi za náma přišla. Přejeme spoustu spokojených čtenářů a ať ti to píše.
1: Ahoj.
0: Já moc děkuju a až budete chtít, tak zase přijdu. Ahoj.
2: Ahoj.

Holky a kluci, jasně, i o prázdninách si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům, můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozkám, anebo si ji klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Johankou a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát, je moje kamarádka Kiki, která doufám, že nás poslouchá, protože jestli ne, tak má problém. A posílám jí písničku od Olivie Rodrigo.

Milí posluchači, právě dozněla Olivia Rodrigo, která zpívala pro Kiki. No a teď Justin Timberlake zaspívá pro vás, pro všechny a pro mě taky. Protože se to stalo opět, napsala mi úžasná, dokonalá, báječná, krásná taky Madlenka Vacková, že by si dala písničku Can't Stop the Feeling od Justina Timberlakea, že bude písnička pro vás, pro všechny a taky pro mě. Milá Madlenko, moc děkujeme, jsem moc šťastná, že si nám zase napsala a posílám Justina.

0: Další písnička bude pro Emilku, která si přeje písničku Nafrněna od Báry Polákové pro lepší den.
1: No a já k tomu jenom dodám, že Emilka posílá, přátelé, 56 srdíček a 14 smajlíků. No tak snad za to, Emilko, bude ta jedna písnička stačit. Kdyby ne, napiš si v příští vzkazovně o další.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Darisou a Johankou.
2: A protože máme léto a k létu patří letní čtení, využiju toho, že tu se mnou sedí velká čtenářka. Jako hosty máme dneska spisovatele, jako spolu moderátorku mám velkou čtenářku. Tedy se ptám na knižní doporučení, které Johanka už na začátku slíbila. Nejdřív ale se zeptám, co máš právě teď rozečteno?
1: Já mám teďko rozečtenou fantasy knížku, která se jmenuje Nesmrtelné následky. Je to vlastně o takové škole v posmrtném životě, kde se každý rok koná, jmenuje se to decenále, je to takový hry a vždycky vlastně na konci dostaneš odměnu, ale tenhle rok se to změnilo a hraje se o něco fakt velkého, což ještě nevím, protože jsem se nedostala na konec knížky, ale zatím to vypadá fakt zajímavě. A hrozně se těším, jak to skončí.
2: Super. Kolik toho tak přečteš?
1: No, já jsem hodně pomalá čtenářka, ale na to, že čtu pomalu, tak toho čtu hodně. Třeba jako za měsíc přečtu třeba 2-3 knížky, což zase není tak moc, ale to znamená, že třeba přes rok tak 40 knížek třeba.
2: A já si myslím, že to je ale slušné. No a vím taky, že čteš hodně v angličtině. Jak to máš procentuálně? To znamená, kolik v češtině, kolik v angličtině?
1: No, je to většinou tak, na jaký vydání ty knížky, k jakému vydání se dostanu nejdřív. Takže když prostě někde vidím knížku, kterou si chci přečíst v angličtině, tak si ji koupím v angličtině. Ale když ji vidím někde v češtině, tak si ji koupím v češtině. Takže pořád se to mění, ale musím říct, že asi čtu radši v angličtině, protože v tom originále je to prostě lepší, víc třeba chápu takový ty vtipy a takhle. Ale zase ráda čtu i v češtině samozřejmě.
2: Mm-hmm. No a co tě v poslední době zaujalo a můžeš to určitě doporučit?
1: No, naposled jsem četla knížku, která se jmenuje Hra o dědictví a četla jsem ji teda v angličtině a upřímně tu knížku doporučuji úplně všem, protože myslím, že i mladším dětem by se líbila. A možná, že ty úplně mladší děti by to možná tak moc nepochopili, každopádně tak od toho 10. roku už to podle mě všichni pochopí a bude se to líbit i těm starším, je to takový hodně tajemný, je tam hlavní postava, která vlastně se narodila jako chučí a po nějakým úplně cizím chlapovi zdědila miliardu vlastně dolarů, takže to je hodně peněz. A to, že se jí tím úplně změnil celý život a je to vlastně o tom, že ona se musí nastěhovat do domu, do takový vily a posobně zjišťuje, že v tom domě jsou různý jako tajemství a hádanky a samozřejmě ona vlastně neví, proč tu miliardu zdědila, takže to musí zjistit a je to hrozně zajímavý, doporučuju to.
2: Mm-hmm, to zní skvěle. A máš doporučení i pro mladší posluchače? Vzpomeneš si třeba, co jsi četla dřív, co tě bavilo v 8, 9?
1: Když jsem byla malá, tak jsem hrozně moc milovala takový ty knížky ve jako formě deníku, takže deník posoroutky, deník mimoňky jsem milovala, takže to doporučuji úplně všem.
2: Doris píše dopis.
1: To je taky hrozně krásná písnička, to se mi líbí furt. A že to doporučuji hodně, je to zajímavý, je to takový rychlejší čtení, ale miluju to. A teďko poslední dobou jsem četla toho Percyho Jacksona, o tom jsem už tady mluvila párkrát. To doporučuji taky všem, i těm starším dětem, tak jako já jsem to četla teďko ve 13 letech, takže a hrozně se mi to líbilo. Je to o řecký mytologii, hlavní postava je prostě polobůh, je to boží, miluju to.
2: Přečtěte si Percyho Jacksona a vůbec vše, co vám doporučila Johanka a pokud máte vy tipy na letní čtení. Naši milí posluchači, budeme rádi, když se podělíte a buď nám váš knižní tip zavoláte a to na telefon 800 199 199, anebo napíšete na radiojunior@rozhlas.cz. Těšíme se.

0: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když hitparáda odpočívá, má pro vás moderátorka Klára Nováková letní speciály. A nejinak je tomu i letos. A vy už se můžete těšit na víkend a star parádu. Víc už poznámka.
1: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se star parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star Parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star Parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
2: Star Paráda s Klárou Novákovou.
3: A teď zaspívá Michal.

0: Junior.
1: Kamarádi, bylo 6 hodin úterý 14. července.
2: A dneska mají svátek Karolíny, tak všechno nejlepší, milé Káji.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například americká herečka Jane Lynch, anebo český herec Tomáš Materna.
1: A teď už minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: V ostravském safari žije 12členné stádo onageru, nejohroženějšího poddruhu divokého asijského osla. Aktuálně se jedná o nejpočetnější chovné stádo v Evropě a třetí nejpočetnější na světě. Ve volné přírodě se vyskytuje okolo 1200 jedinců. Přestože divoká populace tohoto kriticky ohroženého kopytníka vykazuje mírný nárůst, stále zůstává dobře vedený chov v zoologických zahradách zásadní pro jeho zachování na zemi.
1: Ze sportu. První semifinále fotbalového mistrovství světa slibuje super podívanou. Dneska od 21 hodin se utká Francie se Španělskem. Vítěz se v nedělním finále utká s úspěšnějším z dvojice Anglie-Argentína. Poraženého čeká sobotní duel o třetí místo.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a stále ještě platí výstraha o silných bouřkách, které se na nás teď večer balí. Průměrné teploty máme okolo 28 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Teploty o 3 stupně nižší, oblačno až zataženo a opět možné bouřky a dešť.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne u mikrofonu ve studiu Denisa a Johanka.
1: Už jsme si dneska povídali se spisovatelkou Petrou Hátlovou o její nové knížce. Četbu pro pokročilejší čtenáře jsem doporučila já. Pustili jsme si písničky na přání a teď už to pro vás máme letní soutěž.
0: Přesně tak, přátelé. Jako výhru tu pro vás máme super CDčko Pavla Čatka s názvem Čelem vpřed. A naše soutěžní otázka je dneska inspirovaná čtením. Před malou chvílí vám Johanka doporučila knížku, nebo respektive sérii, která je úplně pro všechny podle ní. No a v té je jeden hlavní hrdina. Tedy moje otázka zní, jak se jmenuje polobůh, syn Poseidona a smrtelné ženy. Přátelé, takže jak se jmenuje polobůh, který je synem Poseidona a smrtelné ženy? A abyste mohli CDčko získat, tak musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete. Pro jistotu ještě opakuji dnešní soutěžní otázku. Jak se jmenuje polobůh, syn Poseidona a smrtelné ženy? A už jen držím pěsti. A teď už vám prozradíme, co pro vás dneska na Junioru ještě máme.
1: Zase si můžete přát ve vzkazovně. Bude četba na pokračování a zvídavec.
0: A po 19. hodině bude naším hostem opět po roce mladý nadějný spisovatel, 16-letý Tomáš Kára, který nám minule vyprávěl o své první knížce a napsané druhé knížce a taky inspiracích a fantazi.
1: Tentokrát budeme zvědaví na filmovou střední školu, kde začal studovat, a budeme se ptát, jestli to náhodou neznamená, že toto léto píše Tomáš další díl své fantasy série a zároveň třeba i scénář.
0: Máte-li chuť se ptát též, můžete psát otázky už teď na radiojunior@rozhlas.cz a nebo si počkejte a po 19. hodině nám do studia zavolejte. Zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 13 minut a to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Asi tušíte, že králové nejsou jen v učebnicích dějepisu a v pohádkách. Spousta lidí si ale myslí, že v Evropě je království jen ve Velké Británii. Tak to ale vůbec není. V Evropě je dosud 7 království. Jak to v nich funguje? Obzvlášť v současné době, kdy většina zemí přešla na systém republiky? Třeba ve Velké Británii je sice panovník svrchovanou osobou a hlavním představitelem státu, ale pravomoce má omezené. Většinou mu zůstala spíše obřadní práva a reprezentativní úloha. Má ale 3 základní důležitá práva. Doporučit, varovat a být konzultován. Proto se jednou týdně schází s britským premiérem. Rozhodně si ale král jen neužívá jako v pohádkách. Musí se účastnit mnoha oficiálních akcí. Těch může být i přes 2000 za rok. Částečně musí obětovat své soukromí a vždy mít na mysli, že reprezentuje královskou rodinu a až na druhém místě jsou jeho osobní názory a pocity. Rozhodně si tedy nemůže jen tak dělat, co chce, protože ho pokaždé může někdo vidět. Království je pak v Evropě, kromě Velké Británie, také ve Švédsku, Španělsku, Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. A i tamto s menšími rozdíly funguje velmi podobně. Monarchie převládala v Evropě jako forma vlády po celý středověk. A i když se v raném novověku stále častěji objevoval republikanismus, i v 19. století monarchie převládala. Od konce první světové války však došlo ke zrušení většiny evropských monarchií. Kromě 7 království, které jsem už zmínila, je tu pak ještě Lichtenštejnsko, Monako a Andora, což jsou knížectví, Lucembursko, které je velkovévodstvím, a Vatikán, což je teokratická volená monarchie ovládaná papežem. Celkově tedy v Evropě zbylo 12 svrchovaných monarchií. V většině monarchií se panovnický titul dědí. Třeba po nedávné smrti britské královny Alžběty II. Usedl na trůn její nejstarší syn Charles, nyní král Karel III. A po něm s největší pravděpodobností nastoupí jeho nejstarší syn William, princ z Walesu. Chtěli byste, abychom v Česku také měli království? Věděli jste, že je v Evropě ještě tolik zemí, které království mají? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o králích a královstvích v Evropě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Fam. Holky a kluci, pokud máte i v dnešní super prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému. Můžete třeba popřát kámošovi k narozeninám. A my vyřídíme maximum, slibujeme.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
3: Holky a kluci, druhá odpolední vzkazovna je tu a v ní první písnička pro Babetku, Fífu, Rosku, Jindřišku, Emičku, Natálku a hlavně babičku Marušku, která to s těmahle holkama naprosto skvěle zvládá na chalupě, až se všichni rodičové diví, že tam nikoho nevyzvedávají, nikdo nefňuká a babička Maruška je prostě dokonalá. To nám píše maminka Radka. Zdravím maminku Radku, hlavně zdravím samozřejmě babičku Marušku a taky babetku Fífu, Rosku, Jindřišku, Emičku a Natálku a posílám píseň Pyžamová party.

0: Další písnička bude pro Kačku, která posílá písničku Prázdniny od Míši Růžičkové pro svoji sestřičku Izabelku.
1: Holky, já bych tady se chtěla rozplývat, jo? Musím se rozplývat, protože dvě sestry, které si navzájem posílají písničky, to je něco krásného, hovoří to o vašem krásném vztahu a já zdravím jak tu větší Kačku, tak tu menší Izabelku a samozřejmě posílám písničku.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přesně tak, holky a kluci, vzkazovna je za námi a přát si můžete zase zítra, pozítří a popozítří taky. No a teď už je vám jasné, co vás čeká teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A konkrétně to bude dnes, přátelé, četba Strážci mýtů, a to 14. část.

Dlouho seděl Dobroslav u nehybného těla svého bratra. Omýval mu hlavu ledovou vodou. Lehl si vedle něho a díval se na oblohu, jak to spolu tolikrát dělávali. Představoval si, že se nic z toho nestalo, že jen hledají názvy pro tvary oblaků nebo mžourají do korun ubíhajících stromů. Pak se Martin posadil a zeptal se ho, co tu dělají a proč jsou zase sami. Po čele mu stékal tenonký pramínek krve. Dobroslav se otočil obličejem do trávy a plakal štěstím. Hned vylíčil Martinovi, jak ho leh popadl a odhodil jako balván, který mu stojí v cestě, jak narazil hlavou o strom, sesul se k zemi a zůstal bezvládně ležet. Všichni si mysleli, že jsi mrtvý, proto tě leh nechal být. Otřásl se Dobroslav a sklopil oči. Vyprávěj, vybídl ho Martin. Dobroslav rukávem setřel krev, která se Martinovi spustila z nosu. Bolestné bylo rozdělení plné hádek, pláče a přesvědčování. S lechem by bývalo odešlo mnohem více mužů, nedokázali však opustit své rodiny a blízké. Lech zprutka objal svého bratra Čecha, vtiskl mu do ruky meč, skočil na koně a odjel. Jediné, co Dobroslav při svém líčení zamlčel, bylo, jak sliboval, že se polepší a co obětuje, jen když zůstane Martin naživu. Prosil a nabízel svůj život za jeho. Krok odešel s Čechem, i když měl pochybnosti. A Kazi, teta a Libuše, měl si je vidět, hned přiběhli a chtěli tě křísit. Kazi přinesla byliny a masti a pořád jen buleli, vyprávěl Dobroslav. Proč si neodešel s ostatními? Sám člověk zahyne, to bylo to první, co jsi mě učil, první, co jsem od tebe slyšel, řekl Martin. Ale já nejsem sám. Jsme přece dva. Ty žiješ, nemám se čeho bát. A kde jsou všichni? Odjeli. Maminka sedí za vozem a brečí. Nemohla se na tebe dívat. Já jsem se měl rozloučit. Zasáhlo ji, že se nás nikdo nezastal, nikdo s námi nepočkal, aby... Dobroslav povytáhl obočí, abychom tě pohřbili. Jen ty tři určitě ti chtěli vyzdobit hrobeček. Musíme za nimi, bez nás zahynou, vyskočil Martin. Když myslíš, přikývl Dobroslav, ale máme jen jeden luk, jeden meč, sekiru a tatínkův nůž a ten ti nepůjčím. Dám ho mámě, ten její je sotva na vaření. Musíme Lecha přesvědčit, aby se vrátil, bez něho je Čech ztracený. Lech už je daleko, mají jen koně, vozy je nezdržují, ty už neuvidíme, řekl Dobroslav, kterému stačilo, že Martin je naživu.

zmáčené tváře, oči zavřené. Vycítila je. Otevřela oči, na nic se nevyptávala, jen je pevně objala. Jeli po proudu, hledají brod, snadno je najdeme. Dobroslavův hlas zněl bezstarostně. Kéž by tu byl aspoň Rokoslav, vzdychla Dorana. Kéž by, pomysleli si oba trpce. Martin se díval na řeku. Na první pohled byla tmavá a klidná, ale její šíře a síla vody svědčily o mocném proudu. Nedokázal od ní odtrhnout oči. Tuhle řeku chtějí překročit? Až najdou bezpečnou mělčinu. Dobroslavovi to připadalo prosté a jednoduché. Ta řeka je zabije. Naléhavost v Martinově hlase přiměla Dobroslava, aby se na ní pozorněji zadíval. Vlnila se tisíci drobnými vlnkami, jako by ji čeřil vítr a přitom bylo bezvětří. Martinův pohled plul s proudem. Dorana hnala koně. Vedla je řeka, kterou lemovaly stopy kol. Pak se zastavili na široké planině, kde se řeka líně a míru milovně rozlévala do široka. Našli brod, říkal jsem to, vzrušeně vykřikl Dobroslav. Nikdo je nevítal. Nekývl jim na pozdrav, nevšímali si jich. Dorana se bála, že když ostatní uvidí Martina živého, přisoudí to čarám a kouzlům a označí ho za čaroděje. Ale všichni teď mysleli jen na vlastní životy. Vzbouřená krev se ve strachu uklidnila. Co by za to dali, kdyby tu s nimi byl Lech se svou družinou? Všichni se schromáždili u řeky, kde se v pozvolném břehu z malých oblásků přímo nabízel mělký vjezd do vody. Čech stál na kamenech a voda mu zlehka omývala kotníky. Víte všichni, že musíme překročit tuto řeku a jít dál. Zdá se, že proud je zde mírnější a voda není příliš hluboká. Martin se prodral před vojvodu. Ta řeka v sobě skrývá zlo. Nesmíte do ní vstoupit, když s vámi není Lech. Najděte jinou cestu. Ty žiješ? Podivil se Čech. Mám radost, chlapče. Ale už odhoď svou nejistotu. Je dávno popoledni a čeká nás dlouhá cesta vodou. Ano, já žiju, ale jen proto, abych vás varoval. Tuhle řeku nepřejdete živí. Ta řeka je nebezpečná, věřte mi už konečně. Proti Martinovi se vzedmul dav. Pak se rozhostilo ticho, jaké nastává v bouři před úderem prvního blesku. Mezi dospělými se propletla Libuše, za ní vykukovali Teta a Kazy. Chtěli se Martina zastat, ale on je pohybem hlavy zastavil a v kapse nahmátl svou sošku, kterou mu Teta darovala. To je ono. Musí mluvit jejich jazykem, takovým, kterému všichni rozumějí. Bohové mě nechali žít, jen abych vás mohl varovat. Příliš troufalé, ale zapůsobilo to. Lidé se zarazili a zmateně se po sobě dívali. Zeptejte se Dobroslava. Řekne vám, že jsem byl mrtvý. Už jsem byl na druhé straně, když mě bohové povolali zpět a pověřili posláním. Mám vás varovat. Všechny zraky se obrátily na Dobroslava. Ten zbrunátněl. Po dlouhém váhání zvedl hlavu a vážně pokývl na znamení souhlasu. Tahle lež neujde trestu. Martin vypadal jako mrtvý, možná byl mrtvý, ale rozhodně nebyl z těch, kteří by rozmlouvali s bohy. Ozvaly se první nesmělé hlasy, co dávali Martinovi za pravdu. Postupně se přidávali další pochybovači, až se jejich reptání slilo ve vlnu nesouhlasu. Škoda, že tu není Lech. Vraťme se pro něho. Ano, počkejme na Lecha. Lidé skryti v davu si dodávali odvahy. Čech hleděl pozorně na zástup, nikoho neokřikoval. Pak zdvihl ruku a hlasy rázem utichly. Půjdu sám. A překročím-li polovinu řeky bez úhony, následujte mě. Pokud mě však voda pohltí či napadnou zlé síly, nechť mi nikdo nespěchá na pomoc. Do řeky nevstupuje, následujte Lecha, buďte navždy jednotní jako v tuto chvíli. Dost možná, že nás řeka jen zkouší, naši odvahu a soudržnost. Martin vstoupil po pás do vody a nedůvěřivě zkoumal vodu i dno. Vše bylo průzračně čisté. Snad se přece jen mýlil.
Zalovil rukama, ale mezi prsty nic neuvízlo a přece, jako by mezi nimi propluly medúzy. Řeka něco skrývá. Prosím, nedělejte to, slibuji vám, že přivedu lecha. Den navíc nic neznamená, počkejte, v řece číhá smrt, cítím to, křičel Martin. Ale Čech přikázal, zapalme ohně a obětujme bohům, pak vstoupím do řeky. Lidé ve spěchu připravovali obětní ohně. Ženy vytáhly z vozů své bůžky a byliny a Martin všemu jen bezmocně přihlížel. Máme trochu času navíc, přisedl k němu Dobroslav. Nedělej se, že nerozumíš. Jezdec na koni by dokázal přivést lecha, než bude úplně pozdě, tvrdil Martin. Zůstali nám jen koně, co táhnou povozy. Na lechovi běžce jsou krátcí, Dobroslav pokrčil rameny. Nemyslím přece naše koně. Dobroslavův pohled pálil, ale Martin se na něj ani neotočil. Jediný, kdo ho může přesvědčit, si ty. Já bych tam nebyl nic platný. Martin zavrtěl hlavou. Ty ani netušíš. Tuším, vzdychl Dobroslav. Už dávno. Jezdit na koni jsem tě nestihl naučit. Stejně nemám takového koně, řekl ulehčeně Martin. Máš koně? Ozvalo se za nimi tiše. A nemusela jsem čekat, až vás to napadne. Libušin hlas se podobal hlasu jejího otce. Spoza houští se vynořila Kazi s tetou, vedli urostlého, plavého koně. Otec o tom neví, musíš odjet co nejrychleji, zavelela Libuše a měkce dodala, jmenuje se Luční Vánek. Dobroslav obrátil oči v sloup. Luční Vánek, to snad není možný, tohle může napadnout jen holku. A co takhle blesk nebo vichr, bouře, takového koně bychom potřebovali. Libuši tahle poznámka nestála ani za pohled. Nasedej, cizáčku. Cože? To ne, nemá ani sedlo, couvl Martin. Není čas, přidal se Dobroslav. A jak se na něj asi dostanu? Nasedneš, vyhrkli Libuše s Dobroslavem. Dobroslav klekl na všechny čtyři, Libuše chytla obratně Martina za nohu a ten, než se vzpamatoval, seděl poprvé v životě na koňském hřbetě. Chyť se hřívy, vykřikla Libuše. Luční Vánek zaržál a netrpělivě hrábl kopity. Ty to dokážeš, Martine, přesvědčoval sám sebe Dobroslav. Drž se, prosila Libuše. Martin propletl prsty hřívou a stiskl kolena. Víc Luční Vánek nepotřeboval. Dala jsi mu špatné jméno, je rychlý jako můj šíp, vydechl Dobroslav. Mám ho od dětství. Dobroslav se díval na dívenku o hlavu menší než on a v srdci mu klíčela úcta a bezmezný obdiv. Libuše pomalu otočila hlavu. Narodili jsme se ve stejný den.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Johankou. A určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní soutěžení. Tak nejdřív pro pořádek ptali jsme se, jak se jmenuje polobůh, jehož otcem je Poseidon a matkou smrtelná žena. A správná odpověď zní Percy Jackson.
1: Dnešní výhru si zaslouží Lucie z Brna.
0: A jde o úžasné CDčko Pavla Čatka Čelem vpřed, kterou on sám osobně do soutěže věnoval a zároveň ho pro vás i podepsal. Takže Lucce moc gratulujeme a výhru posíláme.
1: A už vás zveme na rozhovor s 16-letým spisovatelem Tomášem Károu. V loni v srpnu jsme si povídali o jeho první knížce a napsané druhé knížce, tak o inspiracích a fantazi.
0: No a tentokrát budeme zvědaví na filmovou střední školu, kde začal studovat, a taky jestli to náhodou neznamená, že toto léto píše Tomáš další díl Korpolonie a zároveň filmový scénář.
1: Pokud vás na Tomáše taky cokoliv zajímá, volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199, nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
0: Tak zůstaňte s námi.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Naším hostem je opět po roce nadějný 16-letý spisovatel Tomáš Kára, autor budoucí fantazie série Korpolonia. A když říkám budoucí fantazie série, tím neříkám, že už její část neexistuje. Ahoj, Tome.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Tome, u nás na Rádio Junior jsi byl před rokem v srpnu a tehdy jsi měl vydaný první díl tvojí fantasy série s názvem Korpolonia Chapter 1 a v prosinci měl být druhý díl. Stalo se podle plánu?
2: No, nakonec se to odsunulo asi o měsíc, mělo to být 10. prosince, nakonec to vyšlo 25. ledna, jelikož tam byly nějaký problémy s tiskárnou, se to ještě nestíhalo a takhle byl problém, ale nakonec se stihlo o měsíc později, no, a vyšlo to 25. ledna.
1: Ale to znamená, že ti čtenáři jedničky, kteří chtěli dvojku pod stromeček, trošku zaplakali.
2: Bohužel, no.
1: No, ale prozrať, jak se druhý díl jmenuje, kde je možné ho pořídit a na co se v něm čtenáři můžou těšit?
2: Tak jmenuje se Underworld, můžete ho koupit na stránkách korpolonia.cz a je to přímý pokračování jedničky, takže já tady nechci úplně říkat nějaký spoilery, o čem to je, protože říkám, pokračuje to přesně z konce, takže úplně nechci říkat děj, ale jenom řeknu, že to je o dost temnější než první díl, o dost jako dospělejší. A už je to teda pro starší publikum. Jednička byla fakt jako víc pro děti, dvojka už dochází víc do jak brutálnosti, tak nějakého psychického zdraví a daleko víc temnější to je.
1: To znamená od do? Věk?
2: Řekl bych třeba od 15, že to může být.
1: Dostá samozřejmě.
2: Jo.
3: Budou mít z druhé knížky zážitek i ti, kteří jedničku nečetli?
2: Tak i tam na začátku asi 5stránkový popis, co se stalo v jedničce, takže když to přečtou, tak jo, ale ne úplně 100%, protože jak říkám, navazuje to fakt jako přesně, kde končí jednička, tam navazuje dvojka a pokračuje to hnedka dál.
1: Mm-hmm. Plní dvojka plán, neboli je taková, jak jsi plánoval, protože ty jsi minule říkal, že už máš ty děje do 6 dílů krásně rozložené.
2: Tak když jsem tady byl posledně, tak od té doby se to už nezměnil, protože jsem to měl dopsaný, tu dvojku. Ale já teda teď píšu trojku, k tomu se že potom ještě dostaneme, ale tak tam už se mi to trochu jako zamotává a já vždycky mám problém s tím, že já píšu a pak jsem jako, mně se to nelíbí, tak já to přepíšu a dvojku jsem plně dvakrát přepisoval a konec jsem přepisoval třikrát, tak mě zajímá, jak to bude u trojky, až ji napíšu celou poprvé, tak kolikrát to ještě předělám.
3: Je ti 16, to znamená, že tvoje psaní se pořád dost mění. Jak cítíš svůj spisovatelský vývoj a máš pocit, že ho můžou čtenáři pocítit?
2: Určitě. Jednička, ta je taková hodně dětská, taková jednoduchá. Je to vlastně furt non-stop akce, furt se tam něco děje. To je to právě jako hodně jako vstupní knížka do čtení, si myslím. Ale fakt je to takový jako jednodušší, kdy dvojka zachází právě víc do té temnoty. A teď ten třetí díl, ten je fakt jako hodně drsnej. Jako já právě nechci říkat vyloženě, co se stane na konci dvojky, tomu se ještě dostaneme, až budu něco číst tady, ale trojka je fakt jako hodně drsná, co se týče psychicky. Jakože než že by tam byl žádný velký boje, ty tam se nepřijdou, ale nějaká krev, ale jakože to fakt hodně drsný psychologicky, ten třetí díl.
1: Jasné, to znamená, není to pro slabé povahy.
2: To určitě ne.
1: No a v loni v létě si dvojku psal, znamená to, což znamená, teď už si nám to prozradil, že teď právě pracuješ na třetím díle.
2: Jo, jo, hnedka to jsem dopsal dvojku, možná i předtím, někdy třeba v prosinci jsem začal dělat na třetím díle. Píšu to už asi nějak ten půl rok, ale píšu to hrozně pomalu. Protože ta trojka je hodně náročná, jakoby i pro mě to psát, protože je tam hodně postav, hodně příběhových linek, právě je to i hodně drsný. A psát to nějak jako je těžší, třeba oproti jednice dvojice, je to fakt daleko náročnější. A je to i pomaloučký právě příběhově, já mám napsaných asi teď nějakých 60 stránek, 65. A jakoby je to celý fakt jenom jako pomaloučký, jenom jak si povídají prakticky ty postavy a vlastně jako posouvá to ten děj, je to dost temný a to hlavní, ta akce přijde třeba pozdějc, ale zatím to právě píšu, jak píšu ten úvod, tak je to hrozně taky pomaloučké a náročný, no.
1: No a ty krásně přibýváš, myslím tím knižně a stránkově, protože první knížka je tenčí, druhá je silnější, budou přibývat i ty další?
2: Budou. Zatím to vypadá, že ta trojka bude mít třeba 400 stránek. Možná to budu potom třeba zmenšovat, uvidím, jak se mi to jako zvětší, ale právě mám s tím problém, že vždycky se mi to natahuje. Protože jednička má, mám pocit, 150, 160, tady dvojka, když ukážu to na kameru tady, tak tam měla mít plně 250, má nějakých 300 a trojka, tak ta zatím padá, že mám 400 zatím, ale možná se zase zvětší, nebo možná uměle pak zmenším, že ji zkrátím, ale zvětšuje se. No.
1: Takže Tome, já bych teďko ještě chtěla, aby si jednou ukázal na kameru knížku a zároveň totiž v té knížce, přátelé, se ještě něco skrývá. Co se tam skrývá?
2: Je tam na konci mapka Corpulone, která
1: já třeba miluju tyhle ty mapky, jako
2: Když ukážu.
1: Jasně.
2: Tak to je vlastně mapka toho světa, která je jak každý objednávce vždycky na konci té knížky, to tam já. Mm-hmm. Takže vlastně ve dvojce jsem vlastně i přidal, že tam jsou všechny postavy psaný, kdo jsou a takhle, protože už to právě jako zvětšuje. Je tam vlastně mapka, to znamená, že to je právě dobrý, když se někdo čte a jsou tam v nějaké lokaci, tak se může podívat, jo, tak oni jsou někde na té mapce,
1: vlastně.
2: Podívat se třeba kdo je, kdyby to zapomněli třeba nebo tak, takže... To tam přibylo.
1: Úžasná mapka, přátelé, součástí druhého dílu Corpulonie. My si s Tomášem dál budeme povídat o filmové škole, a to už v příštím vstupu. A teď nám Marie Matějčková zaspívá píseň Moon.

0: Holky a kluci, stále posloucháte letní úterní klub Rádia Junior s Johankou a Denisou.
1: No a my pro vás zpovídáme 16-letého spisovatele Tomáše Káru. V upoutávce jsme holkám a klukům prozradili, že se budeme ptát na filmovou střední školu, kde si začal studovat. Protože tvoje psaní původně začalo touhou napsat scénář, ale nejdřív začala vznikat kniha. Tedy první otázka jasná, jak se na filmové škole daří a co všechno tam studuješ?
2: Daří se zatím dobře, je to daleko lepší než základka pro mě. Je to pro mě i daleko jednodušší, i když teda jako časově náročně jako dost. Ale baví mě to tam docela dost a studuju z těch jako speciálních oborů, tak tam je vloženě jako obor film. Je tam postprodukce zvuková, je tam střih, filmová technika a technologie. A to je plně všechno, teď si nespomenu, jestli tam ještě něco víc. Jo, produkce, ještě tam je produkce. Tak to jsou jako navíc nějaký filmové předměty. A jo, říkám, teď se mi tam jako líbí, jsem rok. A oproti základce stokrát lepší.
1: Nejlepší předmět?
2: Nejlepší pro tebe? Předmět.
1: Takové to, co si vždycky řekneš, no super.
2: Asi třeba konverzace v angličtině, ty jsou takový nejvíc pohodový.
1: Konverzace protože, v angličtině, já jsem čekala, že řekneš filmový střih. Ne,
2: takhle, jakoby, kdybych to měl brát jako seriózně, tak film samozřejmě jako předmět, ale takový jako pohodový, myslím, tak jsou jasný. Konverzace, my máme učitele z Pakistánu, mám pocit, že něco takovýho, ale on je fakt jako fajn, vždycky povídáme s ním celou hodinu. Ale jako z těch jako vložně teda jako odborných, nebo když to jako bude vážně tu otázku, tak je to film, protože my to máme vždycky, jsme měli úterý od 10 ráno do 5 večer. Jsme měli prostě 8 hodin filmu a to bylo vždycky, že jsme buď to něco natáčeli krátkýho, nebo jsme dělali nějaké kreativní věci, pak jsme se třeba něco učili a pak byla pauza na oběd a po obědě jsme si ukali na film nějaký.
1: Mhm.
0: Znamená to, že obě tvoje první knihy se už mění do scénáře, nebo píšeš úplně jiný scénář, nebo vůbec žádný, anebo co s tvojí rozjetou prací udělal vstup na střední?
2: Tak, co týče scénáře, tak teďkon mám nějaký rozdělaný, ještě k tomu asi nechci zatím úplně moc říkat, co zatím jako v plánuju, ale rozdělal jsem třeba před plus minus měsícem něco a pokud by se třeba povedlo příští rok sem přijít, tak třeba příští rok už budu mít víc informací a zatím můžu jenom říct, že na něčem se pracuje.
1: A já tady mám první e-mailový dotaz, to jsem teda zvědavá, píše Simona. Ahoj, mě by zajímalo, jakou zmrzlinu máš nejradši a kolik už si jich letos v létě snědl?
2: Nejradši mám pistáciovou. Protože to je pistácie, to je moje láska. takže asi pistáciová a kolik jsem jich měl v létě?
1: Jako kýble, tuny.
2: Já nevím, podle mě já jsem dlouho neměl, jakože jsem tam si dám něco jako zmrzlinu, ale nejvíc jsem jich je, když jsem byl ve Francii, tomu se však ještě dostaneme, možná k testování, ale když jsem byl ve Francii v červnu, tak to jsem měl docela dost, skoro každý den mám pocit, ale teďko, tak jako jsem tam něco.
1: Jasný.
0: Jak bylo těžké se na tvou školu dostat? Co tě tam baví nejvíc a co bys klidně zrušil?
2: Takže jsem postupně, jak těžký se bylo dostat, tak já jsem původně měl jít na management na té škole, protože na film se nepovedlo, měl jsem jít na management, jenže se stalo hrozně štěstí, že někdo z toho filmu odešel a uvolnil se místo, takže mě zástupce ředitelky nabídl, že hej, můžu jít na film, tak jsem byl krásně, že chci na film, že když jsem tam původně chtěl. To je to, co mi povedlo. A ještě můžu prosím ještě jedno ty další otázky?
0: Co tě tam nejvíc baví a co by se nejradši zrušil?
2: Tak nejvíc mě právě baví asi ten film, ten jako předmět, film, co bych zrušil. Jednu určitou učitelku matematiky.
1: Ptá se Natálka. Ahoj, kdo vždycky čte tvoje knížky jako první? A máš nějaké beta čtenáře mezi kamarády?
2: Tak kdo čte první, tak tady Vanes, ta to čte vždycky jako první, protože vždycky, když napíšu nějakou ty kontrolty trojky, když napíšu novou kapitolu, tak ji to čtu a nám jako napíše, řekne jako něco málo. A nebo ještě dělám, že mám jednoho, Mirek se jmenuje, a tomu to posílám a ten mi napíše korektury, jakože co by upravil, plus napíše vždycky jednu, dvě věty. Ale to se mi líbilo. A ještě potom to dělám občas, po třetí, tak když to napíšu, to jsem vlastně říkal minule, mám pocit, tak to dám do ChatGPT a ono mi napíše pozitiva, negativa. A když to napíše negativa, který mi přijde validní, tak to pak ještě si já sám předělávám nějak.
1: Přátelé, existují dva druhy posluchačů. Jedni se na nás dívají i na kameře, to znamená, ti pochopili, když Tomáš říká tady Vanes, ale ti, co nás jenom poslouchají, tak neví. Takže Vanessa tě přišla dneska doprovodit, podpořit a je zároveň i tvou beta čtenářkou.
2: Ano, a přítelkyně ještě k tomu.
1: A ještě k tomu přítelkyně, takže krásně v jednom balení.
0: Bude filmová i vysoká škola, nebo tak daleko ještě nepřemýšlíš?
2: To jsem ještě nepřemýšlel, nebo jakože samozřejmě to napadlo občas, ale byl jsem jakože uvidím, až budu ve čtvrtáku, jestli budu mít rozjetý věci, jestli teďka právě dělám tom scénáři, jestli to třeba nějak dopadne, jestli knížky budou nějak v pohodě, jestli budou dobrý, jakože vydělávat nebo ne. A uvidíme, jestli budu mít něco nastartovaného, nebo třeba ještě budu chtít mít nějaký roky od toho pauzu, nebo dělat míň, tak ještě půjdu na vysokou, ale ještě to nechám otevřený.
1: Když by byl filmový scénář, bavíme se už vlastně ten scénář, píšeš trošku v našich představách, tak kdo by hrál hlavní postavy Korpolonie, kdyby se měla brzy natočit jako film, anebo by se natočila jako miniseriál, nebo jako seriál?
2: Asi film bych to viděl. A když jsem právě přemýšlel nad tou otázkou. A tam je hlavní čtverice postav, kde hlavní je John, kde mi nejvíc sedí Timothée Chalamet. Potom je Chrissy, to by byla Florence Pugh, jako Dree, tak to by byla Jenna Ortega a jako Front, tak to by byl Joseph Quinn.
1: Máš to naprosto luxusně obsazené a mám jenom takovou doplňující otázku, jo? Představ si, že vystuduješ filmovou školu a tam budeš mít nejlepšího kamaráda herce a ten přijde a řekne, hele Tome, a nemohl bych tu hlavní roli hrát radši já?
2: Kdyby mi tam seděl, tak asi jo, tak, ale jakoby nemyslím si úplně, že by jako Timothée Chalamet by na to kejvnul, jako to je docela drahej, no.
1: Buďme ve světě dokonalého štěstí, kde by řekl ano. Dáme si trošku hudby, tentokrát to bude Aiko a Kleopatra a po písničce se budeme ptát opět na knihy a literaturu.

0: Holky a kluci, jsme tu zpět po písničce a vracíme se k povídání s 16-letým spisovatelem a budoucím filmařem Tomášem Károu.
1: A protože v minulém vstupu jsme se ptali na filmovou školu, teď se opět vrátíme ke knížkám.
0: Mě by zajímalo, komu jsi řekl, že píšeš knížku jako první a jak reagoval. A psal bys, i kdyby se ti všichni vysmáli?
2: Tak, kde se vezmu postupně. Já se fakt nepamatuju, komu jsem to ukazoval poprvé nebo četl jsem to poprvé, protože to bylo před 3 rokama. A já jsem pamatuju, že to právě vzniklo, když jsem byl na chatě, to jsem říkal loni v rozhovoru, ale vím, že právě to jsem to začal psát nějak 23 v létě, když jsem byl na chatě a nějak jsem se nudil, ale komu už jsem to ukazoval, to už si vůbec nespomínám. A ta druhá otázka, kdyby se všichni vysmívali, tak určitě, že jo, protože je to něco, co jsem si řekl ve 13, že prostě udělám a prostě to dodělám, i to bude stát cokoliv, no.
1: No a píše Martin, který má tady úplně speciální prosbu, že píše, že by úplně nechtěl dát číst to, co napsal někomu dospělému a zdali by si nebyl ochotný si jeho text přečíst. Co říkáš mladým budoucím spisovatelům?
2: Kdyby mi to nějak poslal, tak se na to klidně podívám.
1: Podíváš?
2: A, jo, to klidně, ale hlavně ať se nebojí, protože je to prostě příběh, je to něco fiktivního prostě, tak já nevím. Já právě cokoliv napíšu, tak já se to prostě nestydím, protože je to nějaký fiktivní příběh a vlastně já to beru jakože něco jiného, jakože ty postavy pro mě žijou, ten svět existuje pro mě a vlastně já když třeba potom jako se kouknu, tak já to vůbec neberu jakože já jsem to nějak napsal, ale že to je prostě jako něco, co tady někde prostě existuje, takže...
1: Takže Martine, neboj se, a kdyby si se přesto i trochu bál, tak Tomáš je ochoten se s tebou propojit třeba přes Instač.
2: Třeba, no. Tomáskara podtržítko.
1: Tomáskara podtržítko, Martine, najdi si Tomáše.
0: Mně by se líbilo, kdybys nám na Junioru opět něco prozradil jako prvním. Minule jsme se první dozvěděli, že bude 6 knížek Korpilonie. Co prozradíš dneska?
2: Tak mám tady popis 3. dílu, takže to jenom varuju pro všechny, co třeba jako nechtějí mít spoilery, tak jsou tam spoilery na 2. díl, takže když takhle to na 30 minut vypněte nebo tak.
1: Zacpěte si uši.
2: No, takže jenom říkám, že teď budou trochu spoilery. Po událostech 2. dílu je John na dně a utápí se v alkoholu. Zatímco smrt Archivalda a Kaje otřesla celou Korpilonii, svět se začíná rozpadat zevnitř. Natasha nahrazuje post Kaje a do hry se vrací zesnulý Steve Malton. A ve chvíli, kdy se zdá, že horší to už být nemůže, vrací se Johnova sadistická teta Jane. V Korpilonii známá jako Jennifer s jediným cílem – přivést zpět ke své tehdejší moci samotného boha zla Luntrina.
1: Mhm. Takže teď jsme dostali takovou úplně krásnou čerstvou upoutávku a přátelé, vy už určitě nakupujete 1 a 2 a těšíte se na 3. A já kladu další dotaz e-mailový, který nám píše Iva. A Iva se ptá, zda máš nějaký filmový a autorský nebo spisovatelský idol?
2: Tak určitě jakoby spisovatelský, tak George R.R. Martin. Jelikož to jsme se taky bavili minule, ten napsal Hru o trůny, Píseň ledu a ohně, a to je fakt něco, co já úplně miluju. To je jako, že asi moje nejoblíbenější série všech dob, jak knížky, tak ten seriál, když teda konec, do toho se radši nebudeme zabírat.
1: No, ale... tam by mě bavilo, kdyby jsme ten konec snad ani neviděli, ale jinak to bylo boží, souhlasím s tebou.
2: No, a třeba režisérský a tak Nolana mám hrozně rád. Teďkon bude Odyssea, toto se neuvěřitelně těším.
1: No a co teda, dobře, tak otevřeme toto téma. Přátelé, Odysea hodně rozbouřila vody, protože Helena Trojská je černá. Co tomu říkáte vy?
0: No...
1: Johanka jako čtenářka?
0: Jako mně přijde, že pokud jako ta herečka udělá dobrou práci, tak je mi to asi jedno, i když to není jako historicky správně, ale podle mě...
1: Protože v těch historických pramenech se píše, že ona byla právě výjimečná tím, že úplně svítila a byla tím pádem úplně jiná než Řekové. Tome, co ty tomu říkáš, obsadit černou herečku jako Helenu Trojskou?
2: Tady to mi hrozně vadí, protože mě nedělá problém, když je to něco třeba, jako, že někdo vymyslí úplně jako svýho novýho, ať si tam dá cokoliv, bílý, jakýkoliv rasy, to je jedno. Ale v moment, kdy adaptuje někdo podle něčeho, tak ať to neupravuje, ať tam místo bílého nedělá černý, nikdo to nedělá z černého na bílý. Ale i to by mi vadilo, kdyby někdo dělal. Když je to vlastně podle něčeho, tak ať se drží toho.
1: Přesně tak. No, musím říct, že v tomhle tom se shodneme.
0: Já jako taky souhlasím, protože já si pamatuju, že byla hrozná kauza, když Ariel hrála taky, myslím, že černá paní. A to by mi přišlo absolutně, jako nechápu, proč to lidem tak vadilo, když je to jako fiktivní postava. Ale je pravda, že zase jako ta, když doslova je i ta paní jako popisována tím, že prostě je bílá a září.
1: Jako pěna. No.
0: No.
1: Tak. No, takže probrali jsme i obsazení Odysseji. Nolan, říkal si, je tvým idolem a Johanka se ptá dál.
0: Já se vracím zpátky ke knížce. Jak tě vlastně napadlo jméno Corpolonia a jak vůbec vymýšlíš názvy a jména pro hlavní postavy?
2: Tak jak to vzniklo Corpolonia, netuším. Jakože fakt to bylo, že jsem to nějak objevilo asi v hlavě, to si nespomínám, ale názvy, jak lokací, tak jména, tak já takhle to nějak jako vůbec neřeším. Já prostě píšu a najednou mi do hlavy skočí nějaký název, nějaký jméno, tak já to prostě napíšu a většinou jsem spokojený. Vlastně prostě jména a obecně názvy čehokoliv jsou něco, co já nějak jako moc neřeším a prostě to, co mě první napadne, to tam dám, protože já se hlavně soustředím na ten děj a tady ty jako názvy, tak to mě přijde takový, jakože dokud to není tragický, tak je to v pohodě.
1: Mm-hmm. Jítě se ptá, když tak hodně píšeš, tak taky hodně čteš?
2: Teďkon jsem docela dost přestal, protože ta filmová škola jakože časově je jako hodně náročná, ale jako teďkon třeba, tak jsem to byl třeba v květnu, tak jsem si koupil Invincible, to je vlastně komiks teda, ale jakoby je to vlastně furt knížka. Tak to jsem si koupil 3000 stránkový tlustý knížky, co vlastně úplně všechny komiksy Invincible, tak to jsem tam čtu, ale teď říkám, teď jsem poslední rok hodně přestal, no, kvůli škole.
1: A ptám se, in English? Čteš
2: jo,
1: to
2: samozřejmě
1: v angličtině. No a to my jsme dneska už se si povídali s Johankou, která to má tak půl na půl, trošku ve prospěch angličtiny. Tak ty si radši přečteš knížku v češtině nebo v angličtině?
2: Knížka, tu tolik neřeším třeba jako filmy, seriály, ale radši tu angličtinu. Já obecně mám angličtinu třeba radši než češtinu, protože když to řeknu blbě, tak česky jenom mluvím. Anglicky dělám všechno jiného, takže...
1: Jasné, to je ta dnešní generace.
0: Napsal si nějakou postavu podle skutečného člověka a jak moc je mu podobná?
2: Tady to je vtipná historka, protože na konci druhého dílu je jedna postava, kterou já jsem psal třeba v červnu, červenci loňského roku a já jsem ji dělal jakoby jenom čistě vzhledově podle toho, jak by se mi líbila, kdyby vypadala holka. A dva měsíce na to jsem potkal Vanes, ale jakože fakt to je jakože jedno ku jedný, jak je popisovaná ta knížka, postava na konci dvojky, tak to je vtipný, no.
1: Tome, takže ty jsi možná trochu vědma.
2: No.
1: Johanka se ptá.
0: Co ti na vymýšlení a psaní příběhu bavilo nejvíc?
2: Obecně mě baví na psaní úplně všechno. Jakože jak si vymýšlet, co tam budu psát, tak to psaní samotný, tak potom, když to třeba předělávám příběhově, tak vlastně na tom psaní mě fakt baví úplně všechno. Potom, co je po psaní, co má korektury a tady ty věci, to už mě tolik nebaví, ale tak to je taková ta povinná, ale horší část, no. Ale co se týče jenom psaní, tak to mě baví fakt úplně všechno.
1: Mm-hmm. Aleš se ptá, zdali by si napsal něco na objednávku? To znamená, že kdyby třeba ti někdo řekl, Tome, prosím tě, abych potřeboval nějakou romanťárnu pro svoji slečnu nebo něco takového, byl bys ochoten napsat něco na objednávku pro někoho jiného?
2: Tomu se říká ghostwriting, to actually existuje. To je to jako asi klidně, protože kdybych měl všechny kontext tomu a tak, tak jako jo, protože říká, mě psaní prostě baví, takže to určitě, ale tady to právě znám, no, to se jmenuje ghostwriting, to je jako, že když někdo něco píše, nějakou knížku za někoho tajně.
1: Takže by ti nevadilo, že by si nebyl za to, na tom podepsaný?
2: Jakoby, kdyby to byla nějaká finanční to, tak ne.
1: Tak ne.
2: Protože prostě vlastně nám to něco jiného zase, že jo, takže to mi nevadilo.
1: A máme tady úplně nádherný klasický dotaz, který miluju. Ester se ptá, zdali máš nějaké zvíře a kterému zvíře ti jsi nejvíc podobný?
2: Mám pocit, i loni se ptali.
1: Tohle je prostě jedna z nejoblíbenějších otázek našich posluchačů.
2: Mám stafíka, mám psa. Teď on teda na zimu, tak si rodiče pořídili se ségrou ještě jinýho psa, což já ani nevím, jaký je plemeno, protože s tím já úplně nechtěl jsem mít dva psy, ale to ani nevím, jaký je plemeno, ale hlavně máme toho stafíka, kterýho máme už 4 roky, mám pocit. No.
1: Stafík se jmenuje?
2: Brý. Což je, jo, tak hele, jak jsem byl u těch jmén, to mi teď připomnělo. Jedna z hlavních postav je Dree. Tak to jsem se vybavil, to je asi jediná jako výjimka, co jsem udělal takhle, jakože Brie a Dree.
1: Já teda si vybavuju, že když jsem před asi 4 lety připravovala hru pro Radio Junior Zachraňte planetu Marfos, tak Marfíček byl pejsek taky, takže Marfos planeta byla podle pejska. Nicméně, přátelé, my si dáme opět trošku hudby, tentokrát nám zaspívá Emma Karpeles. Moment, moment, já vyprávím o Marfíčkovi a ty si nezodpověděl druhou část otázky, kterému zvířeti si podobný.
2: Jakému zvířeti jsem podobnej?
1: Aha. Nebo si to myslíš, kterému zvířeti si nejpodobnější?
2: Co? To vůbec nevím, že jsem v životě nepřemýšlel na takovou otázkou. Když to katera, říkám moje písnička, tak já se zkusím zamyslet, se něco nenapadne po písničce, ale to je taková otázka.
1: Přátelé, dáme si píseň Tvůj král od Emmy Karpeles a Tomáš si mezi tím rozmyslí, kterému zvířátku je nejvíc podobný.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Johankou.
3: A hostem dnešního letního pohodového juniorského vysílání je spisovatel Tomáš Kára.
2: Tome, jaké je zatím tvoje letošní léto a co jsi zažil?
4: Tak to jsem to ještě moc nestih, jelikož léto je 2 týdny, takže letos, tato léto jsem ještě to let nestih, to jsem maximálně prostě občas jedu třeba do Prahy nebo tak, ale teďkon, paní další otázka na pocit, tak to teďkon doslova zítra, tak odjíždím pryč.
3: Mhm, doslova zítra odjíždíš kam?
4: Do Dánska.
3: No počkat, ty jsi úplně dokonale přesně sladěn s Rádiem Junior, protože my máme expedici Sever, právě teďko máme Dánsko, tak když už takhle si to krásně jako prozradil, tak co v Dánsku uvidíš, na co se tam těšíš, jak probíhaly plány, průzkumy a tak dále?
4: To je vtipný, jelikož my freestylujeme, ani rodiče, my nikdo nevíme, kam přesně pojedem. My prostě máme karavan na 10 dní, sednem do karavanu a prostě pojedem někam do Dánska a kam pojedem, tam pojedem. A nikdo neví kam prostě. Budeme jezdit, tak budeme chtít asi.
3: Jak dlouho tam budete?
4: 10 dní.
3: Mm-hmm. No tak to už se dá projezdit i takhle na blind. Mm-hmm. Jasné.
2: Jak by vypadalo pro tebe úplně dokonalé léto?
4: Třeba bych tady zvanec, nebo třeba s kamarádem, nebo takhle, bych se prostě sebral a na 2 měsíce jepat do zahraničí a jezdil třeba po světě prostě. To by mě bavilo.
3: Křížem, krážem, nebo nějakou jednu zemi by si procestoval jedno léto, druhou zemi druhé léto. Jak bys si to naplánoval?
4: Tak třeba 2 týdny nebo týden na jednu zemi. Třeba hodně chci do Japonska a Nový Zéland. To jsou jako 2 asi mý nejvíc, co chci vidět lokace. A potom třeba, nevím, Egypt by se mi líbil, nebo Madagaskar a tak. Tak to jsou třeba na 2 týdny, ale klidně třeba na ostatní země třeba týden a prostě jezdit takhle celý léto.
3: Jasné, takže teď se tady myhneme z léta na chvilku pryč a půjdeme k tobě domů. Protože pravděpodobně mamka Veverka, která nám píše, tak píše, že by chtěla vědět, co dělají tvoji rodiče a jak je to možné, že tě tak krásně inspirovali k psaní?
4: Jakoby já jsem začal sám od sebe, tak jaký vtipný, protože prostě to vlastně vzniklo tak, že jsem prostě byl v létě na chatě v roce 2023 a já jsem se tam nudil, tak jsem nějak začal něco psát a nějak se to prostě zvětšovalo, až to vlastně vzniklo do tady toho, kde jsme teď, no. Takže vlastně, takže vlastně takhle to je vtipný.
3: Takže rodiče tě do psaní

0: K psaní neinspirovali, ale třeba četli ti, když jsi byl malej, nebo jakoby máš od nich tu lásku ke čtení, k češtině, anebo to, nebo je to úplně jinak? Třeba rodiče jsou technické typy, doma mají rysy a umí všechno z matiky, ale tomu, co děláš, ty nerozumí.
1: Jestli mi něco četli, to si vůbec nepamatuju takhle, co bylo dřív, ale... Jakoby tady to fakt bylo všechno čistě ode mě. Jakože všechno čistě prostě, já jsem to chtěl dělat. Jakože třeba rodiče pomáhali, když jsem jakoby potřeboval jakože peníze na jedničku, dvojku, tak já to dělal přes stránku, kde se vybírá jako peníze od lidí, tak třeba to mi pomáhalo nějak jako zakládat. Nebo teďkon, to ještě asi nemůžu úplně říkat, ale teď něco se řeší, ještě nějaká věc s knížkama, tak třeba to táto zařídil. A to právě ještě nechci říkat, nevím, se to nějak dopadne, tak ještě radši nechci potvrzovat, když to není afika. Tak třeba to, ale vlastně jinak, co se týče psaní samotného, tak to je fakt všechno čistě jenom ode mě.
0: Dobře, takže podpora jasná, úžasná, ale prostě všechno z tvé hlavy. A ještě mi řekni, tvoji rodiče čtou tvoje knížky, když je napíšeš, taky jedni z prvních, nebo si počkají, až když výjdou?
1: Rodiče, podle mě, ty to čtou až později. Podle mě ty, co to čtou předtím, tak je fakt čistě tady, Vanes. Potom ten Mirek, který právě řeší ty korektury. A potom ještě jeden, ten je Vojta, se jmenuje. A ten to potom řeší už jako úplně finálně, jakože i s tiskárnou a tak. Tak jsou jediný tři, co to plně čtou dřív, nikdo jiný. Protože to právě nechci. Protože to jsem taky plně říkal loni. Já jsem fakt hodně tajnuskař. Jako já si furt držím nějaké jako věci u sebe a... nechci nikdy jako říkat nic dopředu, když ještě nevím nic o fiko a na poslední chvíli všechno oznamuju a tak. Takže já to právě nechci, aby to nikdo věděl třeba, co ve trojce bude za nějaký překvapka a tak, aby to nikdo věděl dopředu.
0: A ono je to možná dobré, protože říkáme tomu duševní vlastnictví a nechtěli bychom, aby nám ho třeba někdo sebral. Johanka se ptá.
2: Já se vracím k létu. Jaký je tvůj největší letní zážitek?
1: To asi bude jako nejlepší část jakéhokoliv léta, tak podle mě bylo 2 roky dozadu, když jsem byl na táboře na 10 dní v Chorvatsku. To si myslím, že z léta, jako mám to asi nejvíc vzpomínek dobrých. To byl Ambroziáda, to byl jako tábor, kde se jako natáčí nějaký krátký film, tak to jsem byl právě v Chorvatsku na 10 dní, tam se něco točilo a tam mám nejvíc zážitků, nejvíc vzpomínek na to.
0: No a máme tady prosbu od Filipa. Ahoj Tome. Jaký je tvůj nejoblíbenější vtip? Mohl bys ho říct? A já bych k tomu měla prosbu, zdali by mohl být slušný, když jsme na Radio Junior.
1: To asi slušný vtip nevymyslím. Já mám rád černý humor, takže to asi...
0: Tak víš co, Filipe, necháme zase vtípek po písničce. A ty si neřek...
1: To zvíře.
0: Družíme zvíře.
1: Tak sova asi, protože jsem vždycky v noci zhůru.
0: Jasně.
1: Asi.
0: Takže nejpodobnější je Tomáš sově a na Forex si počkejte po písničce. Ale ještě se ptá Johanka.
2: Kde na světě to máš nejraději a kde na severu jsi byl nejdál?
1: Asi Itálie. Tam to mám nejradši, tam jako nejvíc hezkých míst. A nejvíc na severu bylo Norsko, kde jsme byli 2 roky dozadu.
0: Něco tě v Norsku překvapilo? Přišlo ti, že to by si nečekal, že ti přišlo třeba, že tady si se s tím nikdy nesetkal, nějaká novinka, zajímavost, něco ze severu, na co my nejsme zvyklí?
1: Je tam vidět vlastně to, jak tady ty země nebyly komunistický, je tam vidět ten rozdíl. Jakože oproti Česku, když se podívám na Česku a podívám se právě na Norsko, Skandinávii, tak je tam vidět ten rozdíl. Tak to asi bych řekl.
0: Jasné. Holky a kluci, Tomáš a jeho vtípek už po písničce Avi Max a Million Dollar Baby.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Johankou a nás už čeká závěrečná část rozhovoru s hodně fajn klukem, studentem a spisovatelem Tomášem Károu.
1: A Tomáš nám z minulého vstupu dluží vtípek.
2: Tak já nemůžu říct moje oblíbený vtipy, takže já se řeknu nejvíc jako primitivní možný, šli dva prostřední úpad. Protože říkám, já nemůžu úplně tady říkat moje oblíbený vtipy, no.
0: Máme tady e-mailový dotaz od někoho, kdo by, dejme tomu, že bych to chápala jako bratr, píše, jak by vypadala postava, kterou bys psal podle sebe?
2: Tak John, což je úplně hlavní postava, tak jakoby částečně psaná mnou, má tam jako nějaký charakterový rysy, co sedí na mě, třeba je tvrdohlavý. No, takže bych řekl, že to byl John.
0: Silva se ptá, zdali máš nějakou oblíbenou animovanou postavičku a zdali je ve tvých budoucích plánech i animák?
2: Animák jakoby zatím určitě v plánu nemám, ale kdyby jako jsem měl tu možnost, tak jo, protože mi přijde, že animák je něco, co může být jakože hodně dobře udělaný, pro animace je něco, co mi přijde, že je dost dobrý jako kus média, protože třeba teda, co mi moc nelíbí, jsou jako, že třeba Disney animáky, to jim přijde takový jako slabší, protože vlastně dělat animaci ve stylu, že to je realistický, mi přijde takový, jakože třeba já mám hrozně rád animovaného Spidermana, ten má skvělou animaci, nebo mám pocit, že bylo od Pixaru Elementals, nevím, jak to bylo v češtině, to bylo taky jako hezká animace, že jako animace, kdybych dělal nějaký animák, tak určitě s animací, která bude fakt jako, že nějaká extra jako jiná, a pak tam bude ještě nějaká druhá polovina té otázky?
0: Druhá polovina té otázky byla, zdali máš nějakou animovanou postavičku oblíbenou a zdali by animák si plánoval?
2: Asi oblíbená animovaná postavička byla Rick a Morty.
0: Rick a Morty, tak to je, přátelé, ještě před vámi. A teď se ptá Johanka.
1: My poprosíme o info, kde tě můžeme sledovat. Ještě jednou se zeptám, kde se dají koupit tvoje knihy.
2: Tak sledovat mě můžete na Instagramu Tomas Kara podtržítko a knížky si můžete koupit na stránkách korplone.cz, kde teď jsem udělal na další týden, že bude slovový kód junior na 25% na celou objednávku, takže pokud chcete, tak teď týden to bude platit, takže tam si můžete koupit jedničku, dvojku a zatím plánuju v roce 2028, že bude třetí díl Ashes.
0: Luxusní práce a my takhle úplně v závěru bereme telefon. Haló, haló, kdo pak nám volá?
3: Dobrý den, jaký máte, jaký má nejradši pohádky?
0: Jaký máš, Tome, nejradši pohádky?
2: Pohádky? To jsem už dlouho nekoukal. Já přemýšlím, já teďka...
0: Tak my tam slyšíme trošičku rádio. Tak, poprosím, Tome, pojď pohádky.
2: Tak třeba Locika je první, co mě napadne. Pohádka.
0: Locika, my moc děkujeme za telefonát a loučíme se. Ahoj. Tak, tam jsme slyšeli rádio, ale odpověděli jsme Lociku a Johanka se ptá.
1: Máš nějaký vzkaz pro posluchače, kteří třeba taky začínají psát?
2: Tak určitě pište, jelikož vlastně taky já jsem začal fakt úplně z ničeho a vlastně dotáhl jsem to zatím sem, možná to dotáhnu ještě dál, takže určitě jakože všechno je možný, protože já si myslím, že tady tomu já jsem docela jako ukázka, protože si to přijím to neuvěřitelný, ale vlastně já, který jsem začal psát si na chatě, něco na počítači vlastně to dotáhl vlastně sem, takže to je prostě příklad toho, že všechno jde, když se chce prostě.
0: A nikdy není brzy začít. No a na závěr, Tome, jak je u nás zvykem, dáváme našim hostům, a ty to už dobře víš, možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy, takže mikrofon je tvůj.
2: Tak já zdravím rodinu, hlavně třeba babičku s dědou, obou strany, jelikož říkala, že právě budou koukat jako loni, tak zase zdravím. Děkuju všem, co mi pomáhají, hlavně Vojta, Mirek, hlavně jakože jmenuji, pro ty nejvíc pomáhají. A obecně všem, co čtou Korplony, tak taky děkuju. A jo, Děkuju všem.
0: Tak a pojďme si říct křestní jména babiček a dědečku, když už jsme je pozdravili, tak ať je to adresné.
2: A, tak dobře. Tak Sváťa, Míla, Ála a Jarda.
0: Moc vás zdravíme a děkujeme, že jste poslouchali. Tome, a tobě moc děkujeme za rozhovor. Přejeme jenom samé spokojené čtenáře a v budoucnu spokojené diváky.
2: Já, děkuju.
1: Jsme moc rádi, že se za náma opět po roce podíval a těšíme se zase někdy na junioru.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a k nám už samozřejmě tradičně spěchá skřítek Hajaja se svou dnešní pohádkou. My se spolu uslyšíme zase zítra. Zítra se můžete těšit na Lucii Černou z Vesna Pangleo Conservation, se kterou si budeme povídat o udržení korálových útesů. A teď už Hajaja a krásné poslouchání.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Přichystal jsem pro vás další povídání o vlaštovce Elišce. Sotva se malá švitorka spřátelila s Kubou, kterému se vylíhla pod střechou, musela odletět na zimu do teplých krajů. Moc se jí tehdy na cestu nechtělo. Teď už by se měla vrátit, ale zatím na ně Kuba čeká marně. Že by Eliška zapomněla na to, co při odletu slíbila? Snad ne, protože dnešní pohádka dostala název Zpátky doma.

0: Dobrý večer, děti. Moje kamarádka Vlaštovka Eliška po dlouhém přemlouvání přece jen odletěla do teplých krajů. Kubíčku, nezapomeň na mě, na jaře jsem zpátky, stačila ještě zavolat a zmizela v dálce s celým vlaštovčím houfem. A tak jsem čekal. Uběhl podzim, zima, teď je jaro a já vlastně čekám pořád. První vlaštovky už prohánějí zimou zlenivělé mouchy, ale moje Eliška nikde. Aby se jí tak něco stalo? Nebo že by na mě zapomněla? Ptám se a hned si zase odpovídám. Ne, ne, to by Eliška neudělala. Najednou to vedle mne zašustilo a objevila se známá hlavička. Už jsem chtěl vykřiknout Eliška, ale nebyla to ona. To jen vlaštovka, co má každý rok hnízdo na Eliášovic chalupě, mi zakroužila nad hlavou. Tebe já znám, začal jsem opatrně.
1: To je toho, odsekla vlaštovka. Já tebe taky. Ty jsi Kuba, viď? A čekáš na Elišku?
0: Jakmile jsem uslyšel jméno mé vlaštovčí kamarádky, hned jsem ožil. Víš o ní něco?
1: To se ví, ale co za to? Nedala se ta malá vyděračka.
0: Přinesu ti hrst drobečků.
1: Vlaštovkám přece drobečky nejedou.
0: Takhle mouchu, kdyby schytil.
1: Dobrá.
0: Radši rovnou dvě, smlouvala vlaštovka. Chytím ti much, co budeš chtít. Hlavně už povídej, přešlapoval jsem netrpělivě na místě. Nakonec jsme se domluvili na třech muškách a jednom pavoukovi. Vlaštovka spustila.
1: Víš, Eliška je docela fajn, ale má dvě chyby. Je moc upovídaná.
0: Ale to jste všechny, namítal jsem.
1: Kde pak? Eliška je v tomhle extra třída.
0: A to jako vadí, ptal jsem se hloupě.
1: No jasně, při letuš vytoření strašně vysiluje, takže musí víc odpočívat.
0: Aha, to znamená, že se Eliška jenom někde zdržela, ale přiletí.
1: No víš, pokračovala vlaštovka, Eliška je taky moc krásná. Jakmile se někde zastaví, hned je kolem ní houf nápadníků.
0: Teď už jsem tomu vůbec nerozuměl. Co má tohle společného s Eliščiným návratem? Ale vlaštovka mluvila dál.
1: Eliška se zalíbila jednomu vlaštovčímu princi. Asi u něj zůstane.
0: Tak takhle to je s mojí Eliškou. Vlaštovka zamávala křídly a zmizela. Zůstal jsem sám. Rychle jsem zavřel oči, aby se mi slzy nevykutálely ven. A když je otevřu? Co to? Proti mně na římse okenního rámu sedí překrásná vlaštovka a dělá, že spí. Najednou otevřela oči, zase je zavřela, znovu otevřela, jako když hraje na mrkanou, a ze zobáčku jí vypadlo nádherné slůvko. Kubíčku. Ale, zakoktal jsem se. Co pak ty už mě neznáš? Zapomněl jsi? Divil se ten ptáček a hned spustil. Přece Eliška.
1: Co dělají králíci, Kubo? Ještě tu bydlí ten protivný pavouk.
2: Je, vždyť ty nemáš svůj slamák.
0: Byla to ona. Moje vlaštovka Eliška. I když byla ještě mnohem a mnohem krásnější než loni, bezpečně se mi poznal podle švitoření.
1: Jakoby mi četla myšlenky, mlela Eliška dál. Ucházel se o mě vlaštovčí princ?
0: Já už to vím, špitl jsem nesměle, ale Eliška mě vůbec neposlouchala.
1: Princ, ne princ, nebyl sice ošklivý, dokonce byl i bohatý, ale já mu řekla, že chci domů. Přemlouval mě, prosil, klečel na kolenou,
0: jenže doma je doma a domov je pro mě tady, v téhle vesnici, na těhle drátech a hlavně v téhle chalupě. Dal jsem jí za pravdu a pyšně jsem se rozhlédl po svém království, které čítalo všeho všudy jednu venkovskou chalupu,
1: pár ovocných stromů a dvorek, velký sotva jako dlaň. A jak se tak rozhlížím, najednou vidím, že je cosi v nepořádku. Na střeše spadlé dvě tašky, utržený okap, tu a tam opadená omítka, lak na oknech oprýskaný až hrůza. Paní Zima si zařádila, myslím si v duchu. Všimla si toho i Eliška.
2: Ty, poslouchej, Kubo, měl bys dům pořádně opravit. Vypadá hůř než vrabčí hnízdo.
1: A pak tichonce dodala.
2: Do takovéhle chalupy by se žádný ženich nenastěhoval.
1: Cože, úžasl jsem. Já žádného ženicha přece nescháním.
0: Laštovka se začala smát.
2: Ty jsi ale Kuba, Kubo. To se ví, že ty ne. Ale já...

Snad nechceš, abych zůstala na ocet? Lekla se a zasněně se zahleděla na mladého Vlaštovčáka, který letěl kolem a vysekl jí hlubokou poklonu. Konečně mi začalo svítat. Vlaštovka od Eliášů přece říkala, že se kolem Elišky nápadníci jen točí. A já tomu hlupák nevěřil. Dokonce i povídání o Vlaštovčím princi jsem nebral tak docela vážně. Ale už je to tak. Eliška přiletěla domů a chce se vdávat. Takže brzy bude svatba. Mladý Vlaštovčák mi znovu zakroužil nad hlavou a pak usedl na rozbitý okap. Eliška na něj mrkla, začepířila se a pak se ke mně naklonila. Asi už docela brzy, Kubíčku, zašeptala a vzlétla. Vlaštovčák vystartoval za ní. Chvilku se škádlili nad naší střechou a pak frrrr, zbyly z nich jen dvě tečky na modrém nebi. Přál jsem jim krásné vlaštovčí námluvy a sám jsem si vyhrnul rukávy, abych se pustil do opravy chalupy. Eliščině nastávajícímu se přece u nás musí líbit. No řekněte, děti, dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.

přes sadlo. Na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Hudbu složil Zbyněk Matějů, dramaturg Eva Košlerová. Osoby: voják Ondřej Vetchý, princezna Magdalena Chrzová, král František Němec, královna Eliška Balcerová, maršálek Boris Rezner, baba Viola Zinková, hostinský Alois Švehlík, pes Miroslav Moravec, podomek Jakub Zdenek, dvorní dáma Růžena Preisslerová. Zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Lenka Vintrová, zvuk Tomáš Gzelhofer, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Má milá choti, co se s tebou děje? Jak jeden dlouhý slovo nepromluvíš, neusměješ se, co pak tě trápí?
1: Taková divná úzkost mi nedá spát, můj drahý. Na těch starostí, co na mě dotírají.
0: Svěř se mi s nimi, zaplašíme je spolu.
1: Bojím se o naši dceru.
0: O princeznu Elišku? Proč?
1: Nejde mi z hlavy, co jí věštili nad kolébkou.
0: Že se provdá za obyčejného chudého mladíka? Nevěř tomu, já tu pošetilost dávno pustil z hlavy. A kromě toho, naše Eliška ještě nevyrostla z dětských střevíčků.
1: Můj milý, to jen ty vidíš jako dítě, ale ona, co nevidět, bude zralá na vdavky. A proto ji musíme chránit víc než dřív. Nesmíme dopustit, aby se k ní přiblížil neurozený cizí člověk.
0: Upokoj se, dvorní dáma se od ní nehne ani na krok.
1: Ta už je stará, špatně vidí, věčně podřimuje.
0: Ještě dnes poručím svému maršálkovi, aby ke dveřím a pod okna princezny postavil stráž.
1: Ale co uděláš se zahradou? Tam chodí Eliška nejraději.
0: Dám okolo celé zahrady postavit vysokou zeď. A v brance bude na stráži voják se šavlí.

0: vojáci, podle rozkazu jeho královského veličenstva, vám jako váš velitel poroučím zaprvé nehnout se ani na krok z místa, kam vás posílám na stráž. Za druhé, nedovolit, aby se k branám královského paláce přiblížila nějaká podezřelá osoba. Za třetí, se ode dneška bude každý den a každou noc vartovat před brankou do zahrady. A teď už všichni na svá místa. Na co ještě čekáš?
1: Pane maršálku, smím se na něco zeptat?
0: Ty jsi ten nový?
1: Podle rozkazu. Od včerejška.
0: Tak se ptej, nováčku.
2: No, já jen proč takový alarm, jako by se blížil nepřítel?
0: Není žádoucí, aby naši princeznu okukoval lecjaký hej nebo bočej.
2: Však by ji neubilo.
0: Nemudruj a stůj! Na vartě!
2: Jestli pak je princezna tak hezká, aby stála za okukování.
0: Ty jelimánku, naší princezně se krásou nevyrovná žádná jiná na celém světě.

0: Nedělej, že neslyšíš. Vojáku!
1: To voláš na mě?
0: Je tu snad ještě někdo jiný? A nestoj ke mně zády, když s tebou mluvím.
1: Stojím, jak mi poručil pan maršálek. Kdybych neposlechl, ten by mi dal za vyučenou.
0: Já mu nebudu žalovat. Udělej pěkně čelem vzad.
1: Podle rozkazu je... Co pak chceš?
0: Přelítl mi za zeď míč, podej mi ho.
1: Ty mě nemáš co komandovat. Mě dává rozkazy králův maršálek.
0: Toho si můžeš dát za čepici. Já ti poroučím, abys mi doběhl pro míč.
1: Ale máš tu snad větší slovo. A co si vůbec zač?
0: Princezna.
1: No, to ti budu zrovna věřit. Princezna hraje si s míčem jako obyčejná holka.
0: Podáš mi ho nebo ne?
1: No, když hezky poprosíš...
0: Princezna neprosí, ale poroučí.
1: Jenže voják na vartě neposlouchá lecjakou dvorní slečinku. No ale, abys neřekla... Chytej! A nezapomeň poděkovat.
0: Děkuju. Jak pak ti říkají?
1: Krištof. A tobě?
2: Kam jste se mi zase zatoula? Milosti, kde jste?
0: Pořád jí mám v patách. Naschledanou, Krištofe!

0: Představ si, královský choti, že utekla až k brance na konci zahrady.
1: Dvorní dáma by ji měla líp hlídat. Ještě štěstí, že tam stojí voják na stráži.
0: Pěkné štěstí. Eliška se s ním dala do řeči.
1: To není možné. Když voják stojí na stráži, nesmí se ani hnout, ani mrknout. Natož s někým rozprávět.
0: Věř si nebo nevěř, ale povídali si spolu. Dvorní dáma to dosvědčí.
1: Proč radši princeznu neokřikla?
0: Okřikla. Víš, co jí naše dcera odpověděla? Že na tom nevidí nic nepatřičného, když si vojáka poslala pro míč a pohovořila si s ním.
2: Proboha, ne aby to dvorní dáma vykdákala.
0: O to se postarám já. Ty musíš promluvit své dceři do duše jako pan král.
1: Neboj se, nedá si to za rámeček.
0: A co s tím vojákem?
1: To bude mít na starosti pan maršálek. Já mu to, jak se patří, vytmavím.
2: Ty ničemo! Ty darmošlape! Ty hanebníku!
3: Pane maršálku, není toho moc? Dobrého najednou?
2: Za celých 25 roků, co mě král ustanovil dvorním maršálkem, jsem neslyšel jediné křivé slovo, jen samé uznání a chválu. A teď, kvůli tobě, zakouším boží dopuštění. Přiznej se, co jsi spáchal, ty bezbožníku.
3: Co bych spáchal? Stál jsem na vartě?
2: Kvůli tomu by mě pan král nehnal k raportu. Podle jeho řeči ses musel dopustit strašlivé nepatřičnosti. Co se to vlastně událo na té vartě?
3: Co by se událo? Stál jsem jako svatý na mostě a najednou přilítl ze zahrady míč.
4: Jenže co bylo potom?
3: Ze zahrady přiběhla k brance nějaká slečinka a že prý ten míč musím hodit zpátky.
2: Co jsi odpověděl?
3: Řekl jsem jí, že na vartě nesmím ani mrknout. Jenže ona spustila na mě bandurskou, chtěla mi dokonce nabulíkovat, že je princezna. Jenže přišla na nesprávnou adresu.
2: Co jsi jí pro boha řekl?
3: No, vysmál jsem se jí. Ale když pak přišla s prosíkem, tak jsem jí míč vrátil. Chvilku klábosila a pak upalovala bůh ví kam. A já podle vašeho rozkazu o 106 vartoval.
2: Ty nemehlo, ty tululum, ty trdlo. Víš, kdo to s tebou, jak ty, říkáš klábosil? Naše princezna.
3: A to bude mailka. Pane maršálku, princezna nebude rozprávět s vojákem a nebude se honit za míčem. Vždyť ani neměla korunu a plášť s hermelínem.
2: Strč si své hloupé rozumy za klobouk, trumbero. Spáchal si hromadu nepatřičností proti vojenské disciplíně. Za to by ses mohl taky houpat na šibenici.
3: Že jsem nějaké holce hodil přes branku míč?
2: Jak to mluvíš o princezně?
3: Už ani nedu tam.
2: Můžeš mluvit o štěstí, že král to chce zprovodit ze světa potichu? Bez rámusu. Proto tě nedá pověsit.
3: Věříte mu... Zaplať pambu za tu dobrotu.
2: Poroučí ti, abys vzal nohy na ramena a víckrát se tu neukázal. Kdyby ses někdy opovážil přijít mu zpátky na oči, odevzdá tě bez milosti královskému katovi. A teď čelem zad vojáku do klekání, ať si za horama.

0: Přeju dobrý večer, hospodáři i očeledi, co s ním pobývá pod jednou střechou.
1: Hospodářem jsem tu já, i čeledínem a děvečkou v jedné osobě. Co tak mi neseš?
0: Co by tak mohl chulý voják?
1: Veterán mívalec kdy za opaskem na jeden zlaťák. Jenže ty jsi na vysloužilce moc mladý. Přiznej barvu, neutekl jsi od svého regimentu.
0: Kdepak, vyhnali mě sami bez krejceru. Nemám na hospodu ani na suchý skrojek. A tak ťukám na vaše vrátka, jestli byste mi nepopřála nocleh a něco na zub. No, jenže, jak vidím, sama pískáte na kudlu. A do sedničky se dva na noc nevejdeme.
1: Ustlala bych ti v komoře a na mísu okropu by se taky našla skýva.
0: Vám Bůh zaplať.
1: Nech pána Boha na pokoji. Můžeš se mi odvděčit sám, když mě posloužíš? Ani ty nepřijdeš přitom zkrátka, jen co se spolu dohodneme.
0: To je rozmilá řeč, babi, svádne na jazyku jako med. Jenže na čem se máme dohodnout?
1: Potřebuju pomoc. A to pro takového statného mládence, jako si ty, bude hračka.
0: Tak už mě, paní mámo, nenapínejte.
1: Pojď se mnou za chalupu. Setmělo se. Zapálím louč. A ty si dej pozor na cestu.
0: Kam pak mě tu vedete? Tma jako v pytli. Nevidím na krok.
1: Už jsme na místě. Hnedle se rozkoukáš.
0: Na co bych koukal? A ten starý trouchnivý strom?
1: Vyhoupni se mu na spodní větev.
0: Kmen je vykutlaný, že by se v něm dalo rozestlat lože.
1: Hleda se zlámaným krkem. Abys věděl, ta díra vede do velké hloubky. Na jejím dně je rozlehlá jeskyně, a v ní uprostřed truhla plná zlaťáků. Jestli se dohodnem, spustím tě po provaze dolů a ty si můžeš nabrat plnou tornu zlata.
0: Posloucháš to jako pohádka, ale co pak to zlato nikdo nestřeží?
1: Hlídá tam velikánský pes. Nevídané psisko, oči má větší než kola od kočáru.
0: A tlamu jako chlebovou pec, takže mě zhltne na posezení, babi. Z tohohle mračna nezaprší.
1: Neplaš se, vojáku. Dám ti sebou tuhle svoji zástěru. Je v ní čarovná moc a ta toho psa skrotí. Položíš ji před něj, on si sedne na zástěru a v tu chvíli bude krotký jako beránek. Nemusíš se ho bát.
0: No, já nevím.
1: Proč pak ještě kroutíš hlavou?
0: Že jste se pro ty poklady nevypravila sama.
1: Někdo by mě musel spustit dolů a zase vytáhnout nahoru.
0: Já vám ochotně posloužím.
1: Milý vojáku, to už není pro mé staré kosti. Za to ty jsi mladý, statný, silný.
0: Jenže doposavat jste neřekla, jak se nakonec rozdělíme.
1: O zlato nestojím. To si můžeš s pánem Bohem nechat.
0: Nepovídejte, že byste mi ho nechala jen tak pro nic a za nic?
1: Chci jen jednu malou službu. V té jeskyni leží někde staré křesadlo. Spadlo mi tam kdysi a já jsem v kuchyni bez něho jako bez ruka. Přinos mi ho.
0: Víc nechcete?
1: Ani chlup, vojáku, ať se propadnu.
0: Tak, dobrá, paní mámo.
1: Uvaž si pro vás pod ramena a já tě na něm spustím dolů.
0: Pomalu. Babi, nekvaltujte. Nerad bych se potloukal.

0: Dosedl jsem jako na peřinku. Oh, paní mámo, je to tady velká krása. Všechno se třpití. Záře jako v pravé poledne. Je to hrozné, psisko. Vrčí kouli oči, máš hrůza.
1: Polož před něj můj zástěru.
0: Usadil se na ní, než jsem se nadal. Najednou leží jako ovečka.
1: Už si ho nevšímej. Hleď si truhly.
0: Pro pana.
1: Krásná podívaná, co?
0: Takovou hromadu zlaťáku nemá snad ani pan král.
1: Můžeš si jich nabrat podle libosti.
0: Plnou kapsu.
1: Obě dvě. A taky tornu.
0: Naděl pambu.
1: Dolů jsem spustila chudáka. A nahoru vytáhnu boháče.
0: Už mám dost. Víc toho nepoberu.
1: A co mé křesadlo?
0: V truhle není.
1: Bude spíš někde v koutku.
0: Tenhle starý krám?
1: Co ty víš, jakou to má cenu? Přivaž si pro vás okolo pasu. Vytáhnu tě nahoru.
2: Ještě kousek, babi. Tak dva záhy.
1: Podej mi nejdřív křesadlo a pak si pomůžu ven.
2: Kde pak? To se mi nezamlouvá. Já vám vyhodím křesadlo, vypustíte pro vás a já slítnu dolů a bude po mně.
1: Když mě neposlechneš po dobrém, vezmu si křesadlo po zlém. Pust vojáku!
2: Ne tak zhurta!
1: Přelámu ti kosti!
2: Nechte mě na pokoji!
1: Dej mi křesadlo, povídám!
2: Nedám!
1: Nebo tě srazím do propasti!
2: A nedotírejte, nebo nakonec slítnete dolů sama!
1: Prokletý vojáku!
0: Zatrápená ženská. Já vás varoval. Teď bude jistější vyhlédnout si nocleh jinde. A potom... Zbohem vojenská pído. Začnu si užívat světských dobrot. Vojenský mundur zahodím do křoví. A koupím si frak, jaký nosí páni. A v hostinci se nastěhuju do nejkrásnějšího salonu.
3: Ticho! Ticho! Ticho, prosím! Dovolte mi přednést děkovný přípitek poctě našeho štědrého dobrodince.
4: Všeho, jenže soudek je prázdný. Nezbyl v něm ani doušek vína.
5: Nedělejte si s tou hlavu, dám hned načít nový.
4: Bravo, pane, bravo.
3: A tomu říkám vzorný hostitel.
5: Kde pak je hostický?
6: K vašim službám, vzácný pane.
5: Víno už je dopité, dejte načepovat nové. A co ty prázdné mísy? Přineste pečenou husu. Co husu nadívaného krocana? Pamlsky z marcipánu a pospěšte si.
6: Rád vám posloužím, vzácný pane, jen co vyrovnáte včerejší útratu.
5: To nedávno jsem vám vysázel na stůl pěknou hromádku.
6: Jenomže jste od té doby ráčil uspořádat půl tuctu banketů a večírků pro celé houfy jedlíků, kteří si tu dávají do nosu na váš účet.
5: A nechám vám celý svůj míšek jako zálu.
6: Ten se povážlivě zcvrknul, vzácný pane. Chrastí v něm jen pár šestáků a nějaký ten měďák.
5: Včera jsem nám počítal 50 zlatých.
6: No, co je to 50 pro pána, který si zvykl žít na vysoký noze? Rozkutálí se vám, ani se nenadáte.
5: Nebudeme lamentovat. Mám tu spoustu dobrých přátel a ti mě ochotně půjčí, abych vám mohl zaplatit.
6: Kde pak je máte?
7: Konu se najednou všichni poděli.
6: Vytratili se jako pára nad hrncem. Vaši kamarádi z mokrý čtvrti.
5: No, tak to abych se vám poloučil taky.
6: Kde pak, panáčku, tu myšlenku puste z hlavy. Vy tu zůstanete, dokud mi nezaplatíte, co jste dlužen. Bude to nejmín stovka.
5: A kde bych ji vzal?
6: To je vaše starost, ale to vám říkám rovnou. Nepokoušejte se upláchnout, já si vás ohlídám. Vaše parádní šatstvo si beru do zástavy. Hoďte na sebe své staré háby. A ze salonu se přestěhujte do komůrky na půdě.
2: Kdo je tam?
8: Podomé. Kdo jí vyvážel cestu do takového kutlochu, milost pane?
2: Jaký pak já jsem milost pán hochu? Sedím tu pod mě o suché kůrce. Už by mi nebylo ani, kdyby chodil po žebrotě.
8: Mohl jste si žít jako kníže pan, kdybyste neprobendil celý mění z pakáží?
2: Když člověk zbohatne bez poctivého přičinění, stoupne mu to do hlavy a zhloupne. Jenže teď je pozdě honit bycha.
8: Pane Krištofe, já jsem ten poslední, kdo by vám něco předhazoval. Dobře si pamatuju, kolikrát jste mi podstrčil šesták. Přinesl jsem vám kousek tvarohu, abyste tu neseděl o suché kůrce a ke všemu pod mě. Tady máte kousek svíčky, vypadla nejspíš z formanské lucerny.
2: Děkuju ti.
8: Dobrou noc.
2: Počkej, pobuď tu se mnou ještě chvilku, chlapče. Podívej, co oken září v královském paláci.
8: Pořádají bál na oslavu princezniných narozenin. Do paláce sisela spousta nápadníků, jenže princezna si svého nastávajícího mezi nimi nevybrala.
2: Ty jsi někdy viděl?
8: Dávno. Teď ji drží doma jako ve vězení. A to všechno od té chvíle, co se dala v zahradě do řeči s jakýmsi vojákem, co tam stál na vartě.
2: O tom já ledacus vím.
8: Ale teď už musím jít, hostinský by se zlobil.
2: Počkej, kam si dal tu svíčku?
8: Tuhle na lavici, ale dlouho vám svítit nevydrží. Dobrou noc.
2: Stejně ji není čím zapálit. Vlastně, kam pak se podělo staré křesadlo po té bábě? Nezůstalo v mé staré torně? Na mou milovu je tady, i s kouskem troudu. Kdyby se mi podařilo vykřesat pěknou iskru.
9: Co poroučí, můj pán?
10: Proboha, vidíte, to je to psisko z té jeskyně v podzemí. Oči větší než kola od kočáru. Kde jsi tu vzal?
9: Přivolal jsi mne kouzelným křesadlem.
10: Jo, tak proto o ně baba tolik stála.
2: Ptal ses, co poručím? Když ti to povím, co se stane?
9: Musím splnit každé tvoje přikázání.
10: Tak naplň mé prázdné kapsy zlatými dukáty. Postarej se, abych zazbydl tam co prvé. Abych chodil v krásném oblečení a seděl u hojně prostřeného stolu.
6: Pečená holoubátka, sladký zákusek, pohár nejdražšího vína. Je vzácný pán spokojen?
2: Až na výsost, pane hostinský. A tenhle koláč dejte ode mě chlapci, podomkovi. On už bude vědět za co.
6: Bude si vzácný pán ještě něco přát?
2: Ať mě do rána nikdo neruší.
6: Milost pán se může spolehnout. Přeju mu líbezné sny.
2: Kdybys tak věděl, co nevíš, dobráku.
10: Kde pak je mé převzácné křesadlo?
9: Co poroučí, můj pán?
10: Chtěl bych vidět princeznu. A kdyby tu mohla se mnou pobýt, aspoň chvíli.
9: Jak si můj pán žádá.
10: Spí tak tvrdě, jako by ani nedýchala.
11: Kde to jsem? Kdo jsi?
10: Ty se na mě nepamatuješ.
11: Možná, kdybys mi připomněl, napověděl mi.
10: Hrala jsi v zahradě s míčem a když zmizel za zdí, šla jsi k brance?
11: Stál tam kdosi. Mladý voják. Byl na mě hubatý.
10: Však ty jsi taky neměla nouzi obprné slovo. Pak ti ten voják hodil míč přes branku?
11: A byl jsi to ty. A jmenuješ se Krištof?
10: Je, ty si pamatuješ i mé jméno. Jak říkají tobě?
11: Eliška, a zlobím se na tebe. Hledala jsem tě potom u té branky kolik dní, ale ty jsi tam nebyl. Kam ses poděl?
10: Vyhnali mě ze zámku. Zakázali, abych se tam vrátil.
11: Tak ses mi teď vrátil ve snu.
10: Ty si myslíš, že já se zdám tobě a ty mě?
11: Jak jinak bych se mohla s tebou setkat?
10: No, když jinak nedáš, tedy jsi mě navštívila ve snu. A když nastane čas loučení, obejmu tě.
11: Co to děláš?
10: Políbil jsem tě.
11: To je nejkrásnější sen, co pamatuju.
10: Jenže teď už musím vzít křesadlo a křísnout.
9: Co poroučí můj pán?
11: To je hrozné psisko. Ochraň mě před ním.
10: Nemusíš se ho bát. Je to můj pomocník.
9: Co poroučí můj pán?
10: Odnes princeznu zpátky do paláce. Nebudeme si dávat s Bohem, princezno. Snad se nám poštěstí setkat se znovu.

0: Křesťaný, choď, probuď se. Slyšíš?
1: No, proč pak mě burcuješ z nejslačího spánku?
0: Protože se stala hrozná věc. Ztratila se nám dcera.
1: Co je to za nesmysl?
0: Ba ne, je to strašná pravda. Eliška zmizela. V paláci po ní není slechu ani dechu.
1: Ztratit se může špendlík nebo prstýnek. Pokud mě neklame paměť, po večeři doprovodila princeznu Komorná do její ložnice. A když Eliška ulehla, usedla Komorná před dveřmi, kdyby jí bylo potřeba. Bylo to tak?
0: Ano. Jenže okolo půlnoci bylo z ložnice slyšet šramot. Komorná marně čekala na odpověď na své volání a tak po otevřenými dveřmi nakoukla do ložnice a tam ani živá duše. Eliška zmizela.
1: Byla se přesvědčit na vlastní oči.
0: Komorná jistě nelhala. Tak jsem tvým jménem poručila panu maršálkovi, aby dal princeznu hledat.
1: A co pak vypátral?
0: Ještě se nevrátili. Tak jsem šla vzbudit tebe, aby ses do té hrozné události vložil se vší královskou autoritou sám.
1: Pan maršálek už jde. Tak si ho vyspovídáme.
2: Vaše veličenstvo.
1: Pojďte dál, pane.
0: Vypátrali jste princeznu.
2: Ano. I ne. Vlastně naopak.
0: Teď není doba na žertování.
1: Okamžik, má drahá. Pan maršálek mi podá hlášení, jak se sluší a patří na vojáka.
2: Vaše veličenstvo, dal jsem prohledat palác, zahradu a celé město křížem krážem. Nikde nebylo vidět živáčka. Jenom jeden voják koktal, co si o strašidelném zjevení, zahlédl prý přízrak hrozného psa s ohromnýma očima, který nesl na zádech spící dívku. Ale kdo ví, co ten hlubák vlastně viděl. Tak jsme se vrátili do paláce.
1: Pane maršálku, nevykládejte nám tu román. Já chci slyšet, kde je princezna.
2: Ve své ložnici.
0: Co?
2: Kde jde?

0: Eliško, vstávej.
1: Tiše, ať se nepoleká. Miláčku, vzbuď se.
2: To už je ráno.
1: Jako malované.
0: Jak pak ses vyspala?
2: Měla jsem dnes překrásný sen.
1: Byla jsi celou noc v ložnici?
3: Kde jinde by mohla být?
2: Zdálo se mi, že mě odtud odnáší...
1: Kdo pro pána?
2: Velký, černý, s ohnivýma očima.
1: Že by přeci jenom...
3: Neskákej do řeči.
2: Velikánský černý pes.
3: Jak se k tobě dostal?
2: Najednou tu byl, jako ve snu.
1: Kam tě unesl?
2: Do hostince na náměstí. Zdálo se mi, že najednou sedím v útulné komnatě a nade mnou se skláně...
1: Proboha, co se ještě dovíme.
0: Kdo pak to byl?
2: Ale to se mi jen zdálo.
0: Tak nám to hezky pověz všechno sama. Seděla jsi v komnatě a sklánil se k tobě...
2: Jeden mládenec.
3: Co to bylo za člověka?
1: Známý nebo cizí?
3: Má drahá, kdyby byl cizí, řekla by ne jeden, ale jaký jsi mládenec.
0: Z toho, co jsi prozradila, dcero, soudím, že jsi ho potkala už nikdy předtím.
2: Nebyla jsem si docela jistá.
3: Jen žádné vytáčky. A hezky zpravdu ven.
2: Pak se mi zdálo, že už jsem ho někde viděla.
1: Kde? A kdy pak?
2: V naší zahradě, u branky, už dřív.
1: Nestál tam náhodou na stráži?
2: Ale dnes nebyl ve vojenském munduru jako tenkrát.
3: Jeho garderoba nás nezajímá. Co říkal? Jak si počínal?
1: Jak se k tobě choval?
2: Ale když se mi to jenom zdálo...
3: Jen se hezky přiznej.
1: A nic nezamlčuj.
2: Vyprávěl mi, že ho kvůli mně vyhnali ze zámku. A potom...
1: Co pak?
3: Co bylo potom?
2: Vzal mě kolem krku...
1: Probůh.
2: A dal mi hubičku. Ale to se mi jen zdálo.
1: Ve snu se člověku může přihodit jen to, na co myslí, když je vzhůru. Co se dělala ty? Bránila ses?
2: Když jsem netušila, co udělá.
1: Tak. A co teď budeme dělat my?
0: Hezky po pořádku. Ty, Eliško, nesmíš o tom svém snu před nikým ani pípnout. Vzešli by ti z toho veliké nesnáze.
1: Víš, že to nikomu neprozradí.
3: Nejlíp uděláš, když na to zapomeneš. Čím dřív, tím líp. Nejpozději do snídaně.
1: Tak co teď?
3: Nech mě chvíli přemýšlet.
1: Myslíš, že se jí to všechno opravdu jen zdálo?
3: O tom se přesvědčíme, co nevidět.
1: Jen aby se to pro Bůh nerozkřiklo.
3: To se podaří jedině, když se z celé věci stane vojenské tajemství. Jinak si o tom budou za chvíli zafrlikat vrabci na střeše.
4: Tadyčenstvo, přišel jsem na váš rozkaz.
3: Pane maršálku! Všechno, co se teď dovíte a všechno, co se bude dít potom, považujte za nejpřísnější vojenské tajemství. Kdo jen cekne, bude viset.
4: Veličenstvo, my vojáci jsme zvyklí mlčet jako hrob.
0: Tak poslouchejte. Pro blaho království je nutno ve dne v noci a na každém kroku nenápadně sledovat princeznu Elišku. Kdyby se k ní, nedej pán Bůh, přiblížila mužská osoba a chtěla s ním mluvit nebo ji někam odvést, tak co?
4: Tak já takovou osobu nechám rozsekat na kousky.
3: Nesmysl.
4: Aha.
3: Vy musíte dávat pozor, kam ta osoba princeznu vede a na dveře tam nakreslit znamení.
4: Znamení?
3: Vy se obratem dostavíte na označené místo a pak toho dotyčného necháte zadržet, spoutat a zavřít do vězení.
0: Je vám to jasné, maršálku?
4: Naprosto. Veličenstvo.
0: Tak se okamžitě dejte do práce.
4: Podle rozkazu. Veličenstvo.
5: Co říkáš mému plánu? Milovaná choti?
1: Je skvělý, ale přece jen mu něco schází.
5: Tobě se člověk nezavděčí.
1: Nevyskakuj hned. Říkám, že tvůj plán je velkolepý. Ale kdo ho provede?
0: Vojáci?
1: No právě. Já proti ním nic nemám, jen se mi zdá, že jejich prostoduchost je třeba podepřít ženským důvtipem. Tvůj plán má hlavu i patu, ale potřebuje posadit na tu hlavu korunu.

0: Pane Krištofe, přinesl jsem ty růže, jak jste si přál.
1: Dej je do vázy a postav do prostřed stolu. Ale pozor, ať neschodíš konvici nebo mísu.
0: Za takovouhle hodovní tabuli by se nemusel stydět ani pan král.
1: Ponocní už troubil?
0: Před chvílí.
1: Tak, ještě otevři dveře na balkon. A můžeš jít.
0: Přeju vám hezký večer, pane. Dám pozor, aby vás nikdo nerušil.
1: A je nejvyšší čas sáhnout do torny pro křesadlo.
2: Co poroučí můj pán?
1: Přines mi ze zámku princeznu.
2: Ve chvilce ji tu budete mít.
1: Od včerejší noci nemám jiné myšlenky. A na mou věru nevím, co bych si počal bez naděje, že nám zase bude dopřána aspoň hodinka spolu.
2: Můj pane, podržte ji na rukou, než procitne.
1: Kdy se s ní musím rozloučit?
2: Později než včera musím oběhnout všechny domy po městě a nevynechat jediné dveř.
1: Vítám tě u našeho večerního stolu.
3: Krištofe, celý den jsem toužila, aby se mi vrátil včerejší sen.
1: To není sen. Dnes bychom si to už neměli namluvat, princezno.
3: Proč mi neříkáš jménem jako já tobě?
1: Protože ty jsi královská dcera a já jen obyčejný voják.
3: Ve snu by na tom nezáleželo.
1: Sen trvá jen chvíli. Potom si člověk musí přiznat pravdu.
3: Já nechci. To radši rovnou odejdu. Ale napřed ti vrátím, co jsi mi dal.
1: Já tobě?
3: Nedělej, že jsi na to zapomněl. Dal jsi mi hubičku. To ji máš zpátky.
1: Eliško, ty má nejmilejší.
4: Tak co, pane maršálku? Už víte, kam unesl ten strašidelný pes naši dceru?
5: Pustil se za ním celý batalion. A voják, co běžel po jeho stopě, nakreslil velký kříž na dveře, ve kterých mu to psisko zmizelo.
4: Takže jste to stavení hned obklíčili, dobili se dovnitř a zmocnili se zlosina, který princeznu unesl.
5: Vojáci se vrhli kupředu jako lvi. Jenže...
4: Co?
6: Po chvilce se zastavili s otevřenou hubou.
4: Proč pak?
6: Protože viděli stejný kříž na všech dveřích v celém městě. Všichni jsou z toho tumpachoví. Ani já nevím, co a jak dál, a tak si jdu pro radu k vašemu veličenstvu.
4: Tuším v tom nečisté síly. Možná i čáry a kouzla.
7: A nebo spíš chytristiku.
4: Ještě ty začni s hádankami. Můj plán se ti přece líbil.
7: Ale potřeboval vylepšit.
4: Teď se to mudruje. S křížkem po funuse.
7: Neříkala jsem ti, že tvůj plán potřebuje nasadit korunu? A já to udělala. Když princezna dneska po obědě odpočívala, přišila jsem jí dolů do obruby šatů malý pytlíček s krupicí a propíchla v něm dírku. Takže kam se pak princezna hnula, všude za sebou nechala krupičnou stopu. A my ji teď podle ní najdeme.
4: Tohle svede jenom ženská hlava.
1: Eliško, je už dost pozdní hodina. Měla by ses vrátit domů.
3: Radši bych zůstala s tebou.
1: Třeba se nám zítra poštěstí sejít se tu do třetice.
3: Ale co potom?
1: Na to radši nemyslet.
8: Hostinský přisnej se, koho napřekováváš?
9: Je to nobl host, pane králi.
8: Otevři dveře, zavolám podobka. Podej mi klíč.
0: Pane Krištofe, zachraňte se, zle je.
7: Eliško, jsi tam.
8: Jak to, že nevoláš o pomoc?
5: Vojáci, vyrazte dveře. A máme ho, veličenstvo. Je to ten zatracený voják od zahradní branky, však víte. Spoutat.
8: Náhněte všichni k čertu. Tohle je rodinná záležitost. Odchod.
10: A my si teď nalejem čistého vína.
7: Eliško, kde se tu pro boha bereš?
10: Byla unesena. Tenhle zlosení tu drží násilí.
3: To není pravda. Jsem tu dobrovolně a ráda.
7: V obyčejném hostinci a k tomu svojákem.
10: Nám si chtěla namluvit, že se ti to jen zdálo.
3: Já si to nejdřív opravdu myslela. Ale teď jsem šťastná, že to je doopravdy.
10: Už ani slovo!
7: Taková hanba, co si o nás řeknou lidé?
10: Okamžitě se vrátíš s námi domů.
3: Až mi povíš, co uděláš s Krištofem.
10: S jakým Krištofem?
11: To jsem já, veličenstvo.
10: Co se dělá se zlosinem, který násilím unesl princeznu?
3: Už jsem ti jednou řekla, že to není pravda.
10: A já se tě zříkám. Marš do kočáru.
3: Krištofe!
10: Marš!
3: Já tě mám ráda!
12: Nezapomeň na mě!
3: Do nejdelší smrti!
10: Tu máš na dosah ruky, vojáku. Já s tebou udělám krátké pořízení. Půjdeš na šibenici.
13: Pane maršálku, dejte ho spoutat a odvést na popravčí místo.
14: Já to tušil od samého začátku, že tě nečeká dobrý konec, ty trdlo. Nastav ruce.
1: Jen co zkusím, jestli mám v kapse křesadlo.
14: Teď už ho nebudeš potřebovat.
15: Vojáku, řečený Krištofe, než ti na krk nasadí oprátku, náš milostivý pan král ti podle starého zvyku splní poslední přání.
16: Tak mu pověz, co by si přál.
1: Zapálit si dýmku.
16: Vždyť si, co já vím, jak tě živ k tabáku ani nepřičichl.
1: Právě proto bych si to chtěl aspoň jednou zkusit.
16: Máš vůbec fajfku?
1: Počítám, že mi na tu chvilku půjčíte svoji.
16: Veličenstvo, to já důrazně odmítám.
8: Pane maršálku, nezdržujte akt popravy, ať máme z krku. Poslední přání odsouzence je svaté, tak nedělejte drahoty.
1: Dále žádám pana krále, aby mi tu dýmku nacpal svým nejlepším tabákem.
8: Ty sakramente, ještě řekni, abych tě zapálil.
1: Nebojte se, pane králi, to už svedu sám. Křesadlo? Mám své vlastní.
17: Co poroučí můj pán?
1: Rozežeň všechny zvědavce a přines mi Elišku.
3: Krištofe, já strachy o tebe div neumřela hrůzou.
1: Dáš mi hubičku?
3: Jenom jednu? A co dál? Tady zůstat nemůžeš.
1: Zrovna jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys nešla se mnou.
3: Kam budeš chtít?
1: Křesadlo.
17: Co poroučí můj pán?
1: Odnes mne a mou nevěstu do bezpečí.
3: Pozveme tě za to na svou svatbu.
17: A já pro vás najdu nejkrásnější koutek na světě.

tři ráno Emilce. Řek středně velký medvěd brum. Stalo se to, myslím, ve chvilce. A tím brumem vzbudil celý dům.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

0: její.
1: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
2: Baví vás věda nebo raději sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
2: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
2: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
2: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Dlouho seděl Dobroslav u nehybného těla svého bratra. Omýval mu hlavu ledovou vodou. Lehl si vedle něho a díval se na oblohu, jak to spolu tolikrát dělávali. Představoval si, že se nic z toho nestalo, že jen hledají názvy pro tvary oblaků nebo mžourají do korun ubíhajících stromů. Pak se Martin posadil a zeptal se ho, co tu dělají a proč jsou zase sami. Po čele mu stékal tenonký pramínek krve. Dobroslav se otočil obličejem do trávy a plakal štěstím. Hned vylíčil Martinovi, jak ho Lech popadl a odhodil jako balván, který mu stojí v cestě, jak narazil hlavou o strom, sesul se k zemi a zůstal bezvládně ležet. Všichni si mysleli, že jsi mrtvý, proto tě Lech nechal být. Otřásl se Dobroslav a sklopil oči. Vyprávěj, vybídl ho Martin. Dobroslav rukávem setřel krev, která se Martinovi spustila z nosu. Bolestné bylo rozdělení plné hádek, pláče a přesvědčování. S Lechem by bývalo odešlo mnohem více mužů, nedokázali však opustit své rodiny a blízké. Lech zprudka objal svého bratra Čecha, vtiskl mu do ruky meč, skočil na koně a odjel. Jediné, co Dobroslav při svém líčení zamlčel, bylo, jak sliboval, že se polepší a co obětuje, jen když zůstane Martin naživu. Prosil a nabízel svůj život za jeho. Krok odešel s Čechem, i když měl pochybnosti. A Kazi, teta a Libuše, měl si je vidět. Hned přiběhli a chtěli tě křísit. Kazi přinesla byliny a masti a pořád jen buleli, vyprávěl Dobroslav. Proč jsi neodešel s ostatními? Sám člověk zahyne, to bylo to první, co jsi mě učil, první, co jsem od tebe slyšel, řekl Martin. Ale já nejsem sám. Jsme přece dva. Ty žiješ, nemám se čeho bát. A kde jsou všichni? Odjeli. Maminka sedí za vozem a brečí. Nemohla se na tebe dívat. Já jsem se měl rozloučit. Zasáhlo ji, že se nás nikdo nezastal, nikdo s námi nepočkal, aby... Dobroslav povytáhl obočí, abychom tě pohřbili. Jen ty tři určitě ti chtěli vyzdobit hrobeček. Musíme za nimi, bez nás zahynou, vyskočil Martin. Když myslíš, přikývl Dobroslav, ale máme jen jeden luk, jeden meč, sekiru a tatínkův nůž a ten ti nepůjčím. Dám ho mámě, ten její je sotva na vaření. Musíme Lecha přesvědčit, aby se vrátil, bez něho je Čech ztracený. Lech už je daleko, mají jen koně, vozy je nezdržují, ty už neuvidíme, řekl Dobroslav, kterému stačilo, že Martin je naživu.

Dorana seděla za vozem, zmáčené tváře, oči zavřené. Vycítila je. Otevřela oči, na nic se nevyptávala, jen je pevně objala. Jeli po proudu, hledají brod, snadno je najdeme. Dobroslavův hlas zněl bezstarostně. Kéž by tu byl aspoň Rokoslav, vzdychla Dorana. Kéž by, pomysleli si oba trpce. Martin se díval na řeku. Na první pohled byla tmavá a klidná, ale její šíře a síla vody svědčily o mocném proudu. Nedokázal od ní odtrhnout oči. Tuhle řeku chtějí překročit? Až najdou bezpečnou mělčinu. Dobroslavovi to připadalo prosté a jednoduché. Ta řeka je zabije. Naléhavost v Martinově hlase přiměla Dobroslava, aby se na ní pozorněji zadíval. Vlnila se tisíci drobnými vlnkami, jako by ji čeřil vítr, a přitom bylo bezvětří. Martinův pohled plul s proudem. Dorana hnala koně. Vedla je řeka, kterou lemovaly stopy kol. Pak se zastavili na široké planině, kde se řeka líně a míru milovně rozlévala do široka. Našli brod, říkal jsem to, vzrušeně vykřikl Dobroslav. Nikdo je nevítal. Nekývl jim na pozdrav, nevšímali si jich. Dorana se bála, že když ostatní uvidí Martina živého, přisoudí to čarám a kouzlům a označí ho za čaroděje. Ale všichni teď mysleli jen na vlastní životy. Vzbouřená krev se ve strachu uklidnila. Co by za to dali, kdyby tu s nimi byl Lech se svou družinou? Všichni se schromáždili u řeky, kde se v pozvolném břehu z malých oblásků přímo nabízel mělký vjezd do vody. Čech stál na kamenech a voda mu zlehka omývala kotníky. Víte všichni, že musíme překročit tuto řeku a jít dál. Zdá se, že proud je zde mírnější a voda není příliš hluboká. Martin se prodral před vojvodu. Ta řeka v sobě skrývá zlo. Nesmíte do ní vstoupit, když s vámi není Lech. Najděte jinou cestu. Ty žiješ? Podivil se Čech. Mám radost, chlapče. Ale už odhoď svou nejistotu. Je dávno popoledni a čeká nás dlouhá cesta vodou. Ano, já žiju, ale jen proto, abych vás varoval. Tuhle řeku nepřejdete živí. Ta řeka je nebezpečná, věřte mi už konečně. Proti Martinovi se vzedmul dav. Pak se rozhostilo ticho, jaké nastává v bouři před úderem prvního blesku. Mezi dospělými se propletla Libuše, za ní vykukovali Teta a Kazy. Chtěli se Martina zastat, ale on je pohybem hlavy zastavil a v kapse nahmátl svou sošku, kterou mu Teta darovala. To je ono. Musí mluvit jejich jazykem, takovým, kterému všichni rozumějí. Bohové mě nechali žít, jen abych vás mohl varovat. Příliš troufalé, ale zapůsobilo to. Lidé se zarazili a zmateně se po sobě dívali. Zeptejte se Dobroslava. Řekne vám, že jsem byl mrtvý. Už jsem byl na druhé straně, když mě bohové povolali zpět a pověřili posláním. Mám vás varovat. Všechny zraky se obrátily na Dobroslava. Ten zbrunátněl. Po dlouhém váhání zvedl hlavu a vážně pokývl na znamení souhlasu. Tahle lež neujde trestu. Martin vypadal jako mrtvý, možná byl mrtvý, ale rozhodně nebyl z těch, kteří by rozmlouvali s bohy. Ozvali se první nesmělé hlasy, co dávali Martinovi za pravdu. Postupně se přidávali další pochybovači, až se jejich reptání slilo ve vlnu nesouhlasu. Škoda, že tu není Lech. Vraťme se pro něho. Ano, počkejme na Lecha. Lidé skryti v davu si dodávali odvahy. Čech hleděl pozorně na zástup, nikoho neokřikoval. Pak zdvihl ruku a hlasy rázem utichly. Půjdu sám. A překročím-li polovinu řeky bez úhony, následujte mě. Pokud mě však voda pohltí či napadnou zlé síly, nechť mi nikdo nespěchá na pomoc. Do řeky nevstupuje, následujte Lecha, buďte navždy jednotní jako v tuto chvíli. Dost možná, že nás řeka jen zkouší, naši odvahu a soudržnost. Martin vstoupil po pás do vody a nedůvěřivě zkoumal vodu i dno. Vše bylo průzračně čisté, snad se přece jen mýlil.
Zalovil rukama, ale mezi prsty nic neuvízlo a přece jakoby mezi nimi propluly medúzy. Řeka něco skrývá. Prosím, nedělejte to, slibuji vám, že přivedu Lecha. Den navíc nic neznamená, počkejte, v řece číhá smrt, cítím to, křičel Martin. Ale Čech přikázal, zapalme ohně a obětujme bohům, pak vstoupím do řeky. Lidé ve spěchu připravovali obětní ohně. Ženy vytáhly z vozů své bůžky a byliny a Martin všemu jen bezmocně přihlížel. Máme trochu času navíc, přisedl k němu Dobroslav. Nedělej se, že nerozumíš. Jezdec na koni by dokázal přivést Lecha, než bude úplně pozdě, tvrdil Martin. Zůstali nám jen koně, co táhnou po vozy. Na Lechovi běžce jsou krátcí, Dobroslav pokrčil rameny. Nemyslím přece naše koně. Dobroslavův pohled pálil, ale Martin se na něj ani neotočil. Jediný, kdo ho může přesvědčit, si ty. Já bych tam nebyl nic platný. Martin zavrtěl hlavou. Ty ani netušíš. Tuším, zdychl Dobroslav. Už dávno. Jezdit na koni jsem tě nestihl naučit. Stejně nemám takového koně, řekl ulehčeně Martin. Máš koně? Ozvalo se za nimi tiše. A nemusela jsem čekat, až vás to napadne. Libušin hlas se podobal hlasu jejího otce. Spoza houští se vynořila Kazi s tetou, vedli urostlého, plavého koně. Otec o tom neví, musíš odjet co nejrychleji, zavelela Libuše a měkce dodala, jmenuje se Luční Vánek. Dobroslav obrátil oči v sloup. Luční Vánek, to snad není možný, tohle může napadnout jen holku. A co takhle blesk nebo vichr, bouře, takového koně bychom potřebovali? Libuši tahle poznámka nestála ani za pohled. Nasedej, cizáčku. Cože? To ne, nemá ani sedlo, couvl Martin. Není čas, přidal se Dobroslav. A jak se na něj asi dostanu? Nasedneš, vyhrkli Libuše s Dobroslavem. Dobroslav klekl na všechny čtyři, Libuše chytla obratně Martina za nohu a ten, než se vzpamatoval, seděl poprvé v životě na koňském hřbetě. Chyť se hřívy, vykřikla Libuše. Luční Vánek zaržál a netrpělivě hrábl kopity. Ty to dokážeš, Martine, přesvědčoval sám sebe Dobroslav. Drž se, prosila Libuše. Martin propletl prsty hřívou a stiskl kolena. Víc Luční Vánek nepotřeboval. Dala jsi mu špatné jméno, je rychlý jako můj šíp, vydechl Dobroslav. Mám ho od dětství. Dobroslav se díval na dívenku o hlavu menší než on a v srdci mu klíčela úcta a bezmezný obdiv. Libuše pomalu otočila hlavu. Narodili jsme se ve stejný den.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

0: Si bude o tom zas i ty.
1: Budeme hrát,
0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma. Na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Odpokládá klub speciál.
0: Vážně speciál. Tohle je dobrá zpráva. Jogurt, šefa, fůřek, extra potenciál. Tohle to smysl dává.
2: Odpokládá klub speciál.
0: Vážně speciál.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš šašáno, když se z torze myši v

když jdeme tmou, kde se nevyhrává. Ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou,

seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystydly, malé zobáčky se tulí.

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, v panských bořinách se právě rosou přikrývá. Tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá, dobrý jelen rychle pádí. Uspat smolíčka, brouček berušce dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.

0: donna è bella.
1: Snad připravím vlka o lupu.
2: Proč máš takovou hloupost u babi?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: celičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: kopiska, jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasua

0: pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko. A štěňátko orangutana, orangutaňátko.
1: A štěňátko

štěňátko jaguára.

0: šaškátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježolátor.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor. Ne, ne, ne. Ješkátor.
1: A ješkoláčka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
1: A teď je to...

obloukem gotický sloh. Katedrály v oblacích, zdraví trochu v rozpacích, pan dlouhý svým kloboukem, to

raději s ním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!
1: Peklo bránu!
0: Ve svém kotli lektvánu.

Snad se ho ujmou ryby, ty, které během